Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všem, ovšem to vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl, omlouvám se. Na druhou stranu, už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoru

doprovodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchvíčeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví, i když jeho rukopis není pro každého. Mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadopanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaný.

že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: to lásko vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další sloníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou.

0: úžasné inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
1: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
0: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret.
1: No to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
0: je
1: to, za to.
0: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý. Mm-hmm.
1: Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři.

0: oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. Mm. No ale jak to řeší, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
1: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
0: Ano, já vás taky.
1: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pisce.
1: Máme dobře zapsáno, Honzo, mějte
0: děkujeme.
1: Se.
2: Zbytek ne, díky.
0: I vám, naschle.
1: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
0: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
3: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
0: V nestenčené míře přejeme totéž.
1: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
0: Dobrý den.
4: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčníka zdravím, já bývalý televizák taky.
0: Ano, dobrý den.
4: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pisce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
0: Ano.
4: Pan Filip potom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to bylo ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
0: To by souhlasil, ano.
4: A byl bych pro pak i pana Pisce, protože to se musí poslouchat.
0: Dobře.
4: Zrovna já s ním vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
1: Výborně, děkujeme.
0: Mějte se nádherně, naschledanou.
1: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
5: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej, ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho, věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtlip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtlip. V Českej Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtlip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtlip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtlip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtlip pruce povstal. Aha, říkal si v duchu.
6: sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu a tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád, máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty. Ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě,
2: ne,
1: samozřejmě. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v žádném případě. No ale opravdu ne, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milý holky a tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině, a to jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek, zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorednici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo z Vlkavy.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem a já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny. Zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme
10: tež.
5: Takže
10: mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistěla, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mizera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám Sagvan Tofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváře, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Bože Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
4: No on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát. Přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Středisko volného času v Blansku má po rekonstrukci nové patro. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. V Kroměříži vznikne denní stacionář pro seniory a lidi s demencí a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Volnočasové kroužky budou mít letos děti v Blansku v nově opravené budově. Středisko volného času získalo i další patro, takže organizátoři nabídnou víc aktivit. Stavební práce a pořízení moderního vybavení stálo skoro 40 milionů korun. Dělníci dokončují instalaci nábytku. Děti od 5. října využijí například novou environmentální nebo multifunkční učebnu, říká ředitel střediska Tomáš Burger.
2: Kromě teda těch tradičních kroužků, jako jsou třeba výtvarný, ty keramický, tak v podstatě držíme ten krok s tou dobou, že máme třeba kroužek Digitvůrci, který bude zaměřený na ty digitální technologie, nebo 3D tisk, máme Lego robotiku, takže vlastně to teďka je hodně takový moderní a ty děti to dost jako naučí nějaký ty základy toho programování.
0: Obnovenému blanenskému středisku volného času se v našem vysílání budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o další 6 měsíců, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Kroměřížská radnice chystá rekonstrukci pavilonu J v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Na místě vznikne denní stacionář pro seniory a osoby s demencí. Tato ambulantní služba zatím není v rámci Kroměříže k dispozici. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška už je hotová projektová dokumentace a stavba bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na příští rok.
3: Projekt na vybudování denního stacionáře pro seniory a osoby s demencí v areálu Barborka zahrnuje rekonstrukci přízemí budovy pavilonu J, kde vzniknou prostory pro tento denní stacionář a také práce na zateplení objektu. Předpokládané náklady jsou ve výši 12 milionů korun.
0: Samospráva Olomouckého kraje přispěje 2,5 milionu korun na rekonstrukci budovy společnosti pro ranou péči v Olomouci. Ta poskytuje služby bezmála 200 rodin, které pečují o děti s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes polojasno, postupně až oblačno. Ta oblačnost bude často průsvitná. Ráno se v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer pak začne od západu přibývat další oblačnost. Do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve středu 16. září. Je to 259. den letošního roku, dokonce už chybí pouhých 106 dnů. Svátek dnes slaví Ludmila, jméno stále velmi oblíbené těch nositelek je v české populaci zhruba 73 tisíc. Ludmilám budeme hrát tradičně po 8. hodině. No a jaké písničky na vás čekají? Letní láska, Zbyněk Fritz a Zuzana Norisová. Hned na úvod hodiny pak otevřeme kufr s Olympikem, no a chystáme pro vás další písničky, které nestárnou. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám pohodové ráno v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, krmení kočky nebo třeba jen tak lenožení v posteli. Ať se vám středa vydaří. Pavel Kašpar přeje dobrý den.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 16. září 2026. Před 217 lety přijel do Brna císař Napoleon. Dorazil v brzkých ranních hodinách a druhý den přijal deputaci moravských stavů a měšťanstva a vykonal přehlídku vojska na bitevním poli z roku 1805. Jeho rezidenci se stejně jako v roce 1805 stal místodržitelský palác. Před svým definitivním odjezdem vydal příkaz rozbořit opevnění hradu Špilberk. Před 105 lety zahájil prezident Tomáš Garrigue Masaryk svou první oficiální návštěvu Brna. Byla součástí velké prezidentské cesty po Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusy. Do Brna přijel Masaryk vlakem, večer zavítal na operní představení Prodané nevěsty v Městském divadle a o dva dny později pak pokračoval v cestě. 99. narozeniny by dnes oslavil legendární Columbo alias herec židovského původu Peter Falk. Už v dětství přišel kvůli nádoru o pravé oko, ale přesto snil o divadle a na jevišti brzy sklízel úspěchy. Kvůli skleněnému oku ho ale před filmovou kamerou nikdo dlouho nechtěl. Nakonec uspěl i tam a proslulým se stal především svou postavou detektiva Columba. 72. narozeniny dnes oslaví zpěvák a rozhlasový kolega Standa Ložek. V roce 1966 pak v Českém rozhlase poprvé zazněla zpráva o Járu Cimrmanovi. Psalo se tehdy 16. září. Šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivního rozhlasového na alkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svoje umělecká díla. Před 39 lety byl na 29. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně oficiálně představen Favorit. Pamatujete si? Úplně nová škodovka, kterou mladoboleslavská značka začala novou éru. První Favority 136L se ke koncovým zákazníkům dostali v posledním čtvrtletí roku 1988, a to za cenu téměř 85 tisíc korun. Průměrná hrubá mzda tehdy, jen pro vaši představu, činila zhruba 3 tisíce korun. No a skončíme ve světě muziky. 89. narozeniny by dnes oslavil zpěvák Pavel Bobek. Vystudoval architekturu na ČVUT a chvíli skutečně pracoval jako architekt, než zvítězila hudba. V době, kdy už zpívala rock'n'roll, se živil v projekčním sdružení Velkový krmen, kde zhodou okolností působili také dva velcí, nejen

0: Marko, brat. Robi, jak žil bych rád.
1: 89. narozeniny by dnes oslavil Pavel Bobek a toto byl jeden z jeho velkých hitů O Ruby, nechtěj mi lásku brát, písnička z roku 1970. Jejíž originál muziky napsal svého času Mel Tillis. Píseň v originální verzi proslavil Kenny Rogers, českým textem ji svého času opatřil Jiří Grossman a písnička se dokonce v roce 1970 dostala na první místo hit parády Suprafonu.
2: Počasí.
1: Na řadě je počasí, pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami na jihu Moravy. Ty se pohybují aktuálně mezi 9 a 12 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek, čekáme polojasno, postupně až oblačno, ráno ještě místy mlhy, večer přibývání oblačnosti, přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr, do 20 km za hodinu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 30 minut, zapadne 7 minut po 19. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám legendární Beatlesák George Harrison. Je 5:22, tady je Český rozhlas Brno. Před pár dny zastavili dopravní policisté v jedné z obcí poblíž Kyjova na Hodonínsku postarší automobil Škoda Fabia. Jak líčí na svém webu, zprvu běžná silniční kontrola se během několika okamžiků změnila v sérii nepříjemných zjištění. Technický stav auta byl jemně řečeno velmi neuspokojivý. Policisté zjistili mimo jiné rozdílné pneumatiky, ovšem ještě citelnější následky přinesla kontrola v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků. Ukázalo se, že řidič dluží na dříve uložených pokutách 2000 korun. Provozovatelka vozidla na tom byla ještě hůř, její dluh se blížil 30 tisícům. Policisté proto požadovali uhrazení nedoplatků přímo na místě. Protože však ani jedna z dlužných částek zaplacena nebyla, zadrželi policisté tabulky s registrační značkou a cesta Fabie tím skončila. A poněkud kuriozní případ nedávno řešili brněnští strážníci. Díky upozornění řidiče projíždějícího městskou částí Černovice chytili urostlé prase. Jak později zjistili, a teď o tom informují na svém webu, dobře živenému vepři se podařilo nazdvihnout plot, dírou se protáhnout ven a vyrazit na procházku. Strážníci z jihu Brna naštěstí tušili, kdo by mohl být chovatelem, a brzy se jim podařilo kontaktovat. Jejich domněnka byla správná a ukázalo se, že majitel už vepře nějakou dobu postrádal. Šťastně si ho odvedl a slíbil, že si pozemek lépe zabezpečí. Je 5:24, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu a s čerstvými zprávami to bude už za chvíli Pavel Chaloupka.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Obchodní akademie a střední škola polytechnická ve Veselí nad Moravou má nové učebny a dílny. Nová hala pro odborný výcvik, modernější stroje a vybavení stály dohromady zhruba 100 milionů korun. Technologie mají posílit praktické dovednosti žáků. Zastupitelé Brna zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka Brno tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně městu za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. Už dva týdny je kvůli špatnému technickému stavu stropu uzavřená tělocvična na základní škole Komenského v Ústopečích. Statik zjistil, že omítka je uvolněná a na více než 60% plochy stropu. V okolí svítidel je prohnutá konstrukce. Další stavební práce mají začít do konce září. Jak dlouho bude tělocvična uzavřená, není jasné. Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na horním i dolním parkovišti na Rýgrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. Na jihu Moravy bude dnes polojasno, postupně až oblačno, ráno se v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Postupně housnoucí provoz na silnicích regionu zůstává bez nehod. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Na přihlášení dětí do volnočasových aktivit zbývá posledních pár dní. Na Jižní Moravě se nejrychleji plní sportovní a taneční lekce, ale také kroužky keramiky, chovatelství nebo programování. Děti v Blansku budou od října chodit na většinu aktivit, včetně oblíbené robotiky nebo keramiky, do učeben v nově přistaveném patře střediska volného času. Dosavadní prostory lektorům nestačily. Rekonstrukce budovy stála zhruba 40 milionů korun.
1: Ředitel blanenského střediska volného času Senzáro Tomáš Burger postupně otevírá jedny dveře za druhými v novém patře budovy.
2: Takže tady máme vlastně multimediální učebnu, kromě teda těch tradičních kroužků, jako jsou třeba výtvarný, ty keramický, tak v podstatě držíme ten krok s tou dobou, že nabízíme teďka kroužek digitvůrci, který bude zaměřený na ty digitální technologie, nebo 3D tisk, máme Lego robotiku, takže vlastně to teďka je hodně takový moderní a ty děti to dost jako naučí nějaký ty základy toho programování.
1: Někde ještě řemeslníci montují skříně nebo skládají nábytek.
2: Vlastně tady to je vlastně vystavená skříň.
1: Prohlížím si novou šatnu, zázemí pro vedoucí kroužku, kuchyňku i tělocvičnu.
2: Chtěli jsme to jako udělat trošku jako modernic, aby to bylo jako prosvětlený, takže tady na té hlavní chodbě jsme nechali udělat okna do těch učeben, takový dlouhý podélný, aby tam bylo vidět.
1: Nejčastěji sem do kroužku chodí 9leté děti, ale v poslední době přibývá i těch nejmenších od 3 let. Středisko nabízí využití volného času, pomáhá dětem vytvořit komunitu přátel a vzdělává je.
2: My jsme tady zřizováni hlavně kvůli té prevenci, ale chceme být otevření co největší škále lidí a cenově dostupní.
1: Se zaplacením volnočasových aktivit pomáhá rodičům v tíživé finanční situaci třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Jeho manažer Marek Havrlík ví, jaký je dlouhodobě zájem o příspěvek na Jižní Moravě.
3: Poslali jsme za ty 4 ročníky projektu do regionu téměř 3 miliony korun. To je pro nás velmi jako zajímavý region, protože se drží na 3. místě co do počtu podpořených dětí mezi regiony a to s konkrétně počtem 1824 dětí.
1: Na volnočasové a sportovní kroužky přispívají taky některá města, třeba Brno, Břeclav nebo Znojmo. Alena Hesová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Parlament. Počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45 přesně. Předpověď počasí vám neseme a také přehled teplot na jihu Moravy, které se dnes pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia. 9 stupňů v Nemochovicích nebo v Kobylí, nejvyšší teplota zatím ve Ždánicích a předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje polojasno, postupně až oblačno, ráno místy mlhy. Večer přibývání oblačnosti, přehánky, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6:30, zapadne 7 minut po 19. hodině. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Jaký brouk je v Česku nejvzácnější? Víte? Tušíte? Odpověď se dozvíte právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

Já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mý.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnské transplantační centrum otevřelo novou budovu v Bohunicích. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Začíná podávání žádostí o příspěvek na volnočasové aktivity v projektu Darujme kroužky dětem a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie naplno funguje v nové budově v areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Přestěhovalo se tam z fakultní nemocnice u svaté Anny. Práce na budově se 7 nadzemními patry vyšly na více než 3 miliardy korun. Vedení centra si od nových prostor slibuje zkrácení čekacích dob a zvýšení počtu operací, zhrnuje ředitel Vlastimil Vajdák.
3: Nová budova CKTH přináší nových 35 lůžek, přináší nám nový operační sál, přináší nám výrazné zlepšení komfortu pro pacienty a pro zaměstnance. Jsme plně přestěhováni, už prvního pacienta jsme přijali 1. září, začali jsme operovat minulém týdnu a dokonce o víkendu byly dvě transplantace.
2: Novému transplantačnímu centru v brněnských Bohunicích se budeme věnovat i krátce před 8. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotéčních sazeb. Ode dneška můžou rodiče v tíživé finanční situaci žádat o příspěvek v projektu Darujme kroužky dětem. Na pololetí má každý šanci získat 1500 korun. Česká rada dětí a mládeže, která pomoc organizuje, rozdělí 4 miliony. Čas na přihlašování mají zájemci do 24. listopadu. Jaká byla zatím poptávka, třeba v Jihomoravském kraji, popisuje manažer projektu Marek Havrlík.
4: Poslali jsme za ty 4 ročníky projektu do regionu téměř 3 miliony korun. To je pro nás velmi jako zajímavý region, protože se drží na 3. místě co do počtu podpořených dětí mezi regiony, a to s konkrétně počtem 1824 dětí.
2: V Záhorovicích na Uherskobrodsku budou obyvatelé současně s komunálními volbami 9. a 10. října v místních referendech rozhodovat, zda má vedení obce bojovat za zachování železničních přejezdů. Zrušení jednoho z nich plánuje v rámci modernizace trati Správa železnic.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často průsvitná. Teď ráno se v údolích mohou ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer pak začne od západu přibývat další oblačnost. Do půlnoci se na západě objeví bouřky lokálně, přeháňky lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozá. Těšmírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 218. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Brno odstavený kamion. Opatrně projíždějte i na 8,5. kilometru D2. Na cestě do Brna tam pracují silničáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je 16. září 2026. Svátek dnes slaví Ludmily a možná nevíte, že dnešek je také národním dnem guacamole. Pokud máte rádi tuhle pochoutku z avokáda, cibule, rajčat a chili, tak vězte, že to není žádný moderní výdobytek, ale první zmínky o této lahůdce sahají až do roku 1571. Navíc je dnešek také dnem plastelíny, třeba pro zajímavost, anebo dnem vánočky s rozinkami, tak si pochutnejte, je to také zároveň několik typů na snídani. A budeme vám k tomu hrát jak jinak písničky, které nestárnou. Začneme s Lady Carnival, bude zpívat Karel Gott a modrou přidá Jana Kiršner. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám do středy 16. září co nejpříjemněji vstává. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: zpívala vám Jana Kiršner, je 6 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno. Večerním utkáním v Litvínově vstoupí hokejisté brněnské Komety do nové extraligové sezóny. V letní pauze prošel kádr výraznou obměnou, která přinesla především návrat řady odchovanců. Další velká změna čeká celý klub v průběhu ročníku. V lednu se totiž Kometa přestěhuje do nové arény na výstaviště. A k tématu se samozřejmě vrátíme také ještě po půl deváté s Jaromírem Majksnerem.
1: Celá ta sezóna i ten přesun znamená hodně pro Kometu, pro celý region a pro celý český hokej.
2: Je před startem ročníku spojeným se stěhováním do nové arény přesvědčený majitel a od této sezóny opět taky trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský. Podle obránce Radka Kučeříka zatím přesun plánovaný na leden není v kabině hlavní téma.
3: My se na to teďka nějak vyloženě nesoustředíme, že pro nás je důležité dobře do té sezóny vůbec vstoupit a ta arena je tam nějaká taková třešnička v pozdálí pro nás.
2: Se stěhováním do nové arény a taky Zábranského návratem na střídačku je spojené to, že do Brna se v létě vrátila početná skupina odchovanců, kteří v minulých letech působili v zahraničí. Patří mezi ně i Kučeřík, který se v týmu potkává s kamarády z mládežnických let.
3: Já si myslím, že je to pro nás hrozně moc fajn teďka, že jsme se takhle zase sešli a můžeme si připomenout i ty doby, co byly a plno vtípků různých zážitků, které jsme měli v mládí, tak se vrací a jsou to žhavý téma teďka, takže v tomhle je to super, ale říkám, ta parta je superová, jedno jestli je to z těch kluků, co jsme se tady potkávali, nebo z toho, co vlastně přišlo, takže si myslím, že za to léto jsme si teďka udělali výbornou partu a na tom budeme chtít stavit.
2: Kučeřík se do Brna vrátil po dvou letech ve Finsku. Třeba bek Stanislav Svozil a útočník Jakub Brabenec ale přicházejí z Ameriky, kde marně bojovali o místo v NHL. Trenér Zábranský očekává, že těmto hráčům zabere nějaký čas, než si zase zvyknou na extraligu.
1: Určitě jo, ten hokej je tam úplně jiný, ale tím, že já jsem tam lítal často, tak si dokážu představit, že teď je to pro ně změna, ale dostanou prostor i čas na to, aby si na to zvykli.
2: Reprezentační obránce Kučeřík věří, že při sehrávání pomůže týmu právě to, že i když po čtvrtfinálovém konci

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno, postupně až oblačno, ráno místy mlhy, večer přibývání oblačnosti, přehánky, lokálně i bouřky. A nejvyšší teploty dnes ještě vyšší než včera, 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný vítr jižních směrů povane rychlosti do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou během den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde za 10 minut, v 6 hodin a 30 minut, zapadne 7 minut po 19. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu středečního Českého rozhlasu Brno. Krásné ráno.
2: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Popr-

0: jsme tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Jako dítě byla knihomolka. K vlastnímu psaní se dostala až v důchodu po ukončení své pedagogické kariéry. Anna Strnadová napsala dosud 13 knih. U té nejnovější se inspirovala zánikem jihomoravské obce Mušov. Já bych o Mušovu nikdy ani nepsala, kdyby mě nevyhecovali kamarádi, přiznává rodačka z Petrova nad Desnou. Jak vznikal román o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se na konci 80. let zavřela voda. Poslechněte si rozhovor, který s Annou Strnadovou vedla Jarka Vykoupilová. Kompletní stopáž najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou už za 4 minuty.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Bývalou budovu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie využije fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Prostory ve svatoanenském areálu zůstaly prázdné poté, co se centrum přestěhovalo do Bohunic. Podle provozního náměstka Tomáše Hladíka se v budově prostřídají různá zdravotnická pracoviště a nakonec tam zůstane první chirurgická klinika. Začátkem dubna se do budovy prozatím přestěhuje gastroenterologické oddělení. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich evidoval 28, což je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17 kybernetických incidentů. Úřad jich dohromady evidoval 203. Volnočasové kroužky budou mít letos děti v Blansku v nově opravené budově. Středisko volného času získalo i další patro, takže organizátoři nabídnou víc aktivit. Stavební práce a pořízení moderního vybavení přišly na téměř 40 milionů korun. Dělníci dokončují instalaci nábytku. Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves na Uherskohradišťsku byly včera znovu bez dodávek pitné vody. Důvodem byla opakovaná havárie na vodovodním přivaděči. Zásobování pitnou vodou zajišťovaly cisterny. A na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno. Ještě ráno se v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 218. kilometru dálnice D1 na cestě do Brna, tam zůstává nepojízdný kamion, zasahuje do pravého pruhu. Pozor i na silnici mezi Šebrovem a Blanskem, řidiči tam u Olomoučan hlásí velký kámen na vozovce. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slova má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 za minutu a předpověď počasí je pro vás připravena ta nejaktuálnější právě teď. Mezi 9 a 12 stupni se pohybují ranní teploty, 9 stupňů třeba v Lednici, v Kobylí, v Nemochovicích a těch 12 v Brně, Tuřanech nebo ve Ždánicích. A předpověď pro dnešek? Ta slibuje polojasno, postupně až oblačno, ráno místy mlhy. Večer přibývání oblačnosti, přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes ale o něco vyšší než včera, 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 30 minut, zapadne 7 minut po 19. hodině. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas jede.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin 48 minut, zpíval vám Jiří Schellinger. Tradičně před sedmou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy středy 16. září 2026. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat odvoláním v případu smrtelné nehody, která se stala 27. února 2025 u Pasohlávek, při níž zemřeli dva lidé. Obžalovaný byl pod vlivem drog. Ve stejný den se sejdou brněnští městští radní. Jednat budou například o modernizaci kuchyně základní školy v Milénově ulici nebo o vybudování cyklostezky podél ulice Bauerova. Na brněnském výstavišti dnes začíná dvoudenní konference Aerospace Defense Meeting Brno, zaměřená na propojení producentů, nákupčích, inovátorů a technologických lídrů z oblasti leteckého, obraného a vesmírného průmyslu. A na 27. září je naplánované také představení sochy Antonia Tantardiniho, která byla součástí vybavení domu Augusta a Alice Lefbérových. Socha se načas ztratila a teď bude vystavena ve vile Lefbér v Drobného ulici. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno, zprávy chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 10 minut.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Studenti ve Veselí nad Moravou mají nové odborné učebny. K návrh zákona na umělé oplodnění pro ženy bez partnera zamíří na vládu. K novému hlavnímu nádraží v Brně povede evropská třída a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Obchodní akademie a střední škola Polytechnická ve Veselí nad Moravou má nové učebny a dílny. Nová hala pro odborný výcvik, modernější stroje a vybavení stály dohromady zhruba 100 milionů korun. Technologie mají posílit praktické dovednosti žáků, vysvětluje ředitelka školy Alena Kobidová.
3: Celou dobu se snažíme, aby odborná výuka našich maturitních a učebních oborů probíhala v prostorách a na strojích, které odpovídají současným vysokým standardům a reflektují požadavky, které na absolventy klade pracovní trh.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh zákona na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. O pojmenování včera rozhodli brněnští zastupitelé. Název navrhla městská část Brno-střed. Podle ní odkazuje na spojení města s Evropou. Pokračuje brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.
4: Myslím si, že pokud město Brno bude mít jednu z nejvýznamnějších ulic pojmenováno po Evropě, tak tím bude dávat vlastně nějaký signál, že Brno se cítí nedílnou součástí Evropy, to se mi líbí.
1: Nové brněnské hlavní nádraží začne Správa železnice zřejmě stavět po roce 2030.
2: Sport.
1: Česká mužská volejbalová reprezentace neuspěla v souboji s úřadujícími mistry světa. Český tým prohrál s domácí Itálií na evropském šampionátu 1-3. Přímo v hale Pala Panini hodnotil zápas smečař Lukáš Vašina.
5: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Češi zakončí základní skupinu šampionátu zápasem proti Slovinsku. Ten utkání začne v 21 hodin.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno, teď ráno se v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní, biozátěž bude také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky a také u Holubic tvoří kolony. Na silnici 52 omezuje provoz nehoda u Modřic, ve směru do Brna blokuje jeden pruh a nehoda je hlášena také na okraji Richtářova. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině s vámi Český rozhlas Brno a čekají na vás písničky. Samozřejmě ty, které nestárnou, o klucích do nepohody. Bude zpívat Valdemar Matuška, Denisu přidá mi Rožbírka. A my se pak společně vypravíme za dalším kolem naší soutěže, jak se u nás mluví. A dnešní soutěžní slovo bude z podluží, konkrétně z Lanžota. No a pro výherce dnes máme knížku, která se jmenuje Naslouchat tichu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Pavel Kašper u mikrofonu, držíme vám palce a na známé lince 726465200 na vás čekají samozřejmě i možnosti odpovědí pro případ, že byste třeba netušili, co by to mohlo být. Držíme vám palce, přejeme krásné vstávání, pochutnejte si na snídani a ať se vám středa 16. září vydaří.
2: Český rozhlas Brno.

0: Miroš Birka na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 10 minut a je tu čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo je z podluží, konkrétně z lanžota a ptáme se vás, milí posluchači, tušíte, čemu se tam říká ompr? 726465200, linka sem k nám do studia. Možná víte, možná ne, tohle je slovo, které zhodou okolností znám. A ptáme se vás, milí posluchači, co je to v lanžotě ompr? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady je Honza z Krásenska.
0: Honzo, krásné ráno, přeju do Krásenska, vítejte. Tak co byste řekl, že je v lanžotě ompr? Co myslíte? Tušíte? Slyšel jste to někdy?
1: No, neslyšel jsem, asi myslím, že to bude taková pořádná typovačka.
0: Tak držím palce, ať vyberete tu správnou variantu. Honzo, tak na výběr máme ze tří možností. Ompr může být buď za A smeták, za B rampouch, a nebo za C kbelík. Co myslíte? Smeták Ačko, rampouch Bčko, kbelík Cčko. Čemu se v lanžotě říká ompr?
1: No naposledy, když jsem se dovolal, jsem říkal Cčko, tak dneska věřím tomu, že by to Cčko mohlo klapnout.
0: Tušíte, že by to mohlo být Cčko a tušíte správně. Je to skutečně tak? Honzo, to byl jenom tip, nebo jste si vzpomněl na nějakou souvislost, na něco, co vám napovědělo?
1: Byl to vyloženě tip.
0: Jenom tip. Tak dneska máte šťastnou ruku, tak další dobrá zpráva. Knížku pošleme, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Gratuluju, mějte se hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 12 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, tu bude opět zítra krátce po 7. hodině. Po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 16 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje polojasno, postupně až oblačno, ráno místy mlhy, večer přibývání oblačnosti, přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, tedy téměř letní hodnoty. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně ze sílí. Rozptylové podmínky během dne dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 30 minut, zapadne 7 minut po 19. hodině. Dobré ráno.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 21 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Moravská galerie v Brně dnes zve na další z komentovaných prohlídek otevřeného depozitáře. Jde o unikátní projekt, který umožňuje veřejnosti nahlédnout na poklady, které instituce opatruje a běžně nevystavuje. Otevřený depozitář najdete v Brně Řečkovicích na adrese Terezy Novákové 64 a začátek prohlídky je v 15 hodin. Pořadatelé doporučují rezervaci místa předem. Od nástěnek k příběhům se jmenuje nová výstava, kterou od včerejška najdete v mramorových sálech Biskupského dvora v Brně. Představí proměny muzejní tvorby v letech 1990 až 2020. Vychází z rozsáhlého výzkumu, během něhož byla shromážděna data o bezmála 15 tisících výstavách, expozicích z 41 muzeí Moravy, Slezska a Vysočiny. Výsledkem je mimořádně široký pohled na to, jak se v průběhu času měnila nejen témata muzejní výstav. Výstava od nástěnek k příběhům potrvá do 31. března roku 2027. Miniatury ze sbírek Moravských hradů a zámků představuje na letošní poslední výstavě Zámek Lisice. Najdete zde drobné portréty, které po staletí provázely šlechtický život. Výstava je umístěna v renesančním salonku vedle pokladny a otevřené ve všední dny od 10 do 15 hodin, o víkendech pak od 10 do 16 hodin. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 6 minut. Přejeme dobré ráno.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení fakultní nemocnice Brno hledá zaměstnance na pozici správce stavby nové porodnice. Tu měli dělníci původně začít budovat už letos. Zdravotnické zařízení ale od smlouvy na stavbu za více než 3 miliardy korun v létě odstoupilo. Nová klinika má sjednotit dvě momentálně rozdělená pracoviště. Ode dneška můžou rodiče v tíživé finanční situaci žádat o příspěvek v projektu Darujme kroužky dětem. Na pololetí má každý šanci získat 1500 korun. Česká rada dětí a mládeže, která pomoc organizuje, rozdělí 4 miliony korun. Čas na přihlašování mají zájemci do 24. listopadu. Na jižní Moravě se meziročně zvýšil počet nehod zaviněných opilým nebo zdrogovaným řidičem. Do konce srpna jich policie vyšetřovala 332, loni za stejnou dobu to bylo o 12 méně. Letos do konce prázdnin zemřeli při těchto nehodách 3 lidé, v minulém roce nikdo. V celém Česku meziročně klesl počet nehod zaviněných opilými a zdrogovanými řidiči zhruba o 5%. Třebíči dnes po kompletní rekonstrukci znovu otevřou pobočku městské knihovny v Modřínové ulici. Stavební práce trvaly déle než rok a opravy vyšly na zhruba 40 milionů korun. A na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno. Teď ráno se v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer začne od západu přibývat další oblačnost. Do půlnoci se na západě objeví přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte před Brnem od Ostrovačic a také u Holubic s kolonami. Na silnici 52 komplikuje provoz na cestě do Brna nehoda u Modřic, před ní se zdržíte v koloně také. Opatrně projíždějte místem nehody v Prušánkách a také na okraji Richtářova. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 38 minut. Na přihlášení dětí do volnočasových aktivit zbývá posledních pár dní. Na Jižní Moravě se nejrychleji plní sportovní a taneční lekce, ale taky kroužky keramiky, chovatelství nebo programování. Děti v Blansku budou od října chodit na většinu aktivit, včetně oblíbené robotiky nebo keramiky, do učeben v nově přistaveném patře střediska volného času. Dosavadní prostory lektorům nestačily. Konstrukce budovy stála zhruba 40 milionů korun.
1: Ředitel blanenského střediska volného času Senzáro Tomáš Burger postupně otevírá jedny dveře za druhými v novém patře budovy.
2: Takže tady máme vlastně multimediální učebnu, kromě teda těch tradičních kroužků, jako jsou třeba výtvarný, ty keramický, tak v podstatě držíme ten krok s tou dobou, že nabízíme teďka kroužek digitvůrci, který bude zaměřený na ty digitální technologie, nebo 3D tisk, máme Lego robotiku, takže vlastně to teďka je hodně takový moderní a ty děti to dost jako naučí nějaký ty základy toho programování.
1: Někde ještě řemeslníci montují skříně nebo skládají nábytek.
2: Vlastně, tady to je vlastně vystavená skříň.
1: Prohlížím si novou šatnu, zázemí pro vedoucí kroužku, kuchyňku i tělocvičnu.
2: Chtěli jsme to jako udělat trošku jako modernic, aby to bylo jako prosvětlený, takže tady na té hlavní chodbě jsme nechali udělat okna do těch učeben, takový dlouhý podélný, aby tam bylo vidět.
1: Nejčastěji sem do kroužku chodí 9leté děti, ale v poslední době přibývá i těch nejmenších od 3 let. Středisko nabízí využití volného času, pomáhá dětem vytvořit komunitu přátel a vzdělává je.
2: My jsme tady zřizováni hlavně kvůli té prevenci, ale chceme být otevření co největší škále lidí a cenově dostupní.
1: Se zaplacením volnočasových aktivit pomáhá rodičům v tíživé finanční situaci třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Jeho manažer Marek Havrlík ví, jaký je dlouhodobě zájem o příspěvek na Jižní Moravě.
3: Poslali jsme za ty 4 ročníky projektu do regionu téměř 3 miliony korun. To je pro nás velmi jako zajímavý region, protože se drží na 3. místě co do počtu podpořených dětí mezi regiony a to s konkrétně počtem 1824 dětí.
1: Na volnočasové a sportovní kroužky přispívají taky některá města, třeba Brno, Břeclav nebo Znojmo. Alena Hesová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:45 přesně. Pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuální předpovědí počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy mezi 9 a 12 stupni Celsia se zatím nemění a předpověď pro dnešek slibuje polojasno, postupně až oblačno a ráno ještě místy mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, mohou se objevit přehánky, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty dnes budou ještě vyšší než včera. 24 až 27 stupňů Celsia, takové téměř letní hodnoty. Slabý proměnlivý přechodně mírný jižní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky během dne dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6:30, zapadne 7 minut po 19. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přestěhovalo do nové budovy v Bohunicích. Zatímco dřív sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny, teď ho pacienti najdou v Jihlavské ulici v areálu fakultní nemocnice Brno. Nové zázemí, včetně vybavení, vyšlo na 3,5 miliardy korun. To teď probereme s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Praktická otázka, co ta změna přinese pacientům?
1: Především větší komfort a zkrácení čekacích dob. Ty se momentálně pohybují okolo 3 až 4 měsíců. Nová budova má 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží a navazuje na ni podzemní parkoviště. Pro pacienty v ní je 125 lůžek, tedy o 35 víc než dosud. Zvýšil se i počet operačních sálů ze 4 na 5, s tím, že jeden kombinuje chirurgické a zobrazovací metody. Jenom doplním, že nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů.
0: Už jsme to naznačili, ale promítne se to i do počtu zákroků, které lékaři ročně odoperují.
1: V centru dosud provedli až 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v tom následujícím roce zvládnou o 100 operačních výkonů víc. Lékaři se budou moct více zaměřit třeba na složitější operace, méně invazivní zákroky, rozvoj robotické chirurgie a vysoce specializovanou péči.
0: Vlasto, co bude s budovou v areálu svatoanenské nemocnice, kde centrum dosud sídlilo?
1: Tu využije fakultní nemocnice u svaté Anny pro svoje zdravotnické pracoviště. Ptali jsme se na to provozního náměstka ředitele Tomáše Hladíka a ten říkal, že prostory jsou v relativně dobrém stavu, jsou potřeba jenom drobné úpravy kvůli přesunu technologií a část budovy dělníci zmodernizují. Zatím ji chtějí použít jako takzvanou rotační jednotku, kam se dočasně přesunou některá pracoviště, zatímco se jejich původní zázemí bude rekonstruovat. V dubnu tak budou do budovy po CK se budou stěhovat gastroenterologické oddělení. Nakonec tam zůstane první chirurgická klinika.
0: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie změnilo adresu, teď ho pacienti najdou v Brně Bohunicích. Shrnula nám to redaktorka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Fakultní nemocnice Brno vypsala soutěž na nového správce stavby porodnice. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Děti na základní škole Komenského v Ústopečích nemůžou používat tělocvičnu. A bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vedení fakultní nemocnice Brno hledá zaměstnance na pozici správce stavby nové porodnice. Tu měli dělníci původně začít budovat už letos. Zdravotnické zařízení ale od smlouvy na stavbu za více než 3 miliardy korun v létě odstoupilo. Zdůvodnilo to nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech, zhrnuje ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
5: Pravděpodobně půjdeme systémem design and build, to znamená, podaří se nám tu prodlevu výrazně zkrátit. Počítáme s výstavbou porodnice, stále počítáme s tím, že využijeme ty dotační prostředky, které máme z ministerstva financí schváleny.
3: Nová klinika má sjednotit dvě momentálně rozdělená pracoviště. Ze třetiny bude sloužit jako porodnice, další části budou pro gynekologické a neonatologické oddělení. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Už 2 týdny je kvůli špatnému stavu stropu uzavřená tělocvična na základní škole Komenského v Hustopečích. Statik zjistil, že omítka je uvolněná na více než 60% plochy stropu a v okolí svítidel je prohnutá konstrukce. Na hodiny tělocviku teď chodí děti do tělocvičny střední odborné školy nebo do nafukovací haly a totéž platí pro sportovní kroužky. Další stavební práce mají začít do konce září. Jak dlouho bude tělocvična uzavřena? Ale není jasné, říká ředitelka školy Markéta Beránková.
6: Pokud by tam naběhli, ten strop by sundali, statik by to posoudil, zjistil, že je všechno fajn, tak se to nějakým způsobem zaklopí a může se fungovat, což ale to není zase taková hrůza, co by se nemohla třeba do měsíce udělat. Pokud by tam teda samozřejmě bylo zapečeno, tak si myslím, že to na celý rok.
3: Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno, večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se tvoří tradičně na dálnici D1, ale také na D52 a navazující silnici. Tam je důvodem vedle provozu také nehoda u Modřic. Nehoda je hlášena i na D1 na 207,5 kilometru na cestě do Brna blokuje levý pruh. V Brně komplikuje provoz nehoda na křižovatce Vídeňské a Jihlavské ulice. Pozor i v místě nehody na Kroměřížské ulici ve Vyškově a v Prušánkách. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je středa 16. září 2026 a svátek dnes slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestních jmen Ludmila. Ludmila je jméno vcelku oblíbené v českých luzích a hájích. Ludmil je podle posledních průzkumů, věřte tomu nebo ne, celkem 73 tisíc. Ludmila je staré slovanské jméno složené z částí lid a milá, tradičně tedy vykládáno jako lidu milá. Nejenom Ludmilám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i Robert Křesťan, dnes čerstvě 68-letý. Posíláme Václava Neckáře v přestrojení za doktora Damdy Dam, který určitě poléčí všechny vaše neduhy. Přidáme také Roxette, Joyride a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Těší se už na vás také brněnští meteorologové s aktuální předpovědí počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, ať vám dnešek sedne jako vaše oblíbená písnička. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorologie je na řadě v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli po 8 hodině?
2: Je poměrně slunečno, drobná oblačnost se na obloze vyskytuje, ale zároveň také ještě v některých údolích, zejména kolem řek mlhy, třeba tady v Brně je to hlavně v údolí Svratky, nebo třeba i ve Vyškovské bráně vidím docela dost oblačnosti nízkého patra. Jinak tedy to slunečno z počátku dne bude převažovat, jakmile se ty mlhy rozpustí. No a teploty, ty byly v minimech většinou mezi 11 a 8 stupni, teď už sahají i ke 13-14 stupňům.
1: Jaké počasí přinese 16. září? Podle předpovědí vašich kolegů z předchozích dnů to vypadá, že dnešek bude asi nejteplejší v tomto týdnu.
2: Jednak bude nejteplejší, ale také přinese ve večerních nočních hodinách srážky na studené frontě. Ta už nás ovlivňuje právě svojí trošičku zvětšenou oblačností. Ta bude přibývat, i když bude částečně průsvitná zpočátku, takže to polojasno, později až oblačno. No a zatahovat se bude až ve večerních hodinách. Právě v první část večera a noci postoupí přehánky, které mohou být i vydatnější díky tomu, že budou intenzivní, objevit se může i bouřka. No a celý jihomoravský kraj by měli pokryt zhruba do té půlnoci a v ranních hodinách teprve budou ustávat. Co se týče teplot, tak ty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, o něco chladněji bude na Blanensku, tam kolem 23. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během dne přechodně jižní mírní do 20 km za hodinu. A pochopitelně na začátku té studené fronty při přechodu těch bouřek by mohlo i lehce zesílit.
1: Petře, když se podíváme aspoň letmo ještě na čtvrtek, na pátek, když mluvíme o tom, že středa bude nejteplejší, znamená to tedy, že v těchto dvou dnech půjdou teploty dolů?
2: Určitě půjdou dolů, co se týče odpoledních teplot, tak zhruba o nějakých 5 stupňů, nicméně ve čtvrtek docela rychle ty srážky ustoupí na východ a bude převažovat potom to polojasná oblačná obloha s nějakýma výjimečnýma přeháňkama, teploty lehce kolem 20 stupňů. V pátek také, tam to bude pravděpodobně úplně beze srážek, oblačnost větší, ale také až do 22 stupňů a o něco tepleji ještě v sobotu.
1: Mockrát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 16. září.
2: Nejvyšší hodnotu máme změřenu z roku 1947, v Hodonině to bylo 33 stupňů a 6 desetin, nejnižší potom ve Štítarech minus 2 stupně rovné z roku 1925.
1: Mockrát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Známý výherní signál oznámil, že je tu další kolo naší hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno. Stačí, když uslyšíte signál a zavoláte,

0: budete co nejrychlejší v tom případě, kdo se dovolá jako první, tak knížku získává. Dnes je to posluchačka Marie. Marie, dobré ráno, vítejte.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Gratuluju vám, dneska jste byla nejrychlejší, temné letopisy moravské jsou vaše. Posloucháte tuto rubriku, znáte ji z našeho vysílání?
1: Znám, mám puštěny vaše rádio pořád.
0: Krása. Tak gratuluju k dnešní knížce. U příležitosti 102. narození Českého rozhlasu Brno se taky všetečně ptáme našich posluchačů na věci, které se 102. souhlasí. Marie, hypoteticky, když byste měla 102. narozeniny, co byste si dala ke snídani, kdyby vám bylo úplně jedno, co vám na to doktor řekne?
1: Dobrý koláč a čaj.
0: Jaký koláč máte tak nejradši?
1: No, nejradši s tvarohem.
0: S tvarohem, tak to bych si dal taky. Tak dobrou chuť přeju, pokud si ho dáte dneska ke snídani na oslavu té knížky. A mějte se moc pěkně, děkujeme za zavolání a gratuluju. Naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: Děkujeme. 8 hodin na 23 minut, tady je Český rozhlas Brno.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Obchodní akademie a střední škola Polytechnická ve Veselí nad Moravou má nové učebny a dílny. Nová hala pro odborný výcvik, modernější stroje a vybavení stály dohromady zhruba 100 milionů korun. Technologie mají posílit praktické dovednosti žáků. Zastupitelé Brna zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně městu za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. Volnočasové kroužky budou mít letos děti v Blansku v nově opravené budově. Středisko volného času získalo i další patro, takže organizátoři nabídnou víc aktivit. Stavební práce a pořízení moderního vybavení stály skoro 40 milionů korun. Dělníci dokončují instalaci nábytku. Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na horním i dolním parkovišti na Rýgrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. Na jihu Moravy bude dnes polojasno, postupně až oblačno. Večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, přechodně mírný, jižní. Biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: S kolonami před Brnem počítejte na dálnici D1, na D2 i na silnici 52. Tam komplikuje provoz nehoda u Modřic, zabírá jeden pruh. V Brně omezuje provoz nehoda na křížení Vídeňské ulice s Jihlavskou, tam se projíždí kyvadlově. Opatrně i v místě nehody na silnici 23 v zastávce, stejně jako na Kroměřížské ulici ve Vyškově. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
6: V termínu od 12. října do 20. listopadu proběhne oprava Pisáreckého tunelu. Tunel bude po dobu prací v obou směrech úplně zavřený. Během rekonstrukce obnovíme technologické vybavení, stavební části tunelu i povrch vozovky. Objízdné trasy zveřejníme s dostatečným předstihem. Rekonstrukci Královopolského tunelu pak plánujeme na příští stavební sezónu.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší panem Jaromírem Meixnerem. Protože po včerejší předehrávce mezi Karlovými Vary a hostujícím Třincem začíná dnes zbývajícími 6 zápasy nový ročník hokejové extraligy. No a Kometa zahájí boje o body na ledě Litvínova. Pane Meixnere, s jakým cílem? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, jak se dívám, krásné slunečné ráno, takže doufejme, že bude svítit sluníčko i večer.
0: Doufejme.
1: Já se doufám, a jinak zdravím vás i všechny posluchače, kteří jsou také natěšení na ten začátek extraligy, že to už vypukne.
0: Ano.
1: Samozřejmě budeme se těšit pohledem na tu nejkrásnější hru na světě, kterou je lední hokej. No a teď té otázce, no tak samozřejmě, takhle ještě, Třinec vyhrál včera v Karlových Varech 2-0,
0: ano.
1: Druhý rozhodující gól, první gól si dali Vlastenec, Karlovy Vary a druhý gol dali do prázdné brány. Díval jsem se na to, bylo to zajímavé, ti třineční psi dali gol a za to celé ubránili, ale šance tam byly na obou stranách, měli výborný gol, mali oba týmy. Tak, a teď ten cíl Komety. No tak samozřejmě použij slova tedy šéfa klubu, bose, teď po letech zase znovu trenéra, Libora Zábranského, který řekl, kdo mě zná, ví, že nechceme nic jiného než titul, ale skromně a s pokorou. Chceme, aby byl každý zápas vítězný, diváci se bavili a byli na nás pyšní. Tak co k tomu dodat? No tak samozřejmě ano, Kometa rozšířila kádr, vrátila se celá řada hráčů, také získali pár zahraničních, tak ten kádr je opravdu široký, nabušený, takže nemůže si dávat Kometa jiný cíl, než samozřejmě hru o titul. Byl by to alibismus, i když v těch prognózách různých expertů se s ní až tak moc nepočítá, spíš tak na nějaké to je až jako čtvrtým, pátým pořadí na zisk titulu. Tak to je tady k tomu cílu té Komety. Doufáme, že dnes v Litvínově dobře začne. Musím konstatovat, že samozřejmě Litvínov loni hrál za záchranu, ale tam se všechno změnilo. Je tam Reichl, Robert Reichl, ikona Litvínovská, je trenérem, jsou tam noví majitelé a tak dále a tak dále. Takže to, že hráli loni o záchranu, vůbec nehraje žádnou roli pro tenhle ten zápas. A jinak Kometa to nemá lehké, protože už v pátek hraje v Třinci a teprve v neděli bude hrát doma s Hradcem Králové, takže je to takové to cestování, ale to tak to k tomu hokej patří.
0: Brňané odcestovali k dnešnímu utkání už včera. Pane Meixnere, oznámili trenéři, v jaké sestavě tým nastoupí?
1: Neoznámili, to je stále takové mírné tajemství. Samozřejmě zase tedy kouč, hlavní kouč Zábranský řekl, že nebudou žádné odchody z toho širokého kádru,
0: ano.
1: Ale někteří hráči budou mít vyřízené hostování, což hlavně platí o těch dvou brankářích, protože jednička bude určitě Stezka a ty dva brankáři, mladý Kavan a také Slovák Rabčan se budou samozřejmě střídat jako dvojky a mladí hráči budou chodit na hostování. To je bez debaty. Ale pozor, ten kádr samozřejmě je to dobře, že je široký, protože když se někdo zraní, může se doplnit. Ale na druhou stranu ukočírovat všechny lidi v tom manšaftu hráče, aby tedy byli, řekněme, spokojeni, aby byli jaksi stále nabuzení hrát, to není jednoduché, protože odporovalo by to zákonu přírody, aby když nehraju, abych byl spokojený, že hraje někdo jiný, protože každý bude chtít hrát. Tak to je prostě v tomto směru, to nebudou mít trenéři jednoduché. To je jaksi bez debaty. A samozřejmě jsou tam persony, obzvlášť v obraně. Na druhou stranu v obraně Kometa má jenom dva praváky, což tedy není moc výhodné. Tak mohli bychom o tom samozřejmě mluvit delší a delší dobu. Ale tak to je. Budeme se těšit zítra. Doufáme, že Kometa zaboduje.
0: Doufáme, že ano. Držíme palce. Pane Meixnere, mějte se hezky a už teď se těšíme. Naslyšenou.
1: Zítra naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8:45. Předpověď počasí začíná přehledem teplot na jihu Moravy. Vypadá to, že teploty pomaličku se dnes zvedají mezi 10 a 15 stupni, takové rozpětí teplot na jihu Moravy. 10 stupňů tedy nejnižší teploty v tuto chvíli v Tišnově, Hájku a v Kobylí a 15 stupňů už je v Nemochovicích, ale k 15 stupňům už se blíží také teplota v Brně, Tuřanech nebo ve Ždánicích. No a předpověď pro dnešek polojasno, postupně až oblačno, ráno ještě místy mlhy. Večer přibývání oblačnosti, přeháňky, lokálně i bouřky. A nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, tedy téměř letní hodnoty. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 30 minut, zapadne 7 minut po 19. hodině. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno na vás čekají tentokrát modré majáky, které se zaměří na požáry vozidel. Víte, jak proti plamenům v motoru správně zasáhnout? Zjišťoval Zdeněk Truhlář.
1: Od začátku roku evidujeme v Jihomoravském kraji 160 požárů dopravních prostředků. Z velké části se jednalo o požáry osobních automobilů. Nedávno jsme například zasahovali u požáru zaparkovaného osobního automobilu ve Veselí nad Moravou, kde požárem bylo poškozené i vedle stojící vozidlo, vznikla tam škoda 80 tisíc korun, událost se naštěstí obešla bez zranění.
2: Říká mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška, jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru ve vozidle?
1: Nejčastěji to bývají technické závady s tím, že se řidiči právě setkávají i s tím, že jim vozidlo začne hořet během jízdy.
2: Co v takové situaci má řidič dělat v momentě, kdy zaznamená požár vozidla?
1: Určitě zastavit bezpečně, to znamená tak, aby do něj nemohla havarovat další vozidla. Nejnebezpečnější situace v tomto směru vznikají na dálnicích. Je potřeba bezpečně vystoupit z auta, mít vestu na sobě, posádka, to znamená i další cestující musí z toho vozidla odejít a opustit ho do bezpečné vzdálenosti. A samozřejmě kontaktovat tísňovou linku.

0: pokud člověk odhadne správně své síly a má na to prostředky, může zkusit zahájit hasební práce.
1: Požáry vozidel nejčastěji vznikají zřejmě v motorové části.
0: Přesně tak, takže pokud se zaměříme na tu motorovou část, vidíme, že spod kapoty jde kouř, máme možnost to nějakým způsobem hasit, máme vozidlo vybavené hasicím přístrojem, ideálně práškový hasicí přístroj, řekněme nejméně 1 kg, my tady máme na ukázku 2 kg hasicí přístroj, tak vlastně jenom tou mezerou, která je několik centimetrů velká, vzniká mezi konstrukcí vozidla a tou kapotou, tak dostat vlastně to hasební médium dovnitř, abychom zamezili přístupu většího množství vzduchu. Samozřejmě záleží také, v které části se ten požár nachází. Můžeme zkusit ty hasební práce zahájit i vlastně ze spodu vozidla, kolem kola, ale tam často bývají ty motorové prostory dobře utěsněné a tu hasivní látku se na tam nemusí podařit dostat.
1: Kolik má řidič, tak říkajíc, času, než plameny zachvátí celé vozidlo? To asi je docela rychlé.
0: Průměrně se udává, že celé vozidlo zhoří během 7 až 8 minut, takže tam opravdu se bavíme v jednotkách minut, kdy ten řidič může zasáhnout, ale samozřejmě ne vždy je vybaven hasicím přístrojem a ne vždy je to v rámci jeho možností, takže opravdu zvážit, zda je to bezpečné. Ještě bych zmínil, že během toho otvírání kapoty je potřeba počítat s tím, že ta karoserie může být už velmi horká, aby nedošlo k popálení. A když přistupuju k tomu místu, kde budu ty hasební práce provádět, tak vždy mimo kouř.
1: Měli by lidé volat hasiče i přesto, že třeba požár není velký, že by ho mohli zvládnout sami?
0: Určitě ano. V případě vzniku požáru je vždy potřeba volat tísňovou linku, respektive hasičský záchranný sbor. Už jen proto, že na místo přijede i náš vyšetřovatel, který vyhodnotí vzniklou škodu. Samozřejmě na místo dorazí jednotka, která provede, pokud se nám podařilo své pomocí ten požár zlikvidovat, tak provede kontrolu termokamerou, případné dohašení.
1: Zmiňoval jste kilový práškový hasicí přístroj. Mají řidiči ještě nějaké další možnosti, co se týče té hasební výbavy?
0: Kromě práškového hasicího přístroje se prodávají i různé hasicí spreje, nicméně ty slouží spíš opravdu k počátku toho požáru, k malému plamenému hoření, protože ta doba toho použití je tam velmi malá, v řádech vteřin, takže určitě doporučujeme spíš ty větší objemy, jako je ten kilogramový, případně 2 kg hasicí přístroj práškový.
2: Říká mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška, doporučuje vozit v autě i další pomůcky, jako je třeba řezač pásků nebo kladívko na rozbití okna. Tento i další díl Modrých majáků kdykoliv v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu.

0: A zatímco se Karel Kahovec prochází háje Modřínu, tak přesně z toho stejného háje Modřínu vychází Zdeněk Junák. Urostlý to smrk a příprava a autor dnešních srdcovek. Zdeňko, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání. Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači a málem se strefil, čověč.
0: Jo?
1: Nepřicházím z háje Modřínu, ale přicházím z háje s Modřínou. Protože včera se mi podařil, bych řekl, takový husarský

0: kousek při generálce večerní jsem upadl na točnu. My tam máme točnu. A teďko vlastně, že ona je černá, ta podlaha, a ta točna je taky černá, takže je těžko, musí se opravdu zaměřit, kde je to dělení, je vyšší tedy ta podlaha, co bude stát a tak, co se bude točit. No a končí výstup a my máme stát všichni mimo tu točnu,
1: jasně,
0: protože točnu odváží scéna, co je za námi, že přiváží jinou a my odcházíme. No já jsem to včera špatně odhadl a stoupil jsem si na točnu. Točna se rozjela, já ztratil jsem prostě balanc.
1: To bylo.
0: A spadl jsem ale krásně na břicho a těma rukama, jak jsem plácel, tak to je takový ten judistický pád, taková rana, jak zděla, tak ježíši, okamžitě přiběhli tři technikáři, kluci šikovní, postavili mě.
1: Ale vypadáš svěže, tak nepadnu tě.
0: Dobrý, jako výborný, výborný, no, takže tak. No, jinak, no, máme málo času, člověče, ty máš ještě básničku.
1: No.
0: Venku je hezky. Máš se na co těšit? Já se budu těšit na tebe. Počkej, dneska už je středa.
1: Dneska už je středa.
0: No tak ve čtvrtek se na tebe budu těšit.
1: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr dnešního dobrého rána trocha poezie, jak slíbil Zdeněk Junák. Tentokrát to bude z pera básníka Ondřeje Zajace. Báseň se jmenuje V lese. Plný koš křemenáčů, rty od borůvek, lítka od ostružin, pavučinu ve vlasech, klíště pod kolenem, jen tebe ne a ne. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bývalou budovu transplantačního centra v Brně obsadí svatoanenská nemocnice. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc poklesl. Středisko volného času v Blansku má po rekonstrukci nové patro a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Bývalou budovu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie využije fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Prostory ve svatoanenském areálu zůstaly prázdné poté, co se centrum přestěhovalo do Bohunic. Podle provozního náměstka Tomáše Hladíka se v budově prostřídají různá zdravotnická pracoviště a nakonec tam zůstane první chirurgická klinika.
2: Když na tyto plány dospěje, tak samozřejmě tyhle prostory využíváme pro přesun klinik, který potřebujeme zrekonstruovat. My jako svatá Anna chystáme velký projekt, a to je nový laboratorní objekt. A samozřejmě v areále pekařská, který je stísněný v centru města Brna, to není úplně jednoduchý vymyslet, takže prostory víme, jak využít, a samozřejmě využijeme je efektivně.
0: Začátkem dubna se do budovy prozatím přestěhuje gastroenterologické oddělení. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc poklesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotéčních sazeb. Volnočasové kroužky budou mít letos děti v Blansku v nově opravené budově. Středisko volného času získalo i další patro, takže organizátoři nabídnou víc aktivit. Stavební práce a pořízení moderního vybavení stálo téměř 40 milionů korun. Dělníci teď dokončují instalaci nábytku. Děti od 5. října využijí například novou environmentální nebo multifunkční učebnu, říká ředitelka střediska Tomáš Burger.
3: Kromě teda těch tradičních kroužků, jako jsou třeba výtvarný, ty keramický, tak v podstatě držíme ten krok s tou dobou, že máme třeba kroužek digitvůrci, který bude zaměřený na ty digitální technologie, nebo 3D tisk, máme Lego robotiku, takže vlastně to teďka je hodně takový moderní a ty děti to dost jako naučí nějaký ty základy toho programování.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně oblačno, oblačnost bude průsvitná, večer začne od západu přibývat, pak další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky, teploty 24 až 27 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se před Brnem tvoří od Ostrovačic a Uhlubic kolony. Na 207,5 kilometru zůstávají auta po nehodě. V Brně počítejte s omezením po nehodě na křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská. Nehodu na silnici 52 u Modřic se podařilo odstranit. Kolony by se už měly rozjíždět. A opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 23 v zastávce. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Usmějte se, jakmile popřejete Ludmile. Pohlaďte ji po tvářích, má dnes jméno v diářích. S tím se jistě spokojí, přitom to nic nestojí. Kdo má konto v kondici, koupí však i kytici. Někdo trochu umíněně pořídí v tvrdé měně. Já, byť nemám dolary, přidám dárek nad dary. S úklonou až někam k pasu posílám hit od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Cóż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 16. září roku 2026. V Brně máme hezky. Sice ráno bylo trošku, jako bych řekl, chladněji, ale už leze sluníčko ven, takže já si myslím, že se nám to tady hezky ohřeje. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že svátek mají Ludmily, takže všem liduškám, lidunkám vinčuji všechno nejlepší a my máme ve svém okolí v rozhlase tak jednu Lidušku Lídu, která je naše paní slečna fotografka, fotí nás a dává ty naše čumáčky na ty webové stránky Českého rozhlasu Brno. Takže všem lidunkám, liduškám vinčuji všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Moc prosím o zahrání písničky k svátku pro maminku Ludmilu Šimoníkovou s přáním pevného zdraví. Za všechny vnuky a pravnoučata, dcery Ludmila a Stanislava. No ale děvčata, samozřejmě, že rád zahrají vaší mamince. A jak to, že jste jí nevybrali písničku? Co? No, mám tady ještě jedno přáníčko, doufám, že to vyřeší. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Drahý pane Junáku, tady Eduard. Přál bych, abyste dne 16. září zahráli mé přítelkyni Ludmily píseň Levandulová. Ona je zahradnice a cokoliv pěstuje, tak roste, kvete a plodí. Má ráda levanduly, která pak sušená provoní celý její příbytek. Děkuji za odvysílání.
0: Eduarde, rád splním vaše přáníčko. No to je ono, levandulová, takže moji milí, přáníčka byla vyslovena. Pan Eduard vybral písničku, takže už je tady levandulová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

Jak krásně zaspívaná levandulová, že nám to zavonilo i tady, tady ve studiu. Možná jste si, moji milí, taky všimli, že podél cest a na mezích se už začínají červenat šípky. Mně při pohledu na ně vždycky naskočí jedna věc. Dřív se na šípky opravdu chodilo. Ne, že si člověk cestou utrhl pár do kapsy. Vzal si košík nebo tašku a šlo se sbírat. Kdo to zažil, ten ví, že

Člověka, který chce mít za 10 minut hotovo. Dneska kolem nich většinou jen projdeme, ale když je teď člověk vidí celé červené, možná si na to někdejší sbírání zase vzpomene. Ano, ano, ano, já si vzpomínám. S babičkou jsme chodili na šípky, ale taky za mých mladých časů, když jsem chodil do třetí, do čtvrté třídy, tak taky ve škole jsme sbírali šípky. Paní učitelka nás oslovila, řekla, děti, sbíráme šípky, noste do školy, a pak byla na té ZD ještě vyhlášena soutěž mezi jednotlivými třídami, tak abychom vyhráli, takže jsme nosili. A s babičkou jsme chodili taky na šípky, protože babička je zpracovávala přesně, jak jsem četl, že sušila je, pak z toho dělala čaj, který jsme pili v zimě, dělala z toho výborný sirup, ale opravdu excelentní. No a samozřejmě dělal se taky takový ten kompůtek, takový kompot, který se potom používal vlastně do té šípkové omáčky a taky ta šípková marmeláda, takový ten šípkový džem. Ano, ano, velmi dobře si vzpomínám. A když jsme šli poprvé, tak to taky si vzpomínám, bylo tenkrát jako opravdu hezký počasí a babička říká, vemte si rukavice, kluci. A říkám, babi, dítě teplo. Nevzali jsme si. Jeminko, to bylo. To bylo utrpení mladého boháčka. Prostě ruce dopíchaný, dodřený, takže příště, když jsme šli, tak už jsme měli rukavice. A ne jaké. Byly takové ty jako potažené pevnou takovou nějakou hmotou, nějakou látkou, takový ty pracovní, nebyly to žádné pletené rukavice, protože to by ten osten taky propíchl. Takže ano, rád vzpomínám na šípky, ale je pravda ta, že dneska šípkový čaj, piju opravdu velmi, velmi zřídka. Tož tak. A už vám posílám můj

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Modré nebe nad hlavou zpíval Dalibor Janda. Já se dívám z okna našeho studia a myslím si, že modré nebe nad hlavou máme i my u nás v Brně, protože venku vypadá to, že bude opravdu, opravdu hezky. A já tady mám druhé přáníčko z mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz a to zní takto. Dne 14. září roku 2026 to bylo přesně 52 let, co si moji prarodiče Květoslava a František Brhlovi řekli své ano. A vydali se na společnou cestu životem. Milá babi, milý dědo, chtěla bych vám touto cestou nechat zahrát pěknou písničku a hlavně pogratulovat a popřát spoustu dalších šťastných let pospolu. Vnučka Pavla. Milá Pavlo, rád splním vaše přáníčko, to víte, že rád zahrají pro vaše prarodiče. Vy chcete pěknou písničku, proč jste si ji nevybrala? Bože můj, děvče, promiňte, že jsem tak familiérní, ale tak já teda tady mám playlist, tak já jsem vám vybral takovou hezkou o přátelství Michal David a pár přátel. Doufám, že prarodiče Květoslavu a Františka potěší.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byl Elvis Presley a jeho písnička In the Ghetto a já už pro vás mám, protože středa, středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Dny opuštění autorky Eleny Ferrante. Tak, dnešní, tedy středeční indicie zní takto. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Opakuji středeční indicii. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Lucii Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: skupina Buty a jejich Vrána. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě dvě přáníčka. To první je z mailové adresy a zní takto. Prosím o zahrání písničky pro pana doktora a sestřičku, kteří měli službu na pohotovosti fakultní nemocnice Bohunice v pátek 11. září odpoledne. Vážím si jejich profesionálního a lidského přístupu k řešení mého problému. Děkuje pacientka z Pohořelic. Tož, moje milá pacientko z Pohořelic, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno a to zní takto. Dnes by oslavila svátek má milovaná Liduška Komoňová, která zemřela před 3 měsíci. Zahrajte prosím všem ošetřujícím, profesoru doktoru Šlampovi z Brna, chirurgickému oddělení v kyjovské nemocnici, charitě ve Veselí nad Moravou, nemocnici taktéž ve Veselí nad Moravou a v neposlední řadě paní doktorce Bezděkové a její pracovité a hodně milé sestřičce paní Mirce. Pokud můžete, zahrajte jim všem písničku Kdyby byl John Lennon od nás. My si ani neuvědomujeme, jakou práci ti všichni pro nemocné lidi dělají. Smekám před nimi klobouk. Jožka. Milý Jožko, máte absolutní pravdu. Rád splním vaše přáníčko. Jen připomínám, že ta písnička má poněkud jiný název. Jmenuje se Kdyby byl John Lennon z Moravy, tady je.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 16. září pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Za svoji originální připomínku bych měl z Prostějova poslat díky do Polešovic. Tak to byla středeční indicie. Nebojte se, pokud vám není zcela jasno, ještě bude čtvrteční, pak bude páteční, tam přijaká malá pikoná povědička od Miloše Šenkýře a pak už to bude jasné. A ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju písničky na přání, ale jak říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, můžete mě volat v dostatečném předstihu. A ještě bych vás rád, jako bych se vám omluvil. My, jak jsme byli v Uherském Hradišti minulou sobotu, jsme tam tu vysílali víkendové srdcovky, tak jako spousta posluchaček vždycky přijde a říká, pane Junáku, vy tam v tom závěru opakujete pořád ty vaše adresy a to všichni musí vědět, co vás posloucháme. A teď přišla paní, která stála za ní a říká, ne, pane Junáku, dobře, že to říkáte, já si pořád nemůžu zapamatovat to telefonní číslo. No a tak se rozvinula debata, ať si to píše na papír a ona říká, ale já jsem jenom sama, takže mě uteče ten začátek a tož tak. Takže já to opakuji a mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: K novému hlavnímu nádraží v Brně povede evropská třída. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti na příliš mírný trest za týrání psa. Začíná podávání žádostí o příspěvek v projektu Darujme kroužky dětem a bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. O pojmenování včera rozhodli brněnští zastupitelé. Název navrhla městská část Brno-Střed. Podle ní odkazuje na spojení města s Evropou, pokračuje brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.
2: Myslím si, že pokud město Brno bude mít jednu z nejvýznamnějších ulic pojmenováno po Evropě, tak tím bude dávat vlastně nějaký signál, že Brno se cítí nedílnou součástí Evropy, to se mi líbí.
0: Nové brněnské hlavní nádraží začne Správa železnic zřejmě stavět po roce 2030. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Ode dneška můžou rodiče v tíživé finanční situaci žádat o příspěvek v projektu Darujme kroužky dětem. Na pololetí má každý šanci získat 1500 korun. Česká rada dětí a mládeže, která pomoc organizuje, rozdělí 4 miliony. Čas na přihlašování mají zájemci do 24. listopadu. Jaká byla zatím poptávka v Jihomoravském kraji, popisuje manažer projektu Marek Havrlík.
3: Poslali jsme za ty 4 ročníky projektu do regionu téměř 3 miliony korun. To je pro nás velmi jako zajímavý region, protože se drží na 3. místě co do počtu podpořených dětí mezi regiony, a to s konkrétně počtem 1824 dětí.
0: V nemocnici v Ivančicích uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči tam zasahují v přetlakových protichemických oděvech. Událost nemá vliv na pacienty. Hasiči o tom dnes informovali na sociálních sítích.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno, oblačnost bude často průsvitná. Večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor, u nehody nákladního auta na Kníničské ulici blokuje jeden pruh. Nehoda omezuje provoz také na silnici 23 v zastávce a opatrně projíždějte místem nehody na okraji Štítar na silnici do Blížkovic. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ve středu 16. září 4 minuty po 10. hodině začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, u kterého vás vítá Sandra Silná. Tak jako každé dopoledne vás čekají písničky, které nestárnou. Přibližně v 10.20 se ozve náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Uslyšíte také pozvánku a nebudou chybět ani babské radiarky Vykoupilové. Příjemný poslech a krásný středeční den, a teď už Petra Černocká.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Miroš Birka písničku Fair Play. Život nehrá fair, ale v tuhle chvíli je tady naše fair soutěž, protože poslouchali jste, slyšeli jste výherní zvuk a jako první se dovolala naše posluchačka paní Dagmar. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Vy jste zavolala jako první, vyhráváte tedy u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno knížku Temné letopisy moravské i s věnováním a podpisy autorů Miloše Šenkýře a také Michala Isteníka, z jehož úst pravidelně tyto příběhy temné moravské slýcháte. A já se vás zeptám, no, paní Dagmar, posloucháte nás pravidelně nebo jste náhodou zapla teď vysílání a slyšela jste ten zvuk?
1: Ne, poslouchám pravidelně a právě proto jsem reagovala na ten signál výherní, takže jsem moc ráda, že to vyšlo.
0: Ano, já vám moc gratuluji ještě jednou a chci se vás zeptat, protože všech se ptáme, co byste přála si pro sebe, když byste se teď hypoteticky představíte si, až vám bude 102 let, co byste si třeba přála pro sebe a co byste přála také Českému rozhlasu a posluchačům?
1: Jejda, no tak kdybych měla to štěstí a dožila se 102 let, tak to by bylo 21.9.2058, tak to bych si přála hlavně pevné zdraví, abych nemusela nikoho obtěžovat a byla samostatná. No a pro normálně pro svět, aby byl normální a bez válek. No a Český rozhlas, aby mohl být stále nezávislý a vysílal takové krásné pořady, jako vysílá dosud.
0: To je krásné přání.
1: Tak nějak, jo.

0: Stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se v Žabovřeskách ozve bečení, nemusí to znamenat, že jste zabloudili někam na farmu. Za kulturním domem Rubín se totiž už několik měsíců pasou ovce, a to docela uprostřed města. Jak se ovcím kousek od rušné Královopolské ulice daří, vyrazil zkontrolovat náš regionální stopař Vojta Halaš a uvidíme tedy, jak to s těmi ovečkami skutečně teď je. Vojto, jak a proč se ovce v Žabovřeskách vlastně objevily?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Dvě ovce jsem radnice přivedla na jaře jako experiment, měly nahradit sekačky, postarat se o trávu na ploše velké zhruba 5000 metrů čtverečních. Zkrátka žádný hluk motoru, žádný benzín, jen tráva, ohrada a dvě hladové ovce. A na začátku mi bylo úplně jasné, jak se zvířata uprostřed města budou chovat. Jejich chovatelka měla obavy, jestli jim nebude vadit hluk aut, ruch okolí. Ukázalo se ale, že jsou ovce v tomhle směru docela pohodové. Provoz kolem nich je nějak zvlášť nezrušoval a většinu času si prostě spokojeně ukusovali trávy. A klid byl i mezi ovcemi a lidmi. Za celou dobu se podle radnice nestal žádný incident. A původní ovčí dvojice navíc nezůstala dvojicí. Jedna ovečka prý během léta přibyla, takže už mají být tři. A jejich úkolem teda není jen dělat radost kolem jdoucí.

0: ale hlavně spásat tu trávu.
1: Vojto, jak dlouho ještě budou žabovřesky hostit svůj malý ovčí tým?
0: No, já jsem mluvil včera s radnicí v Žabovřeskách a podle nich tady ovečky ještě měly být. Ale jelikož jsem přijel na místo a mluvil jsem i s radnicí a žádné ovečky jsem bohužel nenalezl, takže vám nezprostředkuju, jak ovečky vypadají. A vypadá to, že mi to těsně nevyšlo a chovatelka si je možná i kvůli nízké výživnosti u té podzimní trávy už odvezla na svou farmu. A jestli se ovce vrátí zase na jaře, zatím není jasné, protože ta smlouva byla podepsaná jenom na letošní rok. Takže jestli se ovcí já nebo i obyvatelé Žabovřesk ještě dočkáme, zatím není jasné.
1: Možná máš tedy téma na další výlet v jarním období podívat se zpátky do Žabovřesk, jak to s ovečkami vypadá. Tolik tedy náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který se vydal do brněnských Žabovřesk zkontrolovat místní živé sekačky. Vojto, děkujeme a hezké dopoledne. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A já už pro vás za chvíli budu mít také pozvánku. Dnes společně s Markem Zouharem, naším hudebním dramaturgem, vás pozveme na další koncert z cyklu Fajnšmekři v sedmičce. Zůstaňte s námi, více už po půl jedenácté.

0: Valdemar Matuška v 10 hodin 31 minut dospíval svou píseň pro Kristýnku. A já si tady teď budu chvíli povídat, protože ve vysílání Českého rozhlasu Brno je čas na pozvánku a budeme si povídat tedy s hudebním dramaturgem Markem Zouharem, kterého tady teď vítám u druhého mikrofonu. Ahoj Marku.
1: Ahoj tobě a dobrý den všem posluchačům.
0: Marek se mimo jiné stará o naší sérii koncertů a pořadů s názvem Feinschmeckři v sedmičce. Předpokládám tedy, Marku, že jdeš s pozvánkou na další akci z této série.
1: Ano, je to přesně tak. Feinschmeckři v sedmičce jsou koncerty nebo pořady konané přímo u nás v budově. V tom největším studiu, ve studiu 7, proto ta sedmička v názvu. A Feinschmeckři se vracejí po letní pauze a jednom mimořádně venkovním koncertě zpátky do tohoto studia a hned z toho bude, jak to tak vypadá, zřejmě největší koncert podzimu a zimy. Za týden 23. září v Brně vystoupí trio nazvané JMO.
0: Já si myslím, že nezasvěceným posluchačům tahle zkratka příliš neřekne, tak nám prosím tě popiš, kdo se vlastně představí.
1: To trio je mezinárodní a nazvalo se podle iniciál křestních jmen svých členů. Takže Jan Galega Brunemann, to je Švýcar, Musa Cissoko, ten je ze Senegalu a Omri Hasson má jako svůj domovský stát Izrael. Už tohle samotné představení domovských států naznačuje, že to bude hodně pestrá hudba a tu teda můžu rozhodně garantovat. Pestrá bude jistě a doufám, že taky kvalitní, alespoň z toho, co mám naposloucháno. Trio hraje vlastní hudbu, ale ta víceméně vychází z hudby nějaké lidové, z toho, co byste čekali od spojení africko-arabsko-evropských motivů. Takže africký veselý základ je díky zpěvu a strunným nástrojům. Takovou trochu přemýšlivější stránku obstará Jan, který hraje na klarinet a další dechové nástroje, tedy Evropa, a Omri z Izraele hraje na bicí. A dohromady je to v současné době špičková etnická hudba Evropy.
0: JMO prý v rámci svého turné navštíví 3 hlavní města a k tomu navíc Moravu, je to tak?
1: Ano, turné mělo být koncipováno nebo bylo tak jako avizováno, že to bude turné po Vídni, Praze a Budapešti a k tomu se přidalo pár moravských koncertů v čele s Brnem. My jsme ti první a pak teda ještě tam mělo být několik dalších, ale nakonec to turné JMO výrazně změnili a zvětšili. Takže pojedou 25 koncertů po celé Evropě, ještě do Německa, do Nizozemí a do Švýcarska od září až do prosince a to jenom dokládá to, jak je JMO v současné době vyhledávaná i významná kapela a jak je to zajímavá hudba. A Brno je hned na začátku celého turné, asi druhý nebo třetí koncert, takže máte šanci vidět ty muzikanty neunavené s produkcí, která tedy v rozhlase opravdu ještě nebyla, protože přiznejme si to, co běžně vidíte ve Feinschmeckrech, tak můžete s jistou dávkou pravděpodobnosti vidět třeba příští rok nebo někde jinde, ale JMO zas tak často určitě ne. Do Evropy nebo po Evropě a do Česka jezdí jednou za několik let, takže je to šance vcelku výjimečná.
0: Marku, prosím tě, zopakuj ještě pro naše posluchače, jak tedy nejlépe sehnat vstupenky, pokud mají o tenhle koncert zájem.
1: Dobré je taky pro posluchače jistě to, že cena lístku zůstává na našich obvyklých maximálně 100 korunách, i včetně servisního poplatku a tuhle sumu zaplatíte nejsnáz, pokud se na naší stránce brno.rozhlas.cz podíváte na odkaz vstupenky na Feinschmeckry, tam už najdete přímo prodejní síť, která vstupenky prodává. 23. září je MO v 7 hodin večer v budově Českého rozhlasu Brno.
0: Já moc děkuju za pozvánku na tuhle kulturní výjimečnou událost Marku Zouharovi, našemu hudebnímu dramaturgovi. No a věřím, že jsme vás na tenhle koncert naladili.
1: Těšilo mě, naslyšenou.
0: A my pokračujeme v dopoledním vysílání. Do konce této hodiny uslyšíte ještě také Babské rady Jarky Vykoupilové a teď nám bude zpívat Bryan Adams.

0: cyklu Feinschmeckři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Feinschmeckry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Během následující minuty vás teď Jarka Vykoupilová v Babských Radách naučí, jak si doma vyrobit vlastní sušená rajčata.
0: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog letos mohli na Jižní Moravě za 330 nehod. Studenti ve Veselí nad Moravou mají nové odborné učebny. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. A bude polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na Jižní Moravě se meziročně zvýšil počet nehod zaviněných opilými nebo zdrogovanými řidiči. Do konce srpna jich policie vyšetřovala 332, loni za stejnou dobu to bylo o 12 méně. Letos do konce prázdnin zemřeli při těchto nehodách 3 lidé, v minulém roce nikdo. Na celorepublikové úrovni je situace jiná, upozorňuje šéf dopravní policie Michal Hodboď.
2: Ta statistika nám ukazuje, a to je vlastně pozitivní trend, kdy máme méně dopravních nehod pod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod pod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič pod vlivem alkoholu.
1: V celém Česku meziročně klesl počet nehod zaviněných opilými a zdrogovanými řidiči zhruba o 5%. Obchodní akademie a střední škola Polytechnická ve Veselí nad Moravou má nové učebny a dílny. Nová hala pro odborný výcvik, modernější stroje a vybavení stály dohromady zhruba 100 milionů korun. Technologie mají posílit praktické dovednosti žáků, vysvětluje ředitelka školy Alena Kobidová.
3: Celou dobu se snažíme, aby odborná výuka našich maturitních a učebních oborů probíhala v prostorách a na strojích, které odpovídají současným vysokým standardům a reflektují požadavky, které na absolventy klade pracovní trh.
1: Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti na Rýgrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem ve Velehradské ulici. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Bejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Společnost v Česku je méně polarizovaná než na Slovensku. Slováci mají více poškozené vztahy se svým okolím a častěji schvalují násilí vůči názorovým oponentům. Navzdory tomu hodnotí společenskou situaci ve své zemi optimističtěji než Češi. Ve zprávě k výsledkům studie Polarizace a antisystém 2026 to dnes uvedl slovenský DEC institut, který spolupracoval s agenturou STEM.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno, postupně až oblačno, večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se na západě objeví přeháňky, lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré a biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony. V Brně pak počítejte s omezením na křižovatce Křtinská, Jerovnická, nefungují tam semafory. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak jako každou středu i dnes po 11. hodině otevřeme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno poradnu pro zdraví. Věnovat se dnes budeme péči o zuby, konkrétně dentální hygieně, a to už za chvíli s naším hostem. Zůstaňte s námi, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám nadále příjemné dopoledne přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dentální hygienistka Amálie Čípková je dnes hostem v Poradně pro zdraví Českého rozhlasu Brno. Dobré dopoledne.
2: Krásný den a děkuji za pozvání.
1: Povídat si budeme o péči o zuby v různých obdobích života, a to právě z pohledu dentální hygieny. Já také připomínám telefonní číslo sem k nám do studia, kdy během vysílání můžete k tématu volat své dotazy, a to číslo je 726 46 5200. Co si vlastně máme představit pod pojmem dentální hygiena? Není to jenom takové lepší čištění zubů a úvod do čištění zubů?
2: Určitě to není jenom čištění zubů. Je to mnohem komplexnější. Dentální hygiena je zdravotní ošetření, které má převážně preventivní charakter. Takže se vlastně snažíme o úplné zdraví, ať už zubů, dásní, i toho parodontu, vlastně celé té dutiny ústní.
1: Mm-hmm. Mám za to, že není to tak dávno, kdy ještě třeba lékaři, zubaři neposílali své pacienty na dentální hygienu. Kdy se vlastně tenhle obor objevil nebo etabloval? Protože, nebo mýlím se, je to až poslední roky, nebo už dřív taky byla dentální hygiena, jenom třeba ne tak rozšířená?
2: V Česku už je dentální hygiena 30 let. Takže postupně, opravdu krůček po krůčku se to rozšiřuje a v dnešní době už můžeme říct, že už opravdu většina zubních lékařů spolupracuje s dentální hygienistkou či dentálním hygienistou. Ale bylo to velmi pozvolné, ty začátky. Nejprve bylo pár škol a vlastně až s přístupem dalších vzdělávacích oborů, které se rozšířily, přibývalo i hygienistek.
1: Mě by ještě zajímalo takhle na úvod, takový napadá mě vlastně takový trojúhelník, ale možná je to víc spíš mnohoúhelník, spolupráce zubní lékař, dentální hygienista a paradentolog, nebo paradentoložka, paradentologie. Jak takhle fungují mezi sebou, nebo je zase paradentologie ještě taková důkladnější dentální hygiena?
2: Tam je samozřejmě mnohem větší komplexnost toho zubního lékaře se specializací na parodontologii. Obecně, když to vezmeme od začátku, když zubní lékař má pacienta, tak sám zhodnotí, co ten pacient potřebuje. Vlastně stanoví mu plán léčebný a určitě by součástí u každého pacienta toho léčebného plánu měla být ta dentální hygiena. To si myslím, že je opravdu důležité u každého. Ale ne u každého je potřeba paradontologie. Tam už samozřejmě záleží na tom, v jakém stavu ten pacient se k zubnímu lékaři dostane, a když už je třeba léčby toho parodontu, tedy toho závěsného aparátu, toho, co vlastně drží ten zub na tom svém místě, tak tam už je potřeba potom odeslat na to specializované pracoviště parodontologie.
1: Pojďme si teď ještě říct, proč třeba opravdu nestačí jenom pravidelně chodit k zubaři, ale proč je důležitá právě i návštěva dentální hygieny a vlastně doplňovat tedy ty preventivní prohlídky u zubního lékaře také o péči ze strany dentálních hygienistů nebo hygienistek?
2: Tak vlastně můžeme si říct, co všechno pod tu dentální hygienu spadá, co je vlastně tím naším úkolem, protože to naše poslání se shoduje se zubním lékařem. Oba obory se snaží o to úplné zdraví té dutiny ústní, ale každý máme ty své úkoly. Zubní lékař už řeší většinou to, co už se tam stalo za nějaké ty problémy, ať už je to právě třeba ty zubní kazy nejčastěji a podobně, ale ta dentální hygienistka se mnohem víc může věnovat té každodenní péči, nácviku těch správných návyků, které mohou předcházet už vzniku těch onemocnění. Když to vezmeme úplně od začátku, když ke mně pacient přijde na první návštěvu, tak ta návštěva má takové tři hlavní části. V té první musím zjistit, co pacient v té dutině ústní má dobře a co naopak špatně. Pro mě je naprosto stěžejní, aby pacient sám chápal, co se tam děje, co je právě dobře a co je špatně. Protože jenom tehdy, když bude rozumět těm problémům, jak vznikly, proč vznikly, co se s tím dá dělat, tak může být ochoten přistoupit na tu léčbu. Když tomu nebude rozumět, tak ho velmi těžko získám na tu svoji stranu. Takže ta první návštěva je opravdu ve velké míře o tom vysvětlování, ukazování so přímo v té dutině ústní, aby věděl, ano, tady se teď před našima očima děje tento ano. problém a my ho spolu můžeme řešit.
1: Mm-hmm. S dentální hygienistkou Amálií Čípkovou si dnes povídáme o péči, o naše zuby, a to právě z pohledu dentální hygieny, a v tématu budeme za chvilenku opět pokračovat.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s dentální hygienistkou Amálií Čípkovou povídáme o péči, na téma péče o ústní dutinu, o zuby z pohledu dentální hygieny. Připomínám telefonní číslo sem k nám do studia 726 465200, kam můžete volat také své dotazy. My jsme si před písničkou začali povídat o tom, jak probíhá první návštěva u dentální hygienistky nebo u dentálního hygienisty. Pojďme tedy pokračovat dál. Poté, co pacient je tedy seznámen s tím, co se bude dít, tak jak potom pokračuje ta první návštěva?
2: Navrhneme léčebný plán. Co všechno je potřeba udělat pro to, aby jsme se opravdu dostali k tomu zdraví. Jakmile pacient s tím souhlasí,

0: Já se možná zeptám ještě z pohledu laika. Já ty problémy úplně nemám, ale vím, že spousta lidí bojuje vůbec s návštěvou zubaře, protože prostě se bojí, není jim to příjemné, potom ty zákroky třeba vyžadují nějakou lokální anestezii a podobně. Jak tohle probíhá při návštěvě dentální hygienistky nebo hygienisty? Chodí pacienti a mají třeba taky obavu, že je to bude bolet, nebo dá se tohle nějak ošetřit?
1: Určitě je to velmi časté, že se pacienti bojí té bolesti, ale je to řešitelné. Jak už jste zmínila, to lokální anestezii, to je jedna varianta. Ale pokud potřebujeme dělat větší ošetření zásah, tak není problém, když vlastně dentální hygienistka, hygienista spolupracují se zubním lékařem, aby došlo normálně k umrtvení, k anestezii od toho zubního lékaře, který vlastně dojde, opíchá to tomu pacientovi tam, kde se bude pracovat a potom pracujeme v tom umrtvení.
0: Takže ten strach vlastně není potřeba prostě odkládat kvůli tomu návštěvu dentální
1: hygieny. Vždycky je všechno možné řešit. Já vždycky pacientům říkám, hned mi hlašte. Jakmile cítíte, že to pro vás není komfortní, my máme vždycky více možností, více variant, ale je to stále o té komunikaci, o tom vyřešit si, tohle už ne, tohle je pro mě lepší, hledat i polohy prostě, aby se pacient cítil co nekomfortní.
0: My jsme si tady před chvílí pojmenovali tedy ty problémy, které dentální hygiena odstraňuje, jako zubní plak, kámen, pigmentaci. Jsou ještě nějaké další problémy, které dentální hygiena dokáže odhalit a třeba řešit dřív, než člověka prostě začnou bolet zuby nebo krvácet dásně?
1: Přesně tady, jak jste zmínila tyto tři věci, to, co se tam tvoří, tak to vede k těm problémům. To, že tam zůstává plak, který se nepodaří pacientům zavčas očistit, sundat vlastně z těch zubů, tak to vede potom k těm kazům nebo k těm zánětům dásní a toho paradontu. A když pacient dojde zavčas, ještě než se to onemocnění rozvine a naučí se správně pečovat tím správným návykům o tu dutinu ústní, tak to můžeme zavčas zastavit.
0: Liší se průběh dentální hygieny například u dětí, u dospělých nebo u lidí, kteří už mají třeba jenom zbytky vlastního chrupu a mají nějaké protézy?
1: Určitě je to odlišné vlastně v závislosti na tom stavu, v jakém ti pacienti dojdou. U dětí je to především o tom tvoření těch správných návyků, abych tam už ještě moc ty problémy nebývají, ale snažíme se jim předcházet, aby od úplně útlého věku děti věděli, jak o ty zuby dobře pečovat. Naopak potom pacienti, kteří dojdou už ve starším věku a mají náhrady, tak je učíme pečovat o ty náhrady, aby byly dlouhodobě funkční.
0: A u dětí, když se ještě k tomu vrátím, od jakého věku se doporučuje návštěva, třeba první návštěva také dentální hygieny vedle tedy preventivních prohlídek u zubního lékaře?
1: Nejlepší je, když dítě dojde s rodičem. Rodič jde na dentální hygienu, vezme dítě sebou, aby si dítě okoukalo to prostředí. I kdyby to bylo jenom, že si sedne na křeslo, povozí se, ukážeme si v zrcátku zoubky, prohlédneme si, co nástroje, zrcátka, kartáčky. Klidně to je úplně dobrý start. Vůbec není ani na té první návštěvě potřeba něco dělat, zasahovat tam nějak a postupně si tvořit tu důvěru, nechodit hlavně, až když je problém. Takže je vždycky nejhorší.
0: I když děti tady mají mléčné zuby ještě, tak
1: určitě,
0: už.
1: Určitě.
0: Výborně. S dentální hygienistkou Amálí Čípkovou se dnes povídáme o péči o ústní dutinu a o péči o zuby z pohledu dentální hygieny a tématu se opět budeme za chvíli věnovat.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří.

0: Jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S dentální hygienistkou Amálií Čípkovou si dnes povídáme na téma dentální hygiena, prevence, péče, co nás také u dentálního hygienisty nebo hygienistky čeká. Připomínám i telefonní číslo 726 465 200. Sem k nám do studia, kam můžete volat své dotazy. A právě během písniček jsme tady měli dva dotazy. Jeden byl od posluchačky Marie, která se ptala na to, co má dělat, když jí káva způsobuje na zubní náhradě skvrny. A jestli je tohle vlastně také v dikci dentální hygienistky třeba pomáhat a jak pomoct s takovým problémem?
2: Když máme pacienta, který tento problém řeší, tak stejně jako pacienta, který má své zuby, učíme ho pečovat o ně, tak učíme pečovat i o tu náhradu. Má to svoje postupy, specializované pomůcky, které by tu péči měly usnadnit. Jsou to nejrůznější kartáčky a potom různé tablety, které se rozpouští ve vodě a v nich by se měla ta náhrada vyčistit. Pokud ale ovšem toto nezabírá, není problém, aby se pacient donesl tu náhradu do ordinace, poprosil o vyčištění tam, případně se poradil na tu jeho konkrétní náhradu, co by bylo to nejlepší řešení.
1: Mm-hmm. A druhý dotaz, který jsme tady měli od posluchače, ten se ptal na používání ústní vody, vyplachování vlastně úst ještě ústní vodou v rámci tedy péče o zubní dutinu. Jak se na tohle díváte jako dentální hygienistka?
2: Všechny ty přípravky, které používáme na péči o dutinu ústní, bych řekla, že jsou svou důležitostí mnohonásobně dál než všechny kartáčky. Vždycky je to primárně o tom mechanickém odstraňování toho zubního plaku. To je nejdůležitější, přesto nejede vlak. Ty pasty, ústní vody, to už jsou takové doplňky. Ano, používáme je, ale nikdy to za nás nevyčistí. Vždycky je to jenom ten doplněk.
1: Jak dlouho bychom si vlastně měli čistit zuby, tak aby se nám netvořil, ideálně v ideálním případě netvořil tedy zubní plak, zubní kámen, je nějaká doporučená doba, protože občas třeba pro děti se prodávají i kartáčky, které blikají po určitou dobu, to znamená, že blikají tak dlouho, jak by se měly čistit zuby, tuším, jsou to 2 minuty, je to pravda?
2: Opravdu ty kartáčky ve většině případů mají časovač na 2 minuty. Ale nikdy to neznamená, že stačí čistit 2 minuty. To prostě nejde takhle říct. Nejdůležitější asi, co by si posluchači z dnešního rozhovoru měli odnést, je, že si zuby musí čistit tak dlouho, dokud nejsou čisté. Každému z nás to zabere jiné množství času, ale musíme si být jistí, že to máme vyčištěné. Ten plak se nám bude tvořit vždycky. Tomu nejde zabránit. Vždycky po tom vyčištění hned začíná tvorba nového plaku. Ale nám se musí opět podařit ho odstranit. Jenom tehdy, když se nám to bude dařit, nebudou tam vznikat ty problémy. Žádný zubní kas, žádný zubní kámen.
1: Hmm. Jak to člověk vlastně pozná, že má tedy dobře vyčištěné zuby? Přejede si jazykem tak nějak z hora, ze spoda, nic tam nikde nezavazí, prostě máme... Je to o tom pocitu, že mám čisté zuby?
2: Je to
1: zuby?
2: Hodně o tom pocitu, ano. Ale přesně tohle by se měl pacient dozvědět na té dentální hygieně, kdy se to naučí poznávat. Pozná ten pocit po té dentální hygieně, kdy jsou ty zuby opravdu 100% co nejlépe prostě vyčištěné, tak ví, ano, tohle je ten základní stav, toho se doma snažím docílit tím svým čištěním. Takže opravdu já pacientům říkám, ošahávejte si to tím jazykem, nesmí ty zuby být chlupaté, měly by být co nejhladší.
1: Ano, a potom tedy kromě toho základního čištění, tak přichází na řadu i třeba mezizubní kartáčky, určitě, ty jednosvazkové kartáčky. Tohle všechno vlastně se člověk dozví od vás a stačí 2x denně?
2: Stačí 2x denně. Dobrý je, když pacient na tu dentální hygienu donese celý svůj arzenál. Všechno, co doma na ty zuby používá. A s dentální hygienistkou potom probere, ukáže jí, jak kterou pomůcku používá. Protože jedna věc je mít dobré pomůcky a druhá věc je mít dobrou techniku. Jsou potřeba obě tyhle složky prostě dát dohromady. Nejprve, když se bavíme o tom kartáčku, tak to je úplně samozřejmě pomůcka první. U toho kartáčku je důležité 3 pravidla, aby jsme splňovali. První věc je, aby kartáček měl měkké ty štětinky. Pokud bychom tam šli tvrdými štětinkami, mohli bychom ublížit těm měkkým tkáním, těm dásním. A to rozhodně nechceme. Chceme vyčistit a neublížit. Takže to je první pravidlo. Druhé pravidlo je, aby ty vlákna, ty štětinky byly rovně zastřižené, aby všechny čistily. Nechceme na té hlavici žádné gumové lamely, žádné skřížené vlákna. Takové vychytávky, co vypadají, že by nám to mohly usnadnit, tak jsou většinou často jenom marketingové triky. A třetí pravidlo je, že chceme, aby ta hlavice toho kartáčku byla malá. Dříve byly hodně velké ty hlavice, tak to působilo, že to s nimi vyčistíme rychleji, ale to tak není. My se potřebujeme dostat až úplně dozadu z vnitřní strany a v té chvíli ta menší hlavice nám to usnadňuje tu práci.
1: S dentální hygienistkou Amálií Čípkovou si dnes povídáme o péči dentální hygienistky, o náš chrup. No a my se po písničce také dostaneme úplně k popisu toho, jak tedy probíhá také to čištění zubů a přímá návštěva dentální hygieny.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví a já si s Amálí Čípkovou, dentální hygienistkou, povídám o tom, jaké to, o co vlastně pečuje dentální hygienista nebo hygienistka, jaké to je. Tedy na první návštěvě to jsme probrali, ale mě za chvíli bude zajímat také, co se děje, když pacient poprvé usedne do křesla a už se začne něco dít. Nicméně ještě předtím pojďme dokončit to téma, protože jsme tady také mluvili o těch různých pomůckách vedle zubního kartáčku, tedy mezizubní kartáčky, jednosvazkové kartáčky. Pojďme ještě dokončit to, co všechno člověk potřebuje, aby si správně vyčistil tedy zuby.
2: Nezbytné jsou právě určitě ty mezizubní pomůcky. Tam se klasickým kartáčkem mezi ty zuby člověk není schopen dostat, takže musíme zvolit vhodnou pomůcku pro toho pacienta. Nejčastěji jsou to mezizubní kartáčky, které ale potřebujeme vybrat konkrétní velikosti. Musíme navybírat, aby ten kartáček tam přesně tu mezizubní prostoru dokonale zaplnil, protože když bude moc malý, nevyčistí, když bude moc velký, bude zase dráždit a traumatizovat to místo, takže opravdu musí to jít pod takovým mírným tlakem, aby to krásně ten prostor vyčistilo. To musíme i s pacientem nacvičit, protože ze začátku je to velmi náročné. Velmi časté je to, že se pacienti toho zaleknou, protože když poprvé použijí ty mezizubní kartáčky, tak ta dáseň krvácí. V té chvíli oni řeknou, ne, tak já to dělat nebudu. Bojí se toho. Ale to je strašně důležité, aby dentální hygienistka dobře vysvětlila, že to je úplně běžný stav, že to musí překonat, opravdu čistit, co nejjemněji, ale poctivě každý den nevynechávat. Protože jenom tou každodenní poctivou péčí to krvácet přestane, to znamená uzdraví se ta dáseň a potom už to bude pro ně snadnější a bezbolestné.
1: Pojďme tady si teď povídat o tom chvíli, jak probíhá třeba to první, pro ty, kdo ještě třeba nebyli nikdy na dentální hygieně, jak tedy probíhá to první ošetření. My jsme si tady popsali ty teoretické, řekněme, věci, jak pacienta poučíte, ale potom, když přímo sedne do toho křesla, většinou se prvně odstraňuje tedy zubní kámen a plak?
2: Zjistili jsme vlastně těmi různými vyšetřeními, co je tam navíc, já vždycky říkám. Zjistili jsme velmi často, že tam je zubní kámen. Vrhneme se do toho jeho odstraňování. Nejčastěji na to používáme ultrazvuk. Ultrazvukem odstraňujeme, odštípáváme kousky toho kamene, zároveň tam do toho teče voda, krásně to oplachuje, ochlazuje, aby se to nějak nepřehřívalo. Takže to je taková první věc. Zjišťujeme neustále, jestli už je ten kámen veškerý odstraněný. Jedna část vlastně bývá na povrchu, nad dásní, tak to právě jde tím ultrazvukem. Pokud najdeme ten zubní kámen i v prostoru mezi dásní a zubem, takzvaný poddásňový zubní kámen, který je velmi nebezpečný, tak potom sáhneme i po ručních nástrojích, takzvaných kiretách a takovým, to jsou vlastně takové škrabky, si můžeme představit a tím očišťujeme, odstraňujeme taky ten zubní kámen z tohoto prostoru. Naším cílem je odstranit veškerý ten zubní kámen, aby tam nikde nedráždil, protože on je velmi drsný, takový až ostrý si můžeme představit a odírá, dráždí ty tkáně, což nechceme. Může se stát, a je to velmi časté, že pacient dojde a toho zubního kamene je velké množství. V tom případě to neproběhne to čištění kompletní najednou v té první návštěvě, ale rozdělujeme si to na části. Ať už třeba uděláme jednu čelist na té návštěvě, na druhé návštěvě uděláme druhou čelist, ale prostě součástí toho léčebného plánu, co potřebujeme všechno udělat, je odstranění kompletní toho zubního kamene a probíhá to tedy takhle v několika návštěvách nejčastěji. Jakmile je ten zubní kámen všude odstraněný, tak se to potom už může snáze hojit. Samozřejmě zubní plak taky odstraňujeme, ten zubní plak se tvoří neustále, to jsme si řekli, takže ten odstraňujeme vlastně na každé té návštěvě a používáme na to airflow techniku, tedy vlastně, kdy takový jemný prášek pod tlakem otryskává ty zuby a vlastně zahlazuje jejich povrch a čistí jednak ten bakteriální plak, ale také pigmentace, vlastně barviva, které se nám usadily do těch zubů, třeba z jídla, s pití a podobně.
1: Které potraviny nebo nápoje nejčastěji nám zabarvují zuby do tmavších odstínů?
2: Úplně nejvíc barví zelený čaj. Káva samozřejmě taky, červené víno velmi často. Takové doporučení, co pacientům dávám, je nepopíjet tyto nápoje. To znamená, když si třeba tu kávu dám, tak abych u ní neseděla celé dopoledne a tady si dala lok, za chvilku si dala další lok, protože tím samozřejmě prodlužuju působení těch barviv na ty zubní tkáně. Druhá rada zní zapíjet to čistou vodou, aby se to co nejdřív opláchlo s tam a pryč.
1: S dentální hygienistkou Amálií Čípkovou si dnes povídáme v poradně pro zdraví a ještě se k tématu za chvíli vrátíme.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším dnešním tématem je dentální hygiena a naším hostem dentální hygienistka Amálie Čípková. My jsme tady před písničkou zmiňovali metodu Airflow, jste říkala.
2: Ano.
1: Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli je to totéž co pískování, protože když chodím na dentální hygienu, vždycky mi říká paní hygienistka, tak teď bude písek a pak bude něco dalšího. Je to totéž?
2: Je to totéž, ale není to opravdový písek, jsou to specializované jemné prášky tak, aby se nepoškodila ta sklovina. Mm-hmm. Takže nemusíte se bát, že by to bylo nějaké drsné.
1: No, já jsem si právě vždycky říkala, co to tam vlastně se děje a teď jsem ráda, že mám příležitost tedy se zeptat. Jak je to s dentální hygienou u lidí, kteří třeba nosí rovnátka nebo mají tedy implantáty a podobně, tak je tam nějak jinak ta péče nebo na co musí dávat tito lidé pozor?
2: S rovnátky, když se bavíme o klasických zámečkových rovnátkách, tak je ta péče určitě násobně těžší. Vždycky upozorňuji na to pacienty dopředu, že je potřeba dobře zvládat tu péči, dokud tam nejsou, protože je to jednodušší, aby pak byli připraveni na ten náročnější stav. Když pacient má nově ta rovnátka, tak je nejlepší, aby co nejdříve po tom nasazení došel na tu dentální hygienu a natrénoval to čištění. Protože samozřejmě kolem těch zámečků a kolem těch drátků se všude ten plak, stejně jako zbytky potravy, velmi dobře drží. My musíme navybírat pomůcky, kterými se tam pacient co nejlépe dostane a taky je potřeba to čistit pravidelně po každém jídle. Jednak je to samozřejmě věc estetiky, kdy to nevypadá dobře, když tam ty kousky zůstávají. A druhá věc je, že velmi často se bohužel stává, že pokud pacient nezvládá tu péči o ty zuby s těmi rovnátky, tak sice má po ukončení té ortodontické léčby krásně srovnané zuby, ale sem tam i nějaký kase tam potom může vyskytnout. Takže tomu se snažíme předejít. Mm.
1: Jak je to třeba s bělením zubů? Protože to je asi taky jedna z částí vaší péče, se kterou lidem pomáháte?
2: Určitě bělení děláme, ale já vždycky pacientům říkám, že je to třešnička na dortu. Nejprve musíme zvládnout 100% pokrýt ty problémy. Musíme zvládnout, dosáhnout toho úplného zdraví a teprve potom můžeme řešit tu estetiku. Když s pacientem se dostaneme do tohoto bodu, kdy se řekneme ano, všechno už máme vyřešené, všechny správné návyky už máme, tak můžeme vybrat vhodné bělení pro něj. Můžeme to rozdělit na takové dva druhy. Jednak je to ordinační bělení, které probíhá přímo u nás v ordinaci, a nebo je to domácí bělení. Tvoří se vlastně v laboratoři pomocí otisků, speciální takové formičky si můžeme představit, do kterých se nanáší ta bělící látka a s těmi formičkami vlastně potom pacient je doma a probíhá to bělení.
1: Už budu mít poslední otázku na závěr, protože se blížíme ke 12. hodině. Pojďme se ještě vrátit k tomu krvácení dásní při čištění zubů, protože to jsme tady zmínili, že mnohdy při tom používání mezizubních kartáčků k němu dochází. Znamená to, že pokud si člověk tedy poctivě čistí zuby a přes tomu ty dásně krvácí, je třeba nevhodně zvolený kartáček, ta tvrdost, nebo ty mezizubní kartáčky mohou být příliš tvrdé. Dá se tohle nějak řešit, nebo jak rozptýlit obavy posluchačů, že krvácení dásní, jestli jsem to dobře pochopila, vlastně patří nebo může se objevit při čištění zubů?
2: Tak je třeba to rozlišovat. Pokud pacient nebyl na dentální hygieně, normálně doma sám čistí zuby a dásně mu krvácí, je to vždycky špatně. Pokud byl na dentální hygieně a vybrali se nové pomůcky, které předtím nepoužíval, tak v té chvíli je to krvácení těch dásní po použití nově těch mezizubních kartáčků normální. Pokud krvácí mimo tuto situaci, je třeba to řešit. Určitě nenechávat to, neříkat si, tady to krvácí, nebudu tam čistit. To je velice časté, nechceme. Chceme to vyřešit, aby to krvácení přestalo a byli jsme si jistí, že to je zdravé.
1: Dnešní poradna pro zdraví na téma dentální hygiena končí. Naším hostem byla Amálie Čípková a já jí velmi děkuji za čas a zodpovězení dotazů. Krásný den a brzy opět třeba naslyšenou.
2: Děkuju.
1: A já vám ještě, milí posluchači, připomínám, že k poslechu nejenom dnešní poradny se můžete vrátit, a to na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný poslech našich dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno vám přeje a pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Sandra Silná. Brzy opět naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno vypsala soutěž na nového správce stavby porodnice. Hasiči zasahovali v Ivančické nemocnici kvůli úniku dezinfekce. Jeden člověk se zranil. Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Vedení Fakultní nemocnice Brno hledá zaměstnance na pozici správce stavby nové porodnice. Tu měli dělníci původně začít budovat už letos. Zdravotnické zařízení ale od smlouvy na stavbu za víc než 3 miliardy korun v létě odstoupilo. Zdůvodnilo to nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Zhrnuje ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
2: Pravděpodobně půjdeme systémem design and build, to znamená, podaří se nám tu prodlevu výrazně zkrátit. Počítáme s výstavbou porodnice, stále počítáme s tím, že využijeme ty dotační prostředky, které máme z ministerstva financí schváleny.
0: Nová klinika má sjednotit dvě momentálně rozdělená pracoviště. Ze třetiny bude sloužit jako porodnice, další části budou pro gynekologické a neonatologické oddělení. V nemocnici v Ivančicích dopoledne zasahovali hasiči kvůli úniku zhruba 4 litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové ve skladu. Jeden člověk se zranil a ošetřili ho rovnou v nemocnici. Na pacienty událost vliv neměla. Hasiči zasahovali v přetlakových protichemických oděvech. Látku odstranili a prostor odvětrali. Na místě byla i mobilní chemická laboratoř. Kyselina peroctová je žiravina, která ve vysokých koncentracích dráždí kůži a sliznice. Rodiny s nízkými příjmy se můžou od dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti na Rýgrově náměstí a v parkovacím domě sjezdem v ulici Velehradská. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno, postupně až oblačno a večer místy i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Jedovnické ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte s menším zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

No tak to byli veselí muzikanti. Byla to Valaška, která v úvodu Moravy krásné země zahrála stejnojmenou polku Václava Maňase mladšího a Barbory Stromerové. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Jak určitě už víte, dnes mají svátek Ludmily a Lidmily. A to jak u nás, tak na Slovensku. Přeji vše dobré. No a Ludmilek a Lidušek je opravdu mnoho. Tak vás hned v úvodu prosím o stručnost. Moc děkuji. Ještě telefonní číslo 726465200 a už první vinčování. Kamarádkám paní Lidce Řezníčkové z Nedachlebic k svátku a paní Božence Šuranské k narozeninám hodně zdraví a radost přeje a za jejich kamarádství děkuje a moc se na společné turistické vycházky těší kamarádka Věra. Babičce Lidušce Sojové z Popova přejeme k svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti a spokojenosti. Jsme rádi, že tě máme. Rodiny Tkadlecová a Liškova. Přání pro milou maminku, babičku a prababičku paní Ludmilu Juříkovou z Trnavy. Přejeme jí hodně zdravíčka, lásky a božího požehnání. No a to jí z celého srdce přejí všichni, co jí máme rádi. A malý Jiříček posílá prababičce velkou pusinku. No a svátek slaví i milovaná babička a vášnivá zahradnice, paní Ludmila Gajdošíková z Lipiny. Přejeme jí hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a spoustu malých radostí každý den. To přejí manžel Zdeněk, děti, vnoučata a pravnoučata Hanička s Jonáškem. No a písničkou bude hrát brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Známou lidovou ze Strážnicka zaspíval Jan Míša. No a už tady mám první volající. Z Havířova je tady první telefon. Dobrý den, paní Iveto.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás srdečně zdravím. Zdravím i celou vaši redakci ze Slunného Havířova. A mám dnes dvě přání o zahraní písničky. Dnes slaví svátek naše teta, paní Ludmila Janku ze Strání. Milá teto, přejeme ti s Liborem vše nejlepší ke svátku, pevné zdraví a stále tolik lásky od tvé rodiny, kolik ty jí sama rozdáváš. Aby se ti všecko to dobro, které rozdáváš okolo, tisíckrát vrátilo. Tvoje otevřené srdce a laskavost je darem pro každého, kdo tě zná. Máme tě velmi v úctě a jsme vděční, že tě máme ve svém životě. A dále prosím o zahraní písničky i pro naši druhou tetu, paní Anečku Janku z Březové Zvadilova, která v pátek 18. září oslaví krásné jubileum, a to 80 let. Milá teto Aneško, k tvému úžasnému jubileu ti ze srdce přejeme jen to nejlepší. Žila jsi v Březové, v Moravské Ústředně, ale především si svým nežistým srdcem a láskou ušila pevné pouto pro celou naši rodinu. Přejeme ti pevné zdravíčko, klid a pohodu po boku strýce a spoustu šťastných chvíl s celou tvou velkou rodinou. To ti přejeme teď Iveta s Liborem. Paní Ostrá, moc krát děkujeme za
0: odvysílání. Paní Iveto, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: U telefonu čeká pan Luboš ze Žeravin. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko. Ještě jednou zdravím vás i vašeho zvukového mistra nebo mistryni, nevím, koho tam máte.
0: Mistra.
2: Mistra, super. Takže to první platí. A já dneska potřebuju popřát moje kamarádce Lidce Šetulové, která pracuje v potravinách v Roznové Lhotě a má sváteček. Tak Lidy, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ochranu panenky Marie svatohostinské. To ti přeje Luboš.
0: Krása. Tak jo, to bylo další pěkné přání. Naschledanou.
2: Jo, dík.
0: Naschledanou. Písnička patří i těmto Ludmilám. Paním Roháčkové z Hulína, Janováčové ze Stupavy, Raclavské z Hulína, Chýlové z Kunovic, Neřádové z Kroměříže, Palkovičové z Břeclavy a také jisté Ludmile z Brna a Ludmile z Pitína. Všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, pohodu, dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se vám vše vydaří, to přeje Hanka z Hulína. Písnička je také pro další nejmenované Ludmily, kterým nikdo nezahraje. No a dnes se krásných 90 let dožívá pan Jan Chlup z Poštorné. Milý Jendo, k tvým nádherným 90. ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, dobré nálady a stále dostatek chuti do života. 90, to už je pořádný životní výkon. A protože do stovky zbývá už jenom 10 let, byla by škoda teď polevit. Takže hlavně zdraví, úsměv na tváři a pěkně pokračovat dál, ať tu stovku můžeme jednou pořádně oslavit společně. To nejkrásnější přání ti posílá především tvůj jediný brácha Joška s manželkou Evičkou. Přání se připojuje také celá jejich dnes už pořádně početná rodina. Rostík, Vlastík a Evča s rodinami. Milý Jendo, užívej si dnešní den, ať ti zdraví slouží a ať máš kolem sebe stále lidi, se kterými je ti dobře. Za celou rodinu ti přejeme všechno nejlepší. No a mám tady okresní sdružení hasičů Kroměříž, protože dnes 16. oslavuje zasloužilý hasič z Bezměrova, bratr Jaroslav Hlavík, 75. narozeniny. Takže, drahý bratře, hasiči vám samozřejmě za všechno děkuji, co jste kdy pro ně vykonal, a do těchhle dalších vám přeji zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu. Prostě přeji vám jen to nejlepší. No a paní Marie Kučerová z Okříšek dnes slaví narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jí ze srdce přeje kamarádka Růženka. A ještě jedno přání pro paní Marii Kučerovou z Okříšek. Ať tvoje srdce nikdy nepřestane tančit a tvůj úsměv nikdy nepohasne. Přejeme vše nejlepší k narozeninám, zdraví a láska nechcou tvými věrnými společnými. Manžel Jaroslav a děti s rodinami. Písnička ta také nechybí, hrát bude mistřínanka.

0: Tak to byla polka Zdeňka Gurského a Stanislava Pěnčíka Moravské zahrádky. No a z Jalubí telefonát paní Zdenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku tímto Slovencom. Anka Pokorná Švagrová z Hradiště, Broňa Sedláček, náš syn, Staňka Sedláčková, našla nevěsta, Broňa je z Košíku, Staňka je ze Slopného. Ondra z Jich, z Jalubí, Adámek z Jich, to je jeho syn na narozeniny, a Pavel Konečný ze Šelešovic, je manžel z naší vnučky. A ještě Liduškám, Liduška Kostelníčková z Jalubí, Liduška Jurušková ze Zlína, Liduška Záhorová z Bohuslavic, Liduška Kořenková z Vysokého pole a Liduška Kulifajová z Hradiště a Liduška Horáková z Jalubí. Všetkým týmto oslavencom bych přála hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání, ale hlavně to zdraví a co všetci a spokojení.
0: Ano, vám děkuji. Není zač, naschledanou. Paní Františko z Mramotic, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Vaším prostřednictvím bych chtěla popřát dnes k svátku mojí sestře Ludmile a chtěla bych jí popřát hodně zdraví a požehnání Božího a ať má ochranu paní Marie Hostinské a ještě bych chtěla aj, aby užila ještě hodně svojí šikovné pravnučky Antoničky.
0: Mm-hmm. A jaké nese příjmení, Ludmila?
2: Drápalová.
0: Ano, tak jo.
2: A chtěla bych, abyste zahráli i jejímu příteli Šenkýři, Janu Šenkýři.
0: Mm-hmm, to víte, že jo. Tak písnička je.
2: Tak bych chtěla ještě, abyste zahráli i těm Ludmilám, kterým nikdo nehraje. A přeji také brzké uzdravení Ivance Slabákové.
0: Dobře, tak jo, paní Františko. Takže přáníčko jste přednesla. Naschledanou. No a písnička přání všeho nejlepšího, hojnosti božího požehnání, pevného zdraví, hodně štěstí a radosti z vnoučat, ať potěší paní Ludmilu Hurbišovou z Nivnice. Lidko, děkuji za tvoji starostlivost. Blanka s rodinou. No a krásná písnička, ať potěší i paní Ludmilu Želibabkovou z Korytné. Babičko, přejeme ti hojnost božího požehnání, pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Přání posílají syn Vladimír s Blankou a dcera Lenka s rodinou. Rádi zahrajeme i milé kamarádce Rozárce Špatinové ze Skalice k jejím narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a lásky od blízkých přeje kamarád Ján. Spolužačce paní Ludmile Měchurové ze Svatovořic Mistřína patří následující. Milá Lidko, přeji ti krásný sváteční den, ale především hlavně zdraví, které tolik potřebuješ, plnou náruč štěstí, pohodu a spokojenost. Majka Hochmanová s manželem Jendou. Svátek dnes slaví i sestřenka Ludmila Lesovská z Terezína Učejče, které přejeme také pevné zdraví a štěstí a spokojenost. Majka a Jenda. No a písničkou potěší Moravanka.
3: Český rozhlas.

0: Tak to byla Moravanka, mám já kosu kosenku, no a teď už to bude pan Jaroslav z Nedachlebic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní. Přeji všechno nejlepší všem posluchačům. Tak a teď bych chtěl nechat zahrát Václavovi Melichárkovi z Rudic dnešním narozeninám a 28. září oslaví svátek. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu přejí sourozenci. Rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. A ještě oslavuje svátek jeho tchýně, paní Ludmila Beníčková ze Suché Loze. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví jí přeje rodina Melichárková z Nedachlebic. Rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. To je všechno, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, pane Švestko, tak co pak nám řeknete vy? Dobrý den.
2: Dobrý den, já přeju všem pracovníkům Českého rozhlasu Brno hodně zdraví a chtěl bych vaším prostřednictvím poblahopřát mé sestře, paní Ludmile Švestkové, k jejímu dnešnímu svátku. Je to čerstvá prababička, tak bych chtěl popřát hodně štěstí, zdraví a hodně radosti s pravnoučkem. Děkuji.
0: Prosím, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a paní Ludmile Chromé z Věteřova, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání za celou rodinu přeje Marie Bábíčková. Připravené je přání pro báječnou maminku Ludmilku Kocveldovou z Lipové. Naše milá maminko, na tvém stolním kalendáři tvoje jméno dneska září. Proto ti k tvým meninám blahopřání posílám. Od koho je, to ty víš, přeji ti vše, o čem sníš, mám tě moc ráda. Dcera Martina s rodinou. Sbor dobrovolných hasičů Veverská Býtýška přejí bratru Milanovi Veselému k 80. narozeninám štěstí, zdraví a pohodu a děkuji za všechno, co pro sbor udělal. No a pro paní Lidušku Hřibovou z Uherského Brodu toto přání. Milá Liduško, kyticí růží a pár řádků snad potěší tě k tvému svátku. Co dál ještě přát? Snad jen lásku, štěstí a pevné zdraví na pořád. Tvoji manžel Jaroslav a dcery Jana a Jarka s rodinami, Budějická kapela do kolečka do kola.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem a já pokračuji předávání přání převážně milým Liduškám. Tady prosím zahrajte písničku pro moji babičku Lidušku, která má dnes svátek. Babi, máme tě moc rádi. Přání poslala Jana Čeledová. Při příležitosti krásného životního jubila 80 let přejeme panu Josefovi Hájkovi z Příbrami na Moravě hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a životní spokojenosti. Ať jsi stále tak pozitivní, jak tě doposud známe, a ať tě každý den naplňuje radostí, energií a dobrou náladou. Všechno nejlepší k narozeninám přejí manželka a děti s rodinami. Pěknou písničku milé babičce Ludmile Boráňové z Řetechova posílá vnuk Zdeněk s rodinou. No a hudební dárek a přání směřuje i do domova důchodců v Brně. Patří paní Lidušce Nečasové. Liduško, přeji ti k tvému svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Omlouvám se, ty si vždycky na mě vzpomeneš a já ne. To je nejhodnější Liduška, kterou jsem poznala díky mému tatínkovi. A všechny v domově pozdravuji a písnička patří i jim, Anička Olejníčková. No a prosíme o zahrání písničky pro paní Ludmilu Markovou z Velkých Pavlovic, jejímu dnešnímu svátku, jak jinak. Písničku posílají sestra Marie s rodinou, bratr Josef s rodinou a Mošťkovi starší. Na tou písničkou je krásná písnička Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové Když jsem já šel.

0: Tak, dozněla krásná písnička podání Vlčnověnky a mám tady dva telefony, najednou tedy nevím, kdo je, ale vím, že na tomto je paní Dana ze Slovenska z Chútu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všetkých poslucháčů a vás do rádia. A keďže dneska je Ludmilky, já mám takú velice dobrou kamarádku, Ludmilku Šinkovou, a její dceru Ludmilku Mušťabovu a ďakujem im za všetko, keď potrebujem, že sa môžem na nich obrátiť. Mm-hmm. A prajem im veľa, veľa, veľa zdravíčka, ochranu pani Márie sedem bolestnej Šaštínskej a ešte pre potešení poprajem pani Everiškovej.
0: Dobře, tak jo.
1: A ďakujem.
0: Tak pro potešení písnička i pro vás, pani Dano, naschledanou.
1: Děkujem.
0: A teď už se ptám, kdo pak je na tomto telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Tady je Novotná Alena z Boleradic. Mm-hmm.
0: Tak
2: už... A já bych dneska chtěla popřát svátku ne švagrové, paní Ludmile Stehlíkové. Potom mám ještě jednu švagrovou, paní Ludmilu Novotnou, její dceru Lidušku Novotnou. No a tak ještě mám kamarádku, taky Ludmilu Novotnou. No tak bych jim všem popřála všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se mají dobře.
0: A vy se mějte.

0: Taky dobře, paní Novotná, naschledanou.
1: Naschledanou,
0: není zač. A tady vinčování pro paní Ludmilu Novákovou z Buchlovic. Milá maminko Liduško, přeji ti k dnešnímu svátku hodně zdraví a štěstí. No a to přeje dcera Magda. Paní Liduška Misařová z Dolní Lhoty u Luhačovic slaví narozeniny i svátek. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, spokojený život s rodinou, kterou miluje. Liduško, máme tě rád. S úctou švagrová Zdeňka a Pavel s rodinou. Přání pro paní Lidmilu Zichovou z Drnovic u Valašských Klobouk. Milá maminko, přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a boží požehnání. To ti přejí 4 děti s rodinami, 7 vnoučat, 6 pravnoučat a sestra Jana. Dnes se dožívá pěkného životního jubilea 85 let pan Alois Barotek z Prusinovic. Pan Barotek byl dlouhé roky starostou sboru dobrovolných hasičů Prusinovice a nyní je čestným starostou sboru. Proto mu dnes jménem sboru přejeme všechno nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví do dalších let sbor dobrovolných hasičů Prusinovice. No, písničku pro pana Barotka zahrají někdy večer těch písničkách ze srdce. Pan Barotek je totiž tatínek pana Aloise Barotka, autora mnohých písniček. Tak, ale teď už to bude písnička, která nese název Lidunka.
2: Český rozhlas Brno.

No, za doprovodu Starobrněnské 12 tuto písničku zaspíval Štěpán Mátl. No a dnes mají svůj svátečkový den i paní Ludmila Chýlová z Kunovic, Liduška Ryčovská a její dcera Liduška z Lanžhota, Liduška Benadová z Mikulčic, Ludmily Číhalová a Slezáková z Huštěnovic a Liduška Odstrčilová, bývalá kolegyně z Přerova. Všem moře zdraví, štěstí, pohody, radosti, lásky a božího požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Písnička pro paní Ludmilu Vozdeckou z Drnholce, milá Liduško. Dnešní sváteční den přejeme ti zdraví jen. Štěstí, ať tě neopouští, lásky, ať máš vždycky dosti. Tomu dobré lidi k sobě, ať se ti daří v každé době. No a to ti ze srdce přejí Kloudovi, Svobodovi a Obořilovi. Paní Ludmile Patákové, všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko, lásku a rodinnou pohodu přejí Marie a Pavel Remešovi. A tady všechno nejlepší k dnešnímu svátku naší milé kolegyňce Lidušce Kupcové z Hračovic přeje celý kolektiv z práce. Další. Věříme, že i dnes v Náměšti nad Oslavou poslouchá tento oblíbený pořad paní Ludmila Suchá a v Březníku paní Ludmila Čumplíková. Děvčata, víme, že jste věrnými posluchačkami a třeba i čekáte, zda si na vás dnes někdo vzpomene. Tak jsme si vzpomněli a po vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín vám posíláme malý dárek. Pěknou písničku. Liduško Suchá a Liduško Čumplíková. Přejeme vám pevné zdraví, optimismus, radost ze života i z rodiny. Následující písnička, ať vás potěší. A to vám přejí Hana a Slávek Suchovi, Tomáš Suchý a Veronika Havlíčková s rodinami. Usměvavou hraje Stříbrňanka.

0: Tak Stříbrňanka dohrála, slovo má pan Petr Kotiš. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Od pondělka jsme se nemohli dovolat.
0: Tak a teď jste se dovolal, pane Petře.
1: Teď jsem se dovolal. Tak chtěl bych popřát pondělním narozeninám panu bejvalýmu řediteli programu, panu Jiřímu Kopotosovi, který slavil narozeniny v pondělí. Tomu přejeme my s manželkou paní Justinou Kotišovou.
0: Ano, tak jo, tak
1: já myslím... Takže nějakou písničku panu Jirkovi Kokmotosovi pošlete.
0: Tak to víte, že jo, tak se i Jiří Kokmotos od vás dočkal pěkného přáníčka, pane Petře, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Vy také
1: pěkně,
0: naschledanou. No a milé babičce paní Ludmile Martikánové z Polešovic, hodně zdraví, síly, životní energie a ti nožky stále běhají jako těm srnkám, které jí donedávna k její nelibosti ochutnávali úrodu na zahrádce, ať se na dědečka a na nás stále hezky usmívá, to přejí vnoučata Šimon, Anička a Julinka, manžel Josef a celá milující rodina. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku Ludmilce Gregůrkové a Lidušce Chmelové ze Zlámance přeje sestra Marie s rodinou. Písnička k svátku i pro paní Ludmilu Chýlovou z Kunovic s přáním všeho nejlepšího a pro paní Ludmilu Petříkovou z Brna a také hodně zdravíčka přeje Danka Kašparová. A ještě vinčování cituji Lídě Horákové do Kojetína, která je má stále nejmilejší sestra. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou náladou a pohodovými dny. Přání se přidává celá rodina Jany a Věry, která má tetičku moc ráda. A ještě do Jarošova k Bučkům a do Slavičína Divnice k Valentům toto přání letí a je plné milých vět. Dvě Lidušky tam dneska slaví, gratulace přijímají, i my se chceme připojit, sklenkou vína vám připít. Popřát, ať je nejenom zdraví, stálá láska obě vás provází, ať jste šťastné jako dneska a úsměv na tváři vám nikdy neschází. Lidko. A krojové výšivky, co tak krásné jsou, nechť i nadále tvojí pýchou jsou. Lidko a Liduško, přejeme vám všechno nejlepší a zdravíme i dědu Bučka, který se po operaci kyčle chystá do lázní a taťku Pepu Valentu. Zkrátka celé rodině jen to nej. Z Nedakonic Vlaďka a Jiří a z Kněžpole Foltínovi. No a věříme, že Březníku poslouchá paní Lidka Čumplíková, v Rosicích Lidka Karmazínová, v Náměšti nad Oslavou Lidky Hejátková a Suchá, v Rudíkově Lidka Křehlíková a mnoho dalších Lidek, Ludmilek, Lidušek. Všem vám přejeme pevné zdraví, štěstí, optimismus, radost a pohodu s rodinami. Jen vy sami znáte svá přání a my přejeme, ať se vám vyplní. Srdečné pozdravy a ta nejhezčí hudební přání dnes letí i do Náměště nad Oslavou Kýtce a Jirkovi Valovým, kteří nedávno sami zmínili, jak moc rádi tento váš pořad poslouchají. Milá Jitko, milý Jirko, ať vám naše písničky vždy radostně zní do každého dne, kéž vás tóny příjemně slaďují a provázejí, jak na vaší společné cestě životem, tak při všech dalších toulkách a výletech po naší krásné vlasti. Hlavně vám oběma přejeme pevné zdraví, neutuchající optimismus a spoustu dalších spokojených chvil u rádia. Všechny zdraví a vše dobré přejí Hana a Jaroslav Bunínovi z Březníka. No a hudební dárek, to je jasné, ten také nemůže chybět, předává ho Podlužan.

Moravská lidová Ej nad Pálavou dozněla, no je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Opět se setkáme krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Potůček v lese Ladislava Kubeše staršího, podání Boršičanky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vědecko-technický park v Brně-Černovicích postaví firma CTP. Soud v Brně potvrdil vězení dvěma řidičům. Jeden boural opilý, druhý pod vlivem drog. Přes 100 měst se dnes zapojí do festivalu Noc literatury. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Pozemky v Brně-Černovicích pro vybudování nového vědecko-technického parku prodá město společnosti CTP. Včera to schválili brněnští zastupitelé. Kupní cena je 722 milionů korun. Je to výsledek koncesního řízení, které trvalo asi rok. Jednou z jeho podmínek je, že společnost musí vědecký park provozovat nejméně 10 let. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek.
3: Mezi hlavní podmínky koncese je to, že nejméně 30% využití pozemků bude pro vědu, výzkum, inovace anebo vývoj. Samotná realizace výstavby pak bude probíhat v několika etapách. Navíc se vybraná společnost postará o stavbu dopravního napojení areálu.
1: Krajský soud v Brně dnes potvrdil vězení dvěma řidičům, kteří bourali pod vlivem alkoholu a drog. První měl v krvi přes 1 promile alkoholu, když nezvládl zatáčku. Jeho nepřipoutaný spolujezdec vyletěl z auta a má trvalé zdravotní následky. Řidič za to půjde na 30 měsíců do vězení. V druhém případě se muž pod vlivem pervitinu při předjíždění srazil s autem v protisměru, ve kterém zemřeli dva lidé. Žádal snížení 5letého trestu vězení na 4 roky. Žalobce Jiří Morava zamítl jeho odvolání ocenil.
4: Ten trest je přiměřený, lidský život je nenahraditelný a ten následek tady v tomto případě je dvojnásobně fatální. To porušení té povinnosti řízení bylo poměrně závažné, respektive nejzávažnější. To ovlivnění metamfetaminem bylo prakticky trojnásobné míře ovládání vozidla, takže nebyl se zcela zjevně způsobilý.
1: Vedení Přerova rozšířilo tento týden síť sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Terénní pečovatelskou službu nově nabízí nejenom lidem z města a jeho místních částí, ale taky obyvatelům 28 obcí v regionu. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Pečovatelská služba bude dostupná každý den od 7 ráno do 10 večer a klientům zajistí například pomoc osobní hygienou, oblékáním, pohybem po bytě či vstáváním z lůžka. Pracovníci pomáhají tak s přípravou a podáním stravy, doprovodem k lékaři nebo na úřady, zajišťují dovoz obědu, nákupy či běžný úklid domácnosti.
1: Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Brna, Břeclavy nebo Znojma. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorách, jako jsou například bývalé továrny.
2: Počasí.
1: Odpoledne jihomoravy čekáme polojasno, postupně až oblačno a večer místy i přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vane slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný jižní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy popojíždí kolony kamionů v pravém pruhu. Aktuálně od Kývalky z kilometru 182 až k omezení na 196. kilometr. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená.
1: Zase,
0: nikdy na vás
1: nikdy
0: neříká, někam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se teď podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesním jméně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce

0: myšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezblázil, aby je nechal pracovat třeba, jako, takže to bejvávalo. No,
1: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
0: Cože?
1: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
0: No.
1: K tomu
0: no,
1: se dostaneme.
0: To byl dobrý vtip. To, no.
1: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste vyzkoušet si, jak někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část, ta druhá byla mnohem taková akčnější, ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce, byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říkala, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá teď.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že by šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako veskrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví?
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka ráda, vy to říkáte tak smutně. Tak
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na Vrchní Prchní.
1: Na
0: všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, který potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo ne?
1: Ale jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli Slavnosti svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představením, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bývalou budovu transplantačního centra v Brně obsadí svatoanenská nemocnice. Do celorepublikového finále Adaptera Awards postoupilo 5 ekologických projektů z Jižní Moravy. Obměněný tým hokejové Komety Brno vstoupí v Litvinově do nové extraligové sezony. A počasí odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Bývalou budovu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie využije fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Prostory ve svatoanenském areálu zůstaly prázdné po tom, co se centrum přestěhovalo do Bohunic. Podle provozního náměstka Tomáše Hladíka se v budově prostřídají různá zdravotnická pracoviště a nakonec tam zůstane první chirurgická klinika.
2: Když na tyto plány dospěje, tak samozřejmě tyhle prostory využíváme pro přesun klinik, který potřebujeme zrekonstruovat. My jako svatá Anna chystáme velký projekt a to je nový laboratorní objekt. A samozřejmě v areále Pekařská, který je stísněný v centru města Brna, to není úplně jednoduchý vymyslet, takže prostory víme, jak využít a samozřejmě využijeme efektivně.
0: Začátkem dubna se do budovy prozatím přestěhuje gastroenterologické oddělení. 5 ekologických projektů z Jižní Moravy soutěžící v celorepublikovém finále soutěže Adaptera Awards oceňuje nejlepší opatření reagující na změnu klimatu. Z jihomoravského kola postoupil krajský vítěz, revitalizovaný park v brněnských Černovicích, ale taky farma Člupy u Bučovic, rezidence Diorit v Brně, proměna zemědělské krajiny u Mikulova a šestice výjezdových základen záchranky. Výsledky pořadatelé vyhlásí 5. listopadu. Pokračuje koordinátorka soutěže Markéta Červinková.
3: Vítězné projekty vybírá odborná porota. Jedna jediná cena se tady tomuhle vymyká a to je cena sympatie Adaptera Awards. Tam hlasují právě lidé. Můžou hlasovat pro svůj oblíbený projekt na stránkách adapteraawards.cz do 1. října.
0: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků.
1: Sport.
0: Na ledě Litvínova vstoupí hokejisté brněnské Komety do nové extraligové sezony. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Kometa prošla po čtvrtfinálovém konci minulé sezony výraznou obměnou a do týmu se vrátila řada hráčů, kteří v něm dřív působili. Jedním z nich je i bek Radek Kučeřík, podle kterého má mužstvo potenciál hrát o titul.
4: Tím, že jsme se takhle sešli po dlouhé době, tady velká obměna těch hráčů, tak si myslím, že si to bude trošku sedat, ale ten společný cíl nejvyšší tam určitě vzadu v hlavě máme a na ten se budeme soustředit. Ale k tomu je hrozně dlouhá cesta, tohle ještě hrozně daleko, ale ten výkon by měl být určitě nějaký takový stupňující a chtěli bychom si za tím určitě všichni jít.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno, postupně až oblačno a večer místy i přeháňky, lokálně i bousky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice. Počítejte s kolonou z kilometru 180. Kamiony v pravém pruhu zastavují, osobní auta v levém výrazně zpomalují a různě pomalu do omezení u D2 to mají asi na 25 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, přeju vážení přátelé ze studia Českého rozhlasu. Aerospace Brno a posílám pozdravy všem, kteří dnes mají důvod k oslavě. Ať už jsou to narozeniny, které možná slavíte společně se Standou Hloškem, narozeniny by měl také zpěvák Pavel Bobek, a nebo vaše jmeniny. Jsou to Ludmily, které už obdržely plno přání v první části Moravy krásné země mezi 12. a 13. a po 18. hodině paní Jiřina Ostrá bude pokračovat s věnováními a gratulacemi. Ale teď je čas dobrého odpoledne a u mikrofonu došlo k jistému střídání. Po Davidu Hasmanovi jsem zde zase já a to vás ještě čeká noční linka na téma, které souvisí s dnešním datem. No a právě to dnešní datum mám právě na mysli. Z hlediska pranostiky Ludmila. Na Ludmily světice obouvej střevíce. No tak ráno bylo chladnější, ale jak bude vypadat počasí i vyjádřeno číselně, to vám už za chvíli poví Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jinými slovy, začíná dobré odpoledne a mé přání je, abyste je strávili v pohodě, v klidu, bez jakýchkoliv zádrhelů. Teď jsem si nemohl vzpomínat to slovo. Abyste našli vždycky to správné slovo.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Když jsem posledně v dobrém odpoledni pouštěl Modern Talking, což byli znovu oni, tedy pánové Tomáš Andres a společně s ním Dieter Bohlen, tak se mi o nich dokonce i zdálo, nějak se mi vetkli do snu. Tak snažím, tedy prosím, jestli by dneska byla spíš možná ta Olinka Lounová, která byla těsně před 14. hodinou. A nebo se mi možná bude zdát o předpovědi počasí Petra Minstra, kterého teď vítám na lince. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ale nejdřív, tedy předtím, než se vás budu ptát, jak bude, jak je na jižní Moravě, jaké máme teploty?
2: Aktuálně máme teď zvětšenou oblačno nebo dokonce i skoro zataženo, je to ale chvilková záležitost, nejvíce svítí na jihovýchodě. Teploty prozatím dosáhly mezi 22 až 26 stupňů, no a ještě v průběhu odpoledne svítit bude a ta teplota ještě o stupínek jít nahoru může. Vítr ten fouká spíše slabší od jihu. No a v západních Čechách už pozorujeme i tu studenou frontu, jednak zvětšenou oblačnost, přehánky nebo i boušky, které se nasunou nad jižní Moravu ve večerních a nočních hodinách, takže pokud budete špatně spát, protože bude pršet nebo se blýskat, tak se vám o mojí předpovědi bude zdát.
1: No to rozhodně a tentokrát ale z jiného důvodu, protože noční linka, na kterou se dostavím zhruba o 10:30, končí až v 1 zítra, takže si toho užiju za plného vědomí. Jaká bude noc?
2: Ta noc tedy přinese postupně na celém území déšť, zpočátku to budou ještě i přehánky, případně i bouřky. Bude to ale spíše jenom do té půlnoci a později už budou srážky přecházet opravdu v ten trvalejší déšť, který bude ustávat ráno. Obloha tady bude samozřejmě zatažená a teploty ráno mezi 15 a 12 stupni. Srážky ty budou poměrně rychle ubývat v ranních hodinách od západu. Během dopoledne se ještě můžou vyskytovat na úplném jihovýchodě. Nicméně to už bude i protrhaná oblačnost a v odpoledních hodinách bude postupně i polojasno. Tam je jenom malá šance, že by se ještě teda vzedmula nějaká vlna slabších krátkých přehánek, ale ta pravděpodobnost je spíš menší. Odpoledne teploty budou v tom studeném vzduchu 19 až 22 stupňů, tedy zhruba o 5 stupňů ochlazení. Na Blanensku to může být kolem 18 stupňů. Večer potom bude pokračovat ubývání oblačnosti až do vyjasnění.
1: Vaše včerejší předpověď, zejména s tou průsvitnou oblačností, se vyplnila, takže věřím, že se i ta zítřejší vyplní a nás čeká další pozdně letní den. Víte už, jak bude ve čtvrtek, ale ještě jsem vám neřekl, že slunce zítra v Brně vyjde v 6 hodin a 32 minuty. Západ nastane 5 minut po 19. hodině středoevropského letního času a zítra, tedy čtvrtek 17. září, bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jak bude v pátek a co přinese sobota?
2: Ty další dny budou poměrně teplé, i když stále ještě za tou strunou frontou teploty nad 20 stupňů. Nicméně k těm 25 stupňům se budeme blížit alespoň o víkendu, s tím, že v pátek bude polojasno až oblačno, v sobotu více slunečno, tedy skoro jasno nebo polojasno, a v neděli potom naopak bude oblačnost přibývat i s tím, že se večer přidají srážky. No a všechny ty tři dny můžeme očekávat ráno v údolích také mlhy, případně nízkou oblačnost. Teploty tedy v pátek do 23 a v sobotu do 24, v neděli také.
1: Informace meteorologa Petra Minstra vám přineslo vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Petře, děkuji za zprávy a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hasičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

No odkud? Od Valdy Matušky přece. Já si vlastně, i když je to technicky možné, že by přespíval kdokoliv jiný z naší, řekněme, plejády zpěvaček a zpěváků, tak já bych si vlastně ani od nikoho jiného ani představit nedokázal. Ale teď konec legrácká, mám pro vás dvě pozvánky, jednak k poslechu našeho dobrého odpoledne už za pár chvil. Pozvánky spíše s vážnějšími tématy. Opilí nebo zdrogovaní řidiči mají letos na Jižní Moravě na svědomí víc nehod. Potvrzuje to policejní statistika. Případy dvou řidičů, jednoho pod vlivem drog a druhého opilého, dnes řešil brněnský krajský soud. Téma za chvíli uslyšíte v našem vysílání. No a to druhé, trošičku vážnější téma, to je vlastně pozvánka na jedno setkání, vlastně na dvě setkání. Český rozhlas Plus totiž vyráží už tuto sobotu.

0: Tu 19. září za posluchači a posluchačkami do Znojma. V centru Louka na festivalu Spotlight Znojmo nabídne hned dva své pořady živě. V 16 hodin to v sobotu bude Pro a proti na téma umělé inteligence a kreativity. Konkrétně půjde o otázku, zda ničí AI, tedy umělá inteligence, naši kreativitu, nebo nám naopak může pomoct ji rozvíjet. A v 17.30, opět platí pro tuhle sobotu, se můžete těšit na Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou. Jejím hostem bude politický komentátor Václav Dolejší. Mluvit budou o letošních volbách, předvolebních kampaních a o tom, co dnes rozhoduje u voličů. No a abych tahle vážná témata aspoň trošku odlehčil, říkám, že když se aspoň jednou za den nezasmějeme, tak ten den nebyl kompletní. Že, Edo?
1: Edův zvonek.
2: Dneska jeden o anglických lordech. Lord William se po mnoha jařinách vrací z Indie do svého rodného Londýna. Na roli háže čekanku Jean z Bričko, naloží kufříska, lord nastoupí a je do ulicema Londýna k lordovu zámečku, když najednou lord hodí tázanec. Je něco nového, Jean? Celkem nic, sire. Snad jen ty kafky. Jaké kafky, Jean? Kafky, které posedávají na ohořelých pahýlech stromů ve vaší zahradě, lorde. Nám ohořely stromy na zahradě, Jean? Ano, lorde, vzněli se, když váš dům zachvátil požár. On vyhořel můj dům? Ano, lorde, požár způsobili svíce na katafalku vašeho drahého zesnulého bratra. Můj bratr zemřel? Ano, lorde, probodla ho jeho manželka, protože spal s vaší paní. Ale to přeci není nic nového. Jistě, lorde, vždyť říkám, snad jen ty kafky.
3: Český rozhlas Brno, písmo.

0: Podobný apel možná uslyšíte, až se zase posadíte za volant. Možná, že podvědomě po téhle naší reportáži, respektive informacích, které přinášíme. Říkám to proto, že na jihomoravských silnicích letos bourají řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog častěji než loni. Podle policejní statistiky se počet takových nehod od ledna do konce srpna zvýšil z loňských 320 na letošní 332. Krajský soud v Brně dnes potvrdil tresty dvěma řidičům, kteří za volant sedli opilí a zdrogovaní a bourali. Na podrobnosti se teď zeptám reportérky Aleny Hesové. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Začneme tím závažnějším případem zdrogovaného řidiče. Co se stalo?
1: K té nehodě došlo loni v únoru na silnici první třídy číslo 52 u Novomlýnských nádrží. Dnes 42-letý muž řídil nákladní auto, začal předjíždět kamion a srazil se v protisměru s osobním autem. Žena a muž, kteří v tomhle autě jeli, zemřeli. Krevní test později potvrdil, že řidič nákladního auta byl pod vlivem pervitinu. Okresní soud v Břeclavi ho potrestal 5letým vězením a 7letým zákazem řízení. Řidič žádal v odvolání před krajským soudem snížení trestu o rok, ale neuspěl. Podle soudu nebyl trest nepřiměřeně přísný. S tím souhlasí i žalobce Jiří Morava.
2: Ten trest je přiměřený, lidský život je nenahraditelný a ten následek tady v tomto případě je dvojnásobně fatální. To porušení té povinnosti řízení bylo poměrně závažné, respektive nejzávažnější. To ovlivnění metamfetaminem bylo prakticky trojnásobné míře ovládání vozidla, takže nebyl se zcela zjevně způsobilý.
1: Obžalovaný se snažil hájit tím, že čím kratší dobu stráví za mřížemi, tím rychleji zaplatí škodu. No a taky tím, že je samoživitel, ale nepomohlo mu to.
0: A co ten druhý případ nehody pod vlivem alkoholu?
1: Ten se stal loni v červenci u Hrajce Jestřebí na Blanensku. Mladík 25 dní potom, co mu soud zakázal řízení kvůli alkoholu, opět sedl za volant, sebou měl spolujezdce, který nebyl připoutaný. Šofér nezvládl zatáčku a při nehodě jeho spolujezdec a dlouholetý kamarád vyletěl z auta a těžce se zranil. Bude mít doživotní následky. Po odběru krve se ukázalo, že měl obžalovaný víc než 1,2 promile alkoholu. Původně tvrdil, že si nepamatuje, že by řídil a že nejspíš seděl za volantem právě jeho zraněný kamarád. Tento ale popřel a expertiza potvrdila, že zraněný opravdu neřídil. Obžalovaný řidič chtěl po soudu změnit 30 měsíců vězení na podmínku, soud to zamítl. Mimo jiné zaznělo, že za jízdu v opilosti už dřív podmíněný trest dostal a nepoučil se.
0: Už jsem říkal, že podobných nehod v kraji přibylo. Jak je to za hranicemi kraje?
1: Tam je naopak situace v meziročním srovnání opačná. Počet nehod způsobených opilými a zdrogovanými řidiči v celém Česku klesl o cirka 5%, potvrzuje ředitel dopravní policie Michal Hodboč.
3: Ta statistika nám ukazuje, a to je vlastně pozitivní trend, kdy máme méně dopravních nehod pod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod pod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič pod vlivem alkoholu.
1: Je ale pravda, že na Jižní Moravě byl minulý rok z hlediska nehodovosti výjimečně pozitivní. Stalo se obecně nejméně nehod od roku 2009. No a to se logicky odrazilo i v nízkém počtu nehod opilých nebo zdrogovaných řidičů. Takže ten letošní nárůst z pohledu krajské policie není zase tak překvapivý.
0: To byla reportérka Alena Hesová o nehodách opilých a zdrogovaných řidičů. Díky a klidný den.
1: Pěkný den a šťastnou cestu, pokud někam jedete, a hlavně opatrně.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas jede.cz.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně

0: Za pár chvil bude 15 hodin, ale jsem tady teď hlavně proto, nikoli abych vás pozval na výlet, ale abych přijmul jeden telefonát. To proto, že v našem odpoledním vysílání na vlně Českého rozhlasu Brno před chvilkou zazněl ten důležitý signál, který vás tak trošku spojuje s tím 102-letým výročím Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitančík, přeju dobré odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, Anka.
0: Jen pro pořádek, proč voláte?
1: Já volám do té soutěželku knížku.
0: A voláte správně. Český rozhlas Brno slaví v září 102 let svého vysílání a jako odměnu našim posluchačům a posluchačkám máme připravenou knihu, podepsanou knihu Temné letopisy moravské. Michal Isteník se skoro upodepisoval. No a vám, Hanko, jedna z nich patří. Dovolte, abych vám pogratuloval.
1: Děkuju moc.
0: No ale počkejte, něco za něco. Když 102 let... Tak co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102?
1: No hlavně by mě bylo 102, tak hlavně ve zdraví a v mentální pohodě a všechno. Jinak, ne? Ale jinak světu bych vzkázala, že hlavně ať je mír, pohoda, radost, ať mají všichni a prostě ať je klid a mír hlavně.
0: Děkuju, Hanko, a přeju vám dobré odpoledne.
1: Děkuju moc taky, mějte se hezky, pěkný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 15 hodin.
6: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Fakultní nemocnice Brno vypsala soutěž na nového správce stavby porodnice. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Herci a známé osobnosti představí dnes v Brně novinky evropské literatury. A zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení fakultní nemocnice Brno hledá zaměstnance na pozici správce stavby nové porodnice. To měli dělníci původně začít budovat už letos. Zdravotnické zařízení ale od smlouvy na stavbu za víc než 3 miliardy korun v létě odstoupilo. Zdůvodnilo to nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Zhrnuje ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
7: Pravděpodobně půjdeme systémem design and build, to znamená, podaří se nám tu prodlevu výrazně zkrátit. Počítáme s výstavbou porodnice, stále počítáme. Čítáme s tím, že využijeme ty dotační prostředky, které máme z ministerstva financí schváleny.
5: Nová klinika má sjednotit dvě momentálně rozdělená pracoviště. Ze třetiny bude sloužit jako porodnice, další část budou pro gynekologické a neonatologické oddělení. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie, uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
8: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
5: Nově by tak odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář, měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Brno se dnes připojuje k celorepublikové akci Noc literatury. Na 29 místech budou herci a další známé osobnosti předčítat ukázky ze současné evropské tvorby. Série krátkých čtení začíná v 18 hodin a v půlhodinových intervalech pokračuje až do 11. večer. Podle mluvčího pořádající městské části Brno střed Michala Šťastného se návštěvníci dostanou také na netradiční místa.
9: Mnoha z nich jsou například nepřístupná Herdanův byt nebo také salony hotelu Grand a další místa. Náš zájem byl především na tom, aby měli návštěvníci ten zážitek nejenom literární, ale také architektonický.
0: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice. Z kilometru 179 jedou kamiony krokem. Osobní auta různě pomalu levým pruhem, kde je dvojce kolem půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ještě jednou dobré odpoledne, vážení přátelé. No, myslím, že to není naposledy, co vám přeju, abyste strávili ten 16. zářijový den, jeho druhou část, tu odpolední v pohodě, v klídku, pokud možno se svými blízkými, v což si dovolím počítat i vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A pokud toužíte potom vědět už dopředu, co vás v téhle naší vysílací hodince čeká, tak vězte, že vás vezmeme na silnice, tedy že vás čeká další díl řidičské abecedy. A když abeceda, tak řeknu, že to bude vlastně písmeno K, u kterého se zastavíme. K jako kruhový objezd. Taky se dozvíte, jak se už za 3 měsíce změní provoz na trati Praha-Brno přes Vysočinu. A pokud stále váháte, který brouk je nejvzácnější v Česku, no tak poslouchejte to, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík vám to řekne. Ale co určitě nevynecháte, aspoň tedy pokud jste milovníky lidové muziky, dechovky obecně, no tak to bude trefa. Protože CDčko Moravanky Jana Slabáka je připraveno pro tu nebo pro toho z vás, kdo dvakrát správně odpoví na otázky, které se zatím skrývají pouze pod názvy otázkových okruhů. Tady jsou znaky moravských obcí, hlášky z českých filmů, zeměpis a divadlo Járy Cimrmana. Telefon do studia je 726 4652 00. Někteří si ho pamatují, někteří jej slyšeli poprvé, ale za chvilku na něm budeme soutěžit.
0: Český rozhlas Brno.

0: kteří pravidelně sledují naše vysílání, zejména dobré odpoledne, ví, že teď něco málo před 3:45 je čas na to, abych se vás na něco zeptal, abychom si taky zasoutěžili. Ono se to nevylučuje. Je čas naší telefonické trefy a já v ní vítám našeho posluchače Vratislava. Dobré odpoledne přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Vratislave, vy jste se přihlásil v okamžiku, kdy začal zpívat Robbie Williams. Měl jste asi tak 3 minuty na to, abyste se rozmyslel, která 2 témata z nabídnutých 4 jsou vám nejbližší. To proto, aby se vám snáze odpovídalo. A abyste tím pádem měl reálnou šanci získat CDčko Moravanky Jana Slabáka s průřezem tvorby tohoto tělesa, s písničkami, které Moravanku udělali. Takže znaky moravských obcí, hlášky z českých filmů, zeměpis nebo divadlo Járy Cimrmana. Vyberte 2.
1: Tak dáme hlášky z českých filmů a zeměpis.
0: Je vybráno. V pořadí, které jste vy zmínil, budu klást otázky. Nejprve tedy hlášky z českých filmů. A skoro se až stydím, jak je to dnes jednoduché. Aspoň si myslím, že je to jednoduché. Máňa říkala, že to není směroplatný. Je hláška z filmu Hogofogohomolka nebo Kolia nebo Kulový blesk.
1: Máňa říká,
0: že to není směroplatný.
1: Kulový blesk.
0: Říkáte Kulový blesk. A teď zeměpisná otázka. Kde leží Diomédovy ostrovy? V Jonském moři nebo v Beringově průlivu nebo mezi Tasmánií a Novým Zélandem?
1: Tasmánie, Novým Zélandem. No, to bude teda.
0: To bude zeměpisný průšvih. Ne, tak to se. Diomédovy ostrovy leží v Jonském moři, v Beringově průlivu nebo mezi Tasmánií a Novým Zélandem.
1: Tasmánie.
0: Zvoní a bohužel musím říct, že během minuty určené trefě se vám nepodařilo odpovědět na obě 2 otázky, jenom na tu první. Vratislave, moc mě to mrzí, ale není to trefa tím pádem. Řeknu vám to rovnou, v Beringově průlivu leží Diomédovy ostrovy, protože ta první odpověď správná byla, je to z Kulového blesku.
1: A
0: zajímavostí Diomédových ostrovů, které sice zní tak trošku řecky, ale nejsou, tedy je to, že mezi tím větším a menším leží, probíhá datová hranice. No, Vratislave, není to úspěch, což mě samozřejmě je líto, ale můžete mi svůj neúspěch oplatit vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Já tu ty nebudu znát správnou odpověď.
1: Nemám nic takového.
0: Vy jste na mě hodný. Děkuju. Zkuste to zase příště, jako byste to měl předplaceno. Díky a naslyšenou. Teď je 15 hodin a 15 minut, naše dobré odpoledne pokračuje a už jsem vám vlastně říkal, že pro vás budeme mít i řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči a řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Růže účinkovali i v originální verzi téhle písničky, kterou těsně po válce, po té druhé světové válce nahrála a naspívala Edith Piaf. No a když v jejím podání slyšela La Vie en Rose Marlene Dietrich při vystoupení ve Spojených státech, tak řekla přímo Edith Piaf, jako bych znovu byla v Paříži. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno a já teď rychle měním téma, rychle měním tón, protože jsem vám slíbil řidičskou abecedu a ten okamžik právě nastal. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce měsíce září vám každý den napízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost.

0: před těmi, kteří tam jíždí.
1: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
0: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Poslouchejte i zítra touhle dobou, protože si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. Zažili jste to? Já teda jo. Ale teď k dopravě trošku jiného rázu. Tedy za chvíli k dopravě trošku jiného rázu. Už za 3 měsíce měly začít na železniční trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu jezdit nové moderní vlaky společnosti RegioJet. Minimálně ze začátku si ale cestující moderní soupravy moc neužijí. Proč? Povíme vám za chvíli v našem dobrém odpoledni.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. A ptám se, jezdíte pravidelně z Brna do Prahy vlakem? Tak dávejte pozor. Společnost RegioJet převezme v prosinci od Českých drah provoz rychlíků mezi Brnem a Prahou přes Havlíčkův Brod. Slíbila pro ně nové moderní elektrické jednotky. Cestující se jich ale nejspíš dočkají později, než bylo v plánu. Polský výrobce je totiž ve skluzu a do prosince nestihne objednané soupravy vyrobit a dodat. Podrobnosti má redaktorka Markéta Hušková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaký je s novými vlaky problém, Markéto?
1: RegioJet pro tyto linky objednal nové elektrické jednotky polské společnosti PESA. První z nich mají za sebou testy na zkušebním okruhu, ale zatím nejsou schváleny pro běžný provoz v České republice. Podle RegioJetu už je teď víceméně jasné, že výrobce nestihne dodat včas potřebný počet vlaků. Z plánovaných 18 souprav tak nejspíš ze začátku vyjedou jen 4 čtyřvozové a 4 třívozové. Podle mluvčího RegioJetu Lukáše Kubáta musí proto dopravce nasadit i jiné typy souprav.
2: Pokud polský výrobce nestihne dodat všechny nové jednotky včas, dočasně nasadíme klasické soupravy, které i tak nabídnou výrazně vyšší komfort než současné vlaky na této lince. Od prvního dne navíc nabídneme cestujícím plný palubní servis s širokou nabídkou občerstvení.
1: RegioJet proto předpokládá, že nové vlaky zařadí postupně.
0: Jak se k situaci staví ministerstvo dopravy, které linku dotuje a nové soupravy mělo v podmínkách soutěže?
1: Trvá na dodržení podmínek soutěže. Jak Českému rozhlasu řekl mluvčí rezortu František Jemelka, ministerstvo dopravy dopravce pravidelně kontroluje a prověřuje jeho připravenost k zajišťování dopravních služeb. O zpoždění dodávek vlaků ví a RegioJet na problém upozornilo. Za nedodržení smluvních podmínek smlouva pamatuje i na sankce, doplňuje František Jemelka.
3: Postihy se budou odvíjet od míry porušení smluvních ustanovení. Nemůžeme zatím předjímat, kolik jednotek nebude včas dodáno a kdy dojde k plnému provozu s novým vozovým parkem.
1: Je pak na samotném dopravci, zda bude tyto pokuty zpětně vymáhat na dodavateli vozidel. Ministerstvo také podle Jemelky avizovalo, že je možné smlouvu i jednostranně ukončit. V tuto chvíli ale zatím nechce předjímat, zda k takovému kroku skutečně přikročí.
0: Jak přesně se provoz na trati Praha-Brno přes Vysočinu od poloviny prosince změní?
1: Rychlíkovou linku R9 Praha-Havlíčkův Brod-Brno převezme na základě výsledků soutěže v prosinci od Českých drah nově společnost RegioJet. Vlaky Praha-Brno a zpět přes Havlíčkův Brod budou dál jezdit nejméně ve dvouhodinovém intervalu. Nově k ním ale přibudou přímé spoje z Prahy do Jihlavy.
0: Shrnula situaci s rychlíky na lince z Brna přes Vysočinu do Prahy Markéta Hušková. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 15:37, no nejvyšší čas už začít umetat cestičku Martinu Písaříkovi. Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď se dozvíte už za pár chvil. Právě z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Proto to umetání cestičky Martin Písařík se za chvilku přihlásí.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

možná to máte podobné, taky si vybavíte doby, kdy při zpěvu téhle skladby, tedy Gentlemana, Jirka Korn hodně využil své taneční mistrovství, které ještě dovybrousil u Franka Towena. Do 16. hodiny, kdy zazní čerstvé zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Davida Hasmana, vám budou ještě zpívat Vašo Patejdl, Leona Machálková a Show Wady Wady. Ale já už se s vámi budu muset rozloučit, taky abych si trošku odfrknul, jak se říká lidově, těsně předtím, než nastoupím na noční linku. A jejím tématem pro dnešek dozvíte se i to, proč je to zrovna tohle téma, ale až po 23. hodině bude fenomén Zimmermann.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vědecko-technický park v Brně-Černovicích postaví firma CTP. Děti nemůžou používat tělocvičnu na základní škole Komenského v Hustopečích. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Banky na ně dali 26,8 miliardy korun. A zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Pozemky v Brně-Černovicích pro vybudování nového vědecko-technického parku prodá město společnosti CTP. Včera to schválili brněnští zastupitelé. Kupní cena je 722 milionů korun. Je to výsledek koncesního řízení, které trvalo asi rok. Jednou z jeho podmínek je, že společnost musí vědecký park provozovat nejméně 10 let. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Ňuchálek.
2: Mezi hlavní podmínky koncese je to, že nejméně 30% využití pozemků bude pro vědu, výzkum, inovace anebo vývoj. Samotná realizace výstavby pak bude probíhat v několika etapách. Navíc se vybraná společnost postará o stavbu dopravního napojení areálu.
0: Už 2 týdny je kvůli špatnému stavu stropu uzavřená tělocvična na základní škole Komenského v Hustopečích. Statek zjistil, že omítka je uvolněná na více než 60% plochy stropu a v okolí svítidel je prohnutá konstrukce. Na hodiny tělocviku teď chodí děti do tělocvičny střední odborné školy nebo do nafukovací haly a to též platí pro sportovní kroužky. Další stavební práce mají začít do konce září. Jak dlouho bude tělocvična uzavřená, ale není jasné, říká ředitelka školy Markéta Beránková.
3: Pokud by tam naběhli, ten strop by sundali, statik by to posoudil, zjistil, že je všechno fajn, tak se to nějakým způsobem zaklopí a může se fungovat, což ale to není zase taková hrůza, co by se nemohla třeba do měsíce udělat. Pokud by tam teda samozřejmě bylo zapečeno, tak si myslím, že to na celý rok.
0: Parkování v Kroměříži usnadňuje nový systém, který monitoruje parkoviště ve městě. V první etapě panely řidiče informují o volných místech na Velkém náměstí, na Horním i Dolním parkovišti na Rýgrově náměstí a v parkovacím domě s vjezdem v ulici Velehradská. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy za Domašovem. První část kolony na kilometru 173 brzdí i osobní auta. V levém pruhu se to potom místy trhá, ale i tak je to k D2 osobním autem až na 50 minut. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne.
4: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka, si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to. Aha. Vstaňte nebo zasluňte. My jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudce, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečně. Já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Až... Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to je ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal, koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když mám na hloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. O čem to vy, zrůdo? Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: zeptal. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem, co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové a chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře, díky, hezký den.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: zapnutej teda.
1: Ochlup.
0: Chlup.
1: Čili o dva hlasy.
0: Ano.
1: Zvítězilo Ačko.
0: Ačko.
2: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
3: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
2: Ano,
3: rozumíte?
2: Hned.
3: K věci.
2: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
4: No tak to tohle už ale...
2: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
3: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
2: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
3: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek... Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
4: 10 let?
3: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
2: My se vzdáváme odvolání, pane
3: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
2: Moment.
3: Řeknu vám, dobrá práce.
2: Ano, ano.
3: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
2: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat. Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
5: Humoriáda.
1: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od
0: ano.
1: Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
0: Já jsem na to zapomněl.
1: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
6: Poslyšte příště.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivana Jehelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu, nebo nejlepšímu českému
1: takže
2: malému
1: daberovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no,
1: bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců, to by bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a tak, smíchu. Tak. Co dál?
2: Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balouna. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemá rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: Tak no jo, určitě, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do Humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zlesacký.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neumě řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Opilí nebo zdrogovaní řidiči letos mohli na Jižní Moravě za 332 nehod, je to více než loni. Třebíčská pobočka městské knihovny v Modřínově ulici je opravená. Obměněný tým hokejové Komety Brno vstoupí v Litvínově do nové extraligové sezony. A počasí zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na Jižní Moravě se meziročně zvýšil počet nehod zaviněných opilými nebo zdrogovanými řidiči. Do konce srpna jich policie vyšetřovala 332, loni za stejnou dobu to bylo o 12 méně. Letos do konce prázdnin zemřeli při těchto nehodách 3 lidé, v minulém roce nikdo. Na celorepublikové úrovni je situace jiná, upozorňuje šéf dopravní policie Michal Hodboť.
6: Ta statistika nám ukazuje, a to je vlastně pozitivní trend, kdy máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič vlivem alkoholu.
4: V celém Česku meziročně klesl počet nehod zaviněných opilými a zdrogovanými řidiči zhruba o 5%. Po kompletní rekonstrukci dnes znovu otevírá pobočka Třebíčské městské knihovny v Modřínově ulici. Zcela nový je i interiér, i vybavení a knihovna vybudovala i venkovní čítárnu. Stavební práce trvaly déle než rok a opravy vyšly na necelých 40 milionů korun. Lidé do budovy budou moct poprvé nahlédnout v podvečer. Pokračuje mluvčí Třebíče Iriny Marta Kydisová.
7: V 17 hodin tam bude nějaký program pro veřejnost, co se týká noci literatury. A vlastně pro výpůjčky bude knihovna otevřená až 29. září, ale do té doby tam bude asi 6 různých akcí pro veřejnost, takže do knihovny se určitě dostanou i předtím, než si tam budou moci půjčovat knihy.
4: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků.
0: Sport.
4: Na ledě Litvínova vstoupí hokejisté brněnské Komety do nové extraligové sezony. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Kometa prošla po čtvrtfinálovém konci minulé sezóny výraznou obměnou a do týmu se vrátila řada hráčů, kteří v něm dříve působili. Jedním z nich je i bek Radek Kučeřík, podle kterého má mužstvo potenciál hrát o titul.
8: Tím, že jsme se takhle sešli po dlouhé době, tady velká obměna těch hráčů, tak si myslím, že si to bude trošku sedat, ale ten společný cíl nejvyšší tam určitě vzadu v hlavě máme a na ten se budeme soustředit, ale k tomu je hrozně dlouhá cesta, tohle ještě hrozně daleko, ale ten výkon by měl být určitě nějaký takový stupňující a chtěli bychom si za tím určitě všichni jít.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný, severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy. Za sjezdem na Domašov počítejte s první částí kolony na kilometru 173. Různě roztrhaná je potom až do Brna do zúžení u D2. Osobním autem počítejte 3/4 hodiny navíc. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Ani dnes nebude ve vysílání Českého rozhlasu Brno chybět Den v kraji. Začínáme tradičně po páté a až do 6. odpoledne probereme to nejaktuálnější a nejzajímavější z našeho regionu. Důležité události, počasí, reportáže, černá kronika i výhled na zítřek. To je v té největší stručnosti přesně to, co vás na naší společné vlně čeká v nejbližších minutách. Dnes s Markem Zouharem, který vás zdraví od mikrofonu, přeje příjemný poslech a vyzývá, zůstaňte naladěni.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji začínáme souhrnem událostí. Uslyšíte ho právě teď od Davida Hasmana.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedení fakultní nemocnice Brno hledá zaměstnance na pozici správce stavby nové porodnice. Tu měli dělníci původně začít budovat už letos. Zdravotnické zařízení ale od smlouvy na stavbu za víc než 3 miliardy korun v létě odstoupilo. Zdůvodnilo to nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Zhrnuje ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
3: Pravděpodobně půjdeme systémem design and build, to znamená, podaří se nám tu prodlevu výrazně zkrátit. Počítáme s výstavbou porodnice, stále počítáme s tím, že využijeme ty dotační prostředky, které máme z ministerstva financí schváleny.
2: Už 2 týdny je kvůli špatnému stavu stropu uzavřená tělocvična na základní škole Komenského v Hustopečích. Statik zjistil, že omítka je uvolněná na více než 60% plochy stropu a v okolí svítidel je prohnutá konstrukce. Na hodiny tělocviku teď chodí děti do tělocvičny střední odborné školy nebo do nafukovací haly a to též platí pro sportovní kroužky. Další stavební práce mají začít do konce září. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. O pojmenování včera rozhodli brněnští zastupitelé. Název navrhla městská část Brno-Střed. Podle ní odkazuje na spojení města s Evropou. Pokračuje brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.
4: Myslím si, že pokud město Brno bude mít jednu z nejvýznamnějších ulic pojmenováno po Evropě, tak tím bude dávat vlastně nějaký signál, že Brno se cítí nedílnou součástí Evropy, to se mi líbí.
2: Volnočasové kroužky budou mít letos děti v Blansku v nově opravené budově. Středisko volného času získalo i další patro, takže organizátoři nabídnou víc aktivit. Stavební práce a pořízení moderního vybavení stálo skoro 40 milionů korun. Dělníci dokončují instalaci nábytku. Děti od 5. října využijí například novou environmentální nebo multifunkční učebnu. A nové učebny a dílny má také obchodní akademie a střední škola polytechnická ve Veselí nad Moravou. Nová hala pro odborný výcvik, modernější stroje a vybavení stály dohromady zhruba 100 milionů korun. Technologie mají posílit praktické dovednosti žáků.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin 12 minut, což u nás ve všední dny ve dní v kraji bývá ten správný čas na počasí. Ani dnes vám informace o něm chybět nebudou, protože na telefonu je právě teď Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Zhrnutí dneška bude asi vcelku příjemná záležitost pro posluchače i pro vás. Většinou totiž bylo hezky. Jak tedy bylo a případně je konkrétně?
2: Ano, oblačnosti sice bylo přechodně i více, ale převažovalo polojasno nebo oblačno. Teď momentálně větší oblačnost v té východní části kraje. Zatímco od západu už se blíží velká oblačnost z bouřek, které se nacházejí v jižních Čechách, na Vysočině a v Rakousku. Ale do té doby ještě musíme počítat i s vysokými teplotami, 25 až 27 stupňů, dokonce nejvyšší hodnota v Lednici 28 stupňů. Vítr ten pofukuje jižní, většinou slabý nebo mírný.
1: Už jste naznačil, že počasí se má měnit. Otázky tedy budou mířit na to, zda se to na jižní Moravě odhraje už v noci nebo až zítra. Nejdřív tedy prosím více o noci, případně ránu.
2: Dokonce už později večer v průběhu následujících hodin očekáváme posun té studené fronty i nad jižní Moravu, takže za řekněme hodinu, dvě hodiny už se dostanou srážky i na část jihomoravského kraje a postupně do noci přejdou přes území celého kraje. Vyskytují se tam i bouřky s intenzivními srážkami a srážky budou později přecházet do spíše formy trvalejšího deště, který bude ustávat v průběhu zítřejšího rána. Do té doby potom poklesnou teploty na 15 až 12 stupňů. Vítr ten bude sice mírný západní nebo severozápadní, ale právě v těch bouřkách z počátku noci a večera může ještě přechodně zesilovat.
1: A ještě se vyplatí zeptat, jak bude zítra, případně tedy po těch srážkách vlastně?
2: Zítra bude už v průběhu ráno srážek ubývat směrem na východ, jeho východ budou ustupovat a v průběhu dopoledne už bude i protrhaná oblačnost. Odpoledne potom bude převažovat oblačno nebo dokonce i polojasno, už jenom výjimečně se může objevit krátká přeháňka a večer ještě dál bude ubývat oblačnost až do vyjasnění. Teploty o něco nižší než dnes, nebo respektive o dost, 19 až 22 v maximech, na Blanensku potom kolem 18, víte, mírný severozápadní nebo západní.
1: Za informace děkuji Petru Minstrovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: A vy teď můžete poslouchat písničky, které nestárnou. Zpívat budou Jakub Smolík a dvojice Kotwald Hložek. A pak už se pustíme do rozhovorů a reportáží. Začneme aktuálními zprávami z brněnské Komety. A to doslova pár minut před začátkem jejich letošní ligové sezóny.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím!
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
6: Český rozhlas Brno, písně.

0: Den v kraji pokračuje na vlně Českého rozhlasu Brno. Za necelých 10, ba za 7 minut vstoupí hokejisté brněnské Komety utkáním v Litvínově do nové extraligové sezóny. V letní pauze prošel kádr výraznou obměnou, která přinesla především návrat řady odchovanců. Další velká změna čeká celý klub v průběhu ročníku. V lednu se totiž má Kometa přestěhovat do nové arény na Výstavišti. Poslouchejte více.
1: Celá ta sezóna i ten přesun znamená hodně pro Kometu, pro celý region a pro celý český hokej.
2: Je před startem ročníku spojeným se stěhováním do nové arény přesvědčený majitel a od této sezóny opět taky trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský. Podle obránce Radka Kučeříka zatím přesun plánovaný na leden není v kabině hlavní téma.
3: My se na to teďka nějak vyloženě nesoustředíme, že pro nás je důležitý dobře do té sezóny vůbec vstoupit a ta arena je tam nějaká taková třešnička v pozdálí pro nás.
2: Se stěhováním do nové arény a taky Zábranského návratem na střídačku je spojené to, že do Brna se v létě vrátila početná skupina odchovanců, kteří v minulých letech působili v zahraničí. Patří mezi ně i Kučeřík, který se v týmu potkává s kamarády z mládežnických let.
3: Já si myslím, že je to pro nás hrozně moc fajn teďka, že jsme se takhle zase sešli a můžeme si připomenout i ty doby, co byly a plno vtípků různých zážitků, které jsme měli v mládí, tak se vrací a jsou to žhavý téma teďka, takže v tomhle je to super, ale říkám, ta parta je suprová, jedno jestli je to z těch kluků, co jsme se tady potkávali, nebo z toho, co vlastně přišlo, takže si myslím, že za to léto jsme si teďka udělali výbornou partu a na tom budeme chtít stavit.
2: Konkrétně Kučeřík se do Brna vrátil po 2 letech ve Finsku. Třeba bek Stanislav Svozil a útočník Jakub Brabenec ale přicházejí z Ameriky, kde marně bojovali o místo v NHL. Trenér Zábranský očekává, že těmto hráčům zabere nějaký čas, než si zase zvyknou na extraligu.
1: Určitě jo, ten hokej je tam úplně jiný, ale tím, že já jsem tam lítal často, tak si dokážu představit, že teď je to pro ně změna, ale dostanou prostor i čas na to, aby si na to zvykli.
2: Reprezentační obránce Kučeřík věří, že při sehrávání pomůže týmu právě to, že i když po čtvrtfinálovém konci v minulé sezóně prošel velkou obměnou, většina mužstva se dobře zná.
3: To určitě nějaký bonus je, ale určitě ta souhra na ledě je nejdůležitější a to, že se trošku známe, si myslím, že může být nějaký plus, ale postupem času prostě si všichni na sebe budeme zvykat a myslím si, že ta souhra bude lepší. Nikdy to není o tom, že se prostě sejdeme a kdyby jsme se znali, tak to půjde hnedka.
2: Sezónu Tipsport Extraligy zahájí lonští mistři 2 zápasy na hřištích soupeřů. Ve středu nastoupí v Litvínově, v pátek v Třinci. Domácí premiéra je zatím stále v hale Rondo, čeká v neděli proti Hradci Králové. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Po písničce skupiny Mandraže změníme téma. Od sportu se přesuneme k začínajícímu školnímu roku. Tentokrát už k volnočasovým kroužkům, konkrétně do Blanska, kde budou děti chodit do větší a zmodernizované budovy střediska volného času. Za malou chvíli detaily.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na přihlášení dětí do volnočasových aktivit zbývá už jen posledních pár dnů. Na Jižní Moravě se nejrychleji plní sportovní a taneční lekce, ale taky kroužky keramiky, chovatelství nebo programování. Děti v Blansku budou od října chodit na většinu aktivit, včetně oblíbené robotiky nebo keramiky, do učeben v nově přistaveném patře střediska volného času. Dosavadní prostory nestačily. Rekonstrukce budovy stála 40 milionů korun. Více v reportáži.
1: Ředitel blanenského střediska volného času Senzáro Tomáš Burger postupně otevírá jedny dveře za druhými v novém patře budovy.
2: Takže tady máme vlastně multimediální učebnu, kromě teda těch tradičních kroužků, jako jsou třeba výtvarný, ty keramický, tak v podstatě držíme ten krok s tou dobou, že nabízíme teďka kroužek digitvůrci, který bude zaměřený na ty digitální technologie, nebo 3D tisk, máme Lego robotiku, takže vlastně to teďka je hodně takový moderní a ty děti to dost jako naučí nějaký ty základy toho programování.
1: Někde ještě řemeslníci montují skříně nebo skládají nábytek.
2: Vlastně, tady to je vlastně vystavená skříň.
1: Prohlížím si novou šatnu, zázemí pro vedoucí kroužku, kuchyňku i tělocvičnu.
2: Chtěli jsme to jako udělat trošku jako modernic, aby to bylo jako prosvětlený, takže tady na té hlavní chodbě jsme nechali udělat okna do těch učeben, takový dlouhý podélný, aby tam bylo vidět.
1: Nejčastěji sem do kroužku chodí 9leté děti, ale v poslední době přibývá i těch nejmenších od 3 let. Středisko nabízí využití volného času, pomáhá dětem vytvořit komunitu přátel a vzdělává je.
2: My jsme tady zřizováni hlavně kvůli té prevenci, ale chceme být otevření co největší škále lidí a cenově dostupní.
1: Se zaplacením volnočasových aktivit pomáhá rodičům v tíživé finanční situaci třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Jeho manažer Marek Havrlík ví, jaký je dlouhodobě zájem o příspěvek na Jižní Moravě.
3: Poslali jsme za ty 4 ročníky projektu do regionu téměř 3 miliony korun. To je pro nás velmi jako zajímavý region, protože se drží na 3. místě co do počtu podpořených dětí mezi regiony a to s konkrétně počtem 1824 dětí.
1: Na volnočasové a sportovní kroužky přispívají taky některá města, třeba Brno, Břeclav nebo Znojmo. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Teď je řada na písničku skupiny Elán a dostane se za malou chvíli také na vstup s naším regionálním stopařem.
4: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Den v kraji, pojďme do Brna. Brno dnes večer čeká neobvyklá literární výprava. Město se poprvé výrazněji zapojí do Noci literatury, tedy do akce, která nabízí současnou evropskou literaturu na desítkách míst v centru. A jak avizovala Znělka a jak možná slyšíte v dálce za mnou, těsně před začátkem celé akce se na Noc literatury vydal i náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, na jaké místo ses vydal a co návštěvníky dnes večer čeká?
2: Ahoj Marko, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Já jsem se vydal na jedno ze stanovišť do divadla Husa na Provázku. Tady začne program už za pár minut a momentálně tady probíhá zkouška zvuku a představí se tu třeba herci právě tohoto divadla s knihami současné ukrajinské literatury. Na jednotlivých stanovištích budou herci, ale i další osobnosti kulturního života číst zhruba 10 až 15 minut a celkem zájemci uslyší ukázky z 26 současných knih. A nepůjde jen o divadla nebo knihovny. Číst se bude například ve vile Tugendhat, Arnoldově vile hotelu Grand, památníku Leoše Janáčka nebo dokonce v kapli fakultní nemocnice svaté Anny. Čtení začínají v 18 hodin a pokračují až do 23 hodin, vždy v půlhodinových intervalech. Návštěvníci si tak mohou poskládat vlastní literární trasu a během večera stihnout třeba několik různých míst a příběhů. Vstup na tyto jednotlivá čtení je zdarma. Kromě samotných knih čekají návštěvníky také zajímaví hosté. Dorazí například držitelka ceny Magnesia Litera Dora Kaprálová, ukrajinská autorka Oksana Zabuško nebo kanadský antropolog Michael Lambek, vnuk Grety Tugendhatové. A právě spojení literatury nejen s osobnostmi, ale také s neobvyklými brněnskými místy je jedním z těch hlavních lákadel dnešního večera.
1: Noc literatury se ovšem nekoná jenom v Brně. Máš, Vojto, prosím tě, tipy na nějaká další města Jižní Moravy, kde si dnes zájemci tuhle noc užijí?
2: Ano, Brno určitě není jediným místem na Jižní Moravě. Do letošní Noci literatury se zapojí také několik dalších měst. Literární večer si tak mohou užít například v Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Valticích nebo Znojmě. A například v Břeclavi se bude číst hned na čtyřech místech. V kafé Bulldog, Bílém kostele nebo v kostele Českobraterské církve evangelické.
1: Vojto, děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se dnes vydal na Noc literatury v Brně.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Necelých 10 minut zbývá do 6. odpolední, takže ve dni v kraji je tu už skoro nejvyšší čas pro nahlédnutí do Černé kroniky. Hasiči dnes dopoledne asi hodinu zasahovali v nemocnici v Ivančicích, kde uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči zasahovali v přetlakových protichemických oděvech. Událost neměla vliv na pacienty. Jde o druhý obdobný zásah v poslední době. Z kraje minulého týdne hasiči zasahovali v laboratoři ve Studentské ulici v Brně, kde unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Záchranáři měli v péči dva přiotrávené, jeden z nich skončil v nemocnici. Více než 80-letá žena spadla v úterý v Dubňanech na Slovácku do 8 metrů hluboké studny. Slabé volání o pomoc zaslechli v úterý odpoledne sousedé seniorky. Muž pomocí schůdku od bazénu překonal plot a brzy zjistil, že volání vychází ze studny. Uvnitř se podle všeho až několik desítek minut nacházela seniorka, která se z posledních sil držela hadice vedoucí k čerpadlu. Byla zesláblá a část těla měla pod hladinou. Zatímco muž se seniorkou mluvil, jeho partnerka přivolala pomoc. Na místo dorazila hlídka dubňanských policistek, které se pokoušely pomoci s použitím žebříku, který ale na hloubku nestačil. Záchranné práce převzali hasiči. Do zásahu se zapojili dokonce letečtí záchranáři, kteří k události přiletěli na palubě policejního vrtulníku. Seniorku se hasičům podařilo vyprostit pomocí lanové techniky přibližně po 20 minutách. Po většinu záchranné akce byla žena při vědomí. Přibližně metr před vytažením na povrch však upadla do bezvědomí. Po vytažení ji zdravotníci uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a napojili ji na řízenou ventilaci. Následně ji převezli do Hodonínské nemocnice. Černá kronika s příběhy, které skončí správně, dobře, to je jistě to potřebné. Den v kraji za malou chvíli s očekávanými událostmi půjde do svého finále.
1: Český rozhlas Brno.

0: Do konce dne v kraji zbývá už jen pár minut. Samozřejmě chybět nemůžou důležité a zajímavé události spojené se zítřkem, čtvrtkem 17. září. Radní Jihomoravského kraje zítra rozhodnou mimo jiné o tom, na kterých silnicích nebudou kvůli malému vytížení objednávat zimní údržbu. V Břežanech na Znojemsku zítra začne kompletní modernizace tamního větrného parku. Změní se i struktura tamních elektráren. Organizátoři festivalu Prototyp zítra v Brně představí podrobnosti audiovizuální show Cesta světla. Vzniká přímo pro kostel svatého Jakuba. V Rahiradě zítra otevřou výstavu Zobrazit svět, kterou tvoří historické mapy z hrajihradské klášterní sbírky. To bylo vše. Po zprávách na vás čeká večerní pokračování Moravy krásné země. Den v kraji nyní končí. Marek Zouhar vám přeje i nadále příjemný poslech. A jako vždy, zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bývalou budovu transplantačního centra v Brně obsadí svatoanenská nemocnice. Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Herci a známé osobnosti představí dnes v Brně novinky evropské literatury. A zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Bývalou budovu Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie využije fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Prostory ve svatoanenském areálu zůstaly prázdné po tom, co se centrum přestěhovalo do Bohunic. Podle provozního náměstka Tomáše Hladíka se v budově prostřídají různá zdravotnická pracoviště a nakonec tam zůstane první chirurgická klinika.
2: Než na tyto plány dospěje, tak samozřejmě tyhle prostory využíváme pro přesun klinik, který potřebujeme zrekonstruovat. My jako svatá Anna chystáme velký projekt a to je nový laboratorní objekt. A samozřejmě v areále Pekařská, který je stísněný v centru města Brna, to není úplně jednoduchý vymyslet, takže prostory víme, jak využít a samozřejmě využijeme je efektivně.
0: Začátkem dubna se do budovy prozatím přestěhuje gastroenterologické oddělení. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna především financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
3: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: Energetici dnes neplánovně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie. Informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili a po kontrolách by pak mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Brno se dnes připojuje k celorepublikové akci Noc literatury. Na 29 místech budou herci a další známé osobnosti předčítat ukázky ze současné evropské tvorby. Série krátkých čtení začíná v těchto chvílích a v půlhodinových intervalech pokračuje až do 11. večer. Podle mluvčího pořádající městské části Brno-střed Michala Šťastného se návštěvníci dostanou také na netradiční místa.
4: Mnoha z nich jsou například nepřístupná, Herdanův byt nebo také salony hotelu Grand a další místa. Náš zájem byl především na tom, aby měli návštěvníci ten zážitek nejenom literární, ale také architektonický.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za Humpolcem se dojíždí do kolony na 93. kilometru a zabere to skoro hodinu na 102. kilometr. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tak pěkný večer, přátelé. Je to tak, právě začala druhá část dnešní Moravy krásné země. K poslechu pozvala Tůfaranka, na přivítanou zahrála polku Václava Maňase mladšího a Jana Vačkáře Kijovská šenkerka. Další písničky mám pro vás vybrány. Dnes tedy nebudou písničky ze srdce. Důvod je prozaický. Dnes mají svátek u nás Ludmily a Lidmily. Stejné i na Slovensku. A že jich je. Takže se budeme věnovat vašim blízkým. Já tedy Ludmilkám přeji pěkný, klidný život. No a další už je na vás. Tady je telefonní číslo 726 5200 a hned začnu předávat vinčování. Nějaká tady mám už z včerejška nebo z dneška brzkého rána na studiových ze studiového mailu, takže vážení rozhlasáci, prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Ludmilu Závojskou ze Slížan u Kroměříže, která má dnes svátek. Zároveň jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, ať si užívá život v důchodu se svým manželem a má se velmi dobře. To přejí Valníčkovi. A tady písnička pro paní Lidušku Bajerovou z Kroměříže. Všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti z celé své rodiny a ještě mnoho krásných zážitků ze zájezdu s klubem důchodců Kroměříž ti přejí Jarmilka, Mirka a Dáša. A ještě tady je přání pro Lidušky Ludmily Lidky, pro moji sestřenku Ludmilu Sýkorovou z Valašských Klobouk, paní Ptáčkovou ze Študlova u Valašských Klobouk, Fuxovou z Bezměrova u Kroměříže, Kutálkovou z Mařatic, Gazdovou z Postoupek u Kroměříže, dále Lidušku z Hovoran a rovněž všem Ludmilám, které známe a které jsem nejmenoval. Přejeme jen vše nejlepší, hlavně však zdraví, boží požehnání, pohodu a pěknou oslavu. To z celého srdce přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Písnička, je to moravská lidová, ej, lásko, lásko.

0: Moravskou lidovou zpíval Josef Pilát za doprovodu cymbalové muziky Jaroslava Čecha a už první telefonáty. No a hned na tom prvním telefonu mám milou posluchačku, která nese jméno Ludmila. Tak paní Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak povídejte, no vy máte dnes svátek, tak já vám...
1: Já mám pipe svátek, no? Ale nevolám kvůli sobě, volám kvůli paní Ludmilce Ondrušové z Kněždoba. Máme ji velmi rádi, přejeme jí moc krásný den a nádherný svátek, boží požehnání a štěstí. A to jí všechno přeje syn Pavel Ondruš a partnerka Lidka. Mm-hmm. Ještě bych chtěla poprosit, velice ráda bych chtěla ještě popřát paní Marii Nejedlíkové z Kněždoba, která měla svátek, a rovněž jí přejeme krásné štěstí, boží požehnání a vše, co si bude přát. Jsou to dvě kamarádky, které spolu prochází životem a mají se rádi. Takže my jim přejeme s Pavlem Ondrušem a já, aby měli to štěstí a zdraví stále před sebou.
0: Tak to bylo moc krásné přání, paní Ludmilo. No já vám popřeji další krásný život. Užívejte si každého dne každičké vteřiny života. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Jsem krásný den.
0: Děkujeme, naschledanou a už pan Bohumil. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Prosím vás, dnes slaví svátek Ludmile. Já bych chtěl poslat pěknou písničku do nebička paní Ludmile Kalábové, která před 4 lety umřela. Stále vzpomíná celá rodina. Mm-hmm. Děkuji vám.
0: Není zač. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. A opět přání ze studiového mailu. Je tady psáno. Dnes Liduška Reichertová z Provodova svátek slaví, tak bychom jí chtěli z celého srdce popřát pevné zdraví. Pevné zdraví, lásku a pohodu, ať si užívá v klidu důchodu. Máme ji rádi, to ona dobře ví, proto ji dnes připijeme na zdraví. Vše nejlepší přejí manžel Lojzík, celá rodina, přátelé Gajdu, Duškovi, sousedé, všichni známí a kamarádi. A připojují se i bývalí spolupracovníci ze ZDB Strážná Březůvky. Velkou pusu posílají milé prababičce, roztomilí pravnoučci. Další. Dnes je významný den pro našeho milého Pepíčka Vajďáka z Neubuze, který se dožívá 82 let. Tak prosíme o pěknou písničku a do dalších let přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, k tomu trochu štěstí, pohodu, lásku blízkých a boží požehnání. Pozvedáme štamprličku slivovičky trnéčkové, nejlepší je pití, která zaručuje do 100 roků žití. Ze srdce blahopřejí všichni sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a celá rodina Vajďákova z Neubuze. Také se připojují Polčákovi z Pozděchova. Živio, živio, živio. Také blahopřejeme k dnešnímu svátku Liduškám. Jsou to Lidušky Marková z Velkých Pavlovic a Krajčová ze Slušovic. No a písničku posíláme i všem nejmenovaným Liduškám a přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku a boží požehnání. Zdenka Sousedíková s celou rodinou. Tady je přání pro paní Ludmilu Čajkovou a také milou maminku Ludmilu Milovou z Hluku. Jejich svátku jim přejeme všechno nejlepší, hlavně štěstí a pevné zdraví. To jim ze srdce přejí děti a vnoučata. Je čas na písničku, budou hrát Bojané.
3: Český rozhlas Brno.

Tak Bojané dohráli polku Vladimíra Fefra Pod tichou strání. No a mám tady hudební blahopřání pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou. Frantíku, k tvým dnešním 95. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně splněných přání, pevné zdraví na těle i na duši, mnoho radostí, málo starostí a ještě spoustu krásných dnů. Obdivujeme tvoji vitalitu, s jakou zvládáš nové technologie a používáš umělou inteligenci. Jsi náš vzor? No, prostě jsi jednička. Tak ti přejeme ve zdraví dožít 111 let. Vzpomínka patří také na tvou manželku Lidku. S vámi společně prožité chvíle byly plné lásky, pohody, radosti, životních příběhů, vtipů a krásných slováckých písniček. Proto i dnes si pro potěšení zaspívej píseň V zarazicách krajní dům, kterou jste tak často rádi a s láskou zpívali. Tak tuto písničku tady bohužel nemám, ale zařadím někdy večer v písničkách ze srdce. Čtu dál, děkujeme za vše, co si pro naši rodinu udělal a buď v životě šťastný. Švagr Joška s manželkou Marií a synovci Kamil, Jožin a David s rodinami. Písničkou bychom chtěli také potěšit paní Ludmilu Rybeckou ze Strážnice, která se v Zarazicách narodila a prožila část svého života. Liduško, k dnešnímu svátku ti přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, mnoho klidu a v pohodě prožitých dnů a také více štěstí a energie při jízdě na kole. Pepa s Marií a vnučka Kamilka s Matyáškem a Davidem posílají velikou pusu. No a tady je přání pro úžasnou maminku Ludmilku Hůšťavovou a taky skvělou babičku Ludmilku Šimkovou z Kůtu, které dnes slaví svátek. Vše jen to nejlepší, hlavně zdraví a plno radosti, přeje celá rodina Hůšťavová a také rodina

0: Ta krásná lidová dozněla a slovo už má paní Marie z Čechyně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, paní Ostrá, i všem posluchačům. My bychom dnes rádi popřáli také k svátku naší milé tetě, paní Lidušce Chromotové z Kudlova u Sušic. Milá teto, máme tě moc rádi a přejeme ti k svátku zdraví, štěstí, spokojenost a lásku v kruhu blízkých a hodně božího požehnání. Za všechny přeje neteř Marie a určitě se přidá i tvoji sourozenci ze Suši a také celá široká rodina. A ještě bych přidala přání své věrné dlouholeté kamarádce Lidušce Navrátilové do Žeravic. Máme ji také moc rádi, je to obětavá, hodná, veselá, šikovná žena, která se stará o rodinu. A milá Liduško, já ti přeju, abys byla šťastná, zdravá, spokojená se svými blízkými a hodně pěkných výpěstků na zahrádce, kde se ti tak moc
0: tak daří. To bylo další krásné přání od paní Marie z Čechyně. Naschledanou. No a písnička i pro milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana Milana Pospíše z Klopotovic, který dnes slaví krásné 65. narozeniny. Milý Milane, k tvému významnému životnímu jubileu ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu radosti do dalších let. Ať máš stále kolem sebe své nejbližší a ti nikdy nechybí úsměv na tváři a každý další den je plný krásných chvil a splněných přání. No a toto přání ti s láskou posílají manželka Ivana, děti, vnoučátka Vili a Mélinka a Samuelek a celá rodina z Klopotovic. A hrát budeme i pro paní Ludmilu Kostkovou a její vnučku Lidušku Šmotkovou. Hodně štěstí, zdraví, lásky a boží požehnání jim přejí Naďa a manžel děda.

0: Josef z Drnovic. Pan Bublák Eduard píše, chtěl bych dát zahrát Ludmilám Křížovým z Bánova k dnešnímu svátku. Přeji hlavně zdraví a spokojenost. Tak, na zdraví. A tady je přání pro spolupracovnici Moniku Křeháčkovou z Březové, která dnes slaví narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a lásku v kruhu blízkých. To vše jí ze srdce přejí Švadlenky z Moravské Ústředny Březová. Další, zahrajte nějakou pěknou písničku do vesničky u Kyjova, a to do hýsel paní Lidušce Ederové k jejímu svátku. Lidko, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka, domácí pohody a stálý úsměv na líci. Toto a ještě mnohem víc přejí Maruška a Pepa a zároveň tímto posíláme pozdravy i Františkovi. A tady neslaví svátek jedna moc milá, téměř 95-letá paní Liduška Skovajsová z Doubrav na Zlínsku. Chtěli bychom jí po vlnách Českého rozhlasu Brno a Zlín poslat přání všeho nejlepšího a vzkázat: tetínko, buď zdravá a usměvavá a tě chrání Panna Maria i se svatým Vojtěchem, patronem naší kapličky. Ať úsměv nikdy nezmizí z tvé milé tváře, máme tě všichni moc rádi. Přání posílají děti, snacha, vnuci, pravnuci, celá rozvětvená rodina, všichni přátelé, známí, sousedé a připojují se i ctitelky Panny Marie z Doubravské kapličky. Tak to byla další přání, další písnička, známá lidová ze Zulenko, kaj si byla.
1: Český rozhlas Brno.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a teď už opět Morava krásná zem a já pokračuji v předávání vašich milých vinčování. Paní Helča s Fankem blahopřeje k nedávnému svátku paní Marii Mlíčkové nebo Mléčkové z Uherského Hradiště a Marii Andrýskové z Uherského Hradiště, ta bývá na penzionu. Oběma přejí hodně zdravíčka i štěstíčka, ať je jim moc dobře, ať se jim daří, jsou veselé. No a stejné vinčování od Helči a Fanka patří i Ludmilkám, Liduškám a jsou to patří Říhové z Dolněmčí, Krkoškové z Halenkovic, Burdové z Uherského Hradiště, Hájkové z Buchlovic, Flasarové a Zajícové z Uherského Hradiště, dále Tomandlové z Kněžpole, Tomandlové z Uherského Hradiště, ještě Golišové z Uherského Hradiště. I jim Helča s Fankem přejí hodně toho zdraví a štěstí. No a srdcovku tady má tam u Nebeských brán, tak paní Helčo, to je úplně jiný žánr. Ten tady v Moravě krásné zemi nehrajeme. Každopádně vám za všechno děkuji. A tady dnes naše mama, paní Emilia Miklošovičová, má 79 roku. Tak přejeme hodně zdraví, zdravý rozum a také pokojný a pohodový důchodkový život bez chorob. Mama, buď stále veselá, Miklošovičovci z Martina. Paní Ludmile Glazové z Kobylí, která bydlí v penzionu, toto přání. Tak maminko a babičko, všechno nejlepší, krásný sváteční den. To přeje Maruška s rodinou. No a hudební dárek a přání i pro paní Lidušku Novákovou z Uherského Brodu. Hlavně moc zdravíčka a rodinné pohody přeje brácha Jenda s manželkou Majkou. No a zítra oslaví svátek paní Naďa Jakubíčková z Mistřína. Hlavně hodně zdraví a pohodu přeje Dana s manželem. Moravěnka pak potěší písničkou Zůstaň chvíli.

Mora Venka dohrála krásnou písničku, no a mám tady další Ludmilky, cituji. Je to naše maminka, babička a prababička paní Ludmila Jakšová z Bzence. Babi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a boží požehnání. To ti ze srdce přejí manžel Antonín, syn Tomáš a dcera Martina s rodinami, vnučka Adéla s rodinou a vnučka Natálka pak posílá velikou pusu a poděkování. Písnička ať potěší i paní Lidušku Kůtnou z Bzence, babičku Ivonku v Moravském Písku, dále Naděnku s manželem Mistříně a její dcery, no a v neposlední řadě i Jardu do Otnic. Přejeme všem posluchačům krásný zbytek dne Natálka a Ivona Jakšovi. A toto přání míří do Bílovic u Uherského Hradiště, je pro paní Lidku Vymyslickou. Už 7. září oslavila krásné životní jubileum 70 let a dnes slaví jmeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a energie při vaření nudličkové polévky, kterou malá Žofinka tolik miluje, to jí přejí Luboš a Janmil z Bílovického kopce. Zvedáme číše a připijeme na její zdraví. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín tak narozeniny dnes slaví paní Eva Procházková z Holasic, Věra Zetková z Brna a také paní Jaroslava Macková z Rosic u Brna. No a samozřejmě mezi členkami našeho klubu jsou i dámy, které nesou jméno Ludmila, no a jejich přátelé přímo 7. Takže jmenovat všechny nebudu, ale všem stejně tak jako předešlým jubilantkám, které dnes slaví narozeniny, přejeme mi rozhlasáci, ať se mají dobře, ať jsou zdravé, šťastné a spokojené a děkujeme, že nás posloucháte. Spozornět by určitě měla paní Ludmila Ondrušová. Tak tedy, krásný svátek, milá mami, ať si dlouho mezi námi. Zdravíčko, ať pevné máš, dny si v klidu užíváš. Všechno nejlepší, maminko, máme tě moc rádi. No a takto ze srdce blahopřejí Pavel a Lidka. A tady čtu, 16. září patří tradičně žena jménem Ludmila. Nositelkou takového jména je aj moje milovaná manželka Ludmilka Remová ze Slavičína, se kterou jsme letos v červenci oslavili zlatou svatbu. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Manžel Jaroslav. Vinohradská kapela hraje známou písničku Válelo se jablíčko.

0: Tak, jablíčko se zakutálelo, ale písnička to byla pěkná, hrála Vinohradská kapela z Prahy. No a mám tady telefonát ze Slovenska, ze Záhorí, ze Smolinského, je to pan Milan. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě písničky Kmeninám pro paní Lídku Machačovou z Horních Bojanovic. Prajeme jej veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. A ešte spomíname na jejho manžela Matia Machača. Praje jej to kamarádi Milan a Vlada zo Smolinského, zo Slovenska. Zahrajte pre radosť a potešenie Jardovi Wolfovi z Otnic. Ďakujem, pani Ostrá, niekedy nashledanou.
0: Niekdy zase nashledanou. No a písnička i pro paní Ludmilu Sehnálkovou z Bystřice pod Hostýnem. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje švagrová Marie Sobková z Březůvek. Potěším i paní Lidušku Balogovou z Kroměříže, sestru Lidušku Myškaříkovou z Březové a Lidušku Vaculovou z Újezdce u Uherského Brodu. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a hojnost božího požehnání přeji Pavlušovi a sestře, ať dobře dopadne operace. No a toto přání patří paní Ludmile Krupičkové ze Šidbořic a paní Ludmile Novotné z Třebíče. Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přejí Vozdečtí z Drnholce. Paní Ludmile Vozdecké z Drnholce, všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přejí manžel a děti s rodinami. Dolanka přidává písničku Kaplička v Akátí.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla krásná písnička v podání Dolanky, byla to písnička Valčík, Michala Nedůchala a Vladimíra Salčáka, Kaplička v Akáti. No a já tady mám další milá přání. Broněk Uher posílá písničku pro kamaráda Viléma a také Květinku Hochmanových z Pitína. Dále posílá písničku k svátku paní Ludmile Tínkové z Dolního Němčí, rodačce ze Starého Města u Uherského Hradiště. A ještě paní Ludmile Zapletalové z Horního Němčí a ještě paní Ludmile Mikuličkové z Dolního Němčí, rodačce z Hluku. Všechno nejlepší přeje samozřejmě všem. Přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a je jasné, že Broněk blahopřeje i s jejich rodinnými příslušníky. Písnička jako vzpomínku na maminku, babičku a prababičku paní Ludmilu Čechovou ze Stříbrnic, která by dnes slavila svátek. Vzpomíná syn Jaroslav s manželkou a dcera Marcela, vnuci, vnučky a pravnučky. A ještě se podívám tady do studiových mailů. Prosíme o hudební gratulaci pro naši zpěvačku dechové hudby Blatničky Ludmilu Adamcovou, která oslavila 10. září narozeniny a dnes slaví svátek. Milá Ludmilko, přejeme ti všechno jen to nejlepší, pevné zdraví, štěstí, mnoho lásky, spokojenosti a radost ze zpěvu v naší dechovce. To ti srdečně přeje kolektiv dechové hudby Blatnička. No ale nám teď Blatnička hrát nebude, nám teď bude hrát Lália.

Tak to byla Lália, zahrála Veselý život Tomáše Matuly a Marie Matulové. No a já tady mám ještě jednu písničku a to jsem si schovala pro všechny ty milé Ludmilky, na které se dnes nedostalo a které třeba čekali nějakou pěknou písničku z Českého rozhlasu Brno a Zlín. Posílám tuto písničku všem Ludmilkám, které dnes slaví, třeba slaví v penzionech, slaví v domovech pro seniory, no a třeba některé i leží v nemocnici. Tak jim samozřejmě přeji brzké uzdravení a brzký návrat mezi jejich blízké. Takže milé Ludmilky, přeji vám mnoho zdraví, to je jasné, anebo alespoň, aby to zdravíčko netrápilo. A pro vás, pro všechny bude i písnička, hrát bude Doubravěnka.

Tak to byla Doubravěnka, písnička Josefa Macha a Miloslavy Plačkové, Otvírajte sklépečky. No a právě teď dorazilo ještě jedno přání, tak já ho předám a doufám, že jmenovaná se spokojí i se závěrečnou orchestrální skladbou, jako s hudebním dárkem pro ni. Takže prosím vás o písničku pro moji maminku Janu Tlachovou ze Šumic. Maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí a mnoho zdraví. No a je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Třetí díl zářijového cyklu věnovaného horňáckým výročím připomene zpěváka, tanečníka a rozhlasového redaktora Vladimíra Klusáka. Pořad připravili Marie Hvozdecká a Petr Mička. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra, přátelé, zítra, pokud vše půjde podle plánu, vás už pozdraví Ivana Slabáková. Na závěr, jak už jsem říkala, bude orchestrální skladba, patří i milé mamince Janě Tlachové ze Šumic a je to Pod hvězdami Zdeňka Gurského v podání Glorie.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vědecko-technický park v Brně-Černovicích postaví firma CTP. Soud v Brně potvrdil vězení dvěma řidičům. Jeden boural opilý, druhý pod vlivem drog. Do celorepublikového finále Adaptera Awards postoupilo 5 ekologických projektů z Jižní Moravy. A zítra čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pozemky v Brně-Černovicích pro vybudování nového vědecko-technického parku prodá město společnosti CTP. Včera to schválili brněnští zastupitelé. Kupní cena je 722 milionů korun. Je to výsledek koncesního řízení, které trvalo asi rok. Jednou z jeho podmínek je, že společnost musí vědecký park provozovat nejméně 10 let. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Mezi hlavní podmínky koncese je to, že nejméně 30% využití pozemků bude pro vědu, výzkum, inovace anebo vývoj. Samotná realizace výstavby pak bude probíhat v několika etapách. Navíc se vybraná společnost postará o stavbu dopravního napojení areálu.
0: Krajský soud v Brně dnes potvrdil vězení dvěma řidičům, kteří bourali pod vlivem alkoholu a drog. První měl v krvi přes 1 promile alkoholu, když nezvládl zatáčku. Jeho nepřipoutaný spolujezdec vyletěl z auta, má trvalé zdravotní následky. Řidič za to půjde na 30 měsíců do vězení. V druhém případě se muž pod vlivem pervitinu při předjíždění srazil s autem v protisměru, ve kterém zemřeli 2 lidé. Žádal snížení 5letého trestu vězení na 4 roky. To soud ale zamítl. 5 ekologických projektů z Jižní Moravy soutěží v celorepublikovém finále soutěže Adaptera Awards. Oceňuje nejlepší opatření reagující na změnu klimatu. Z jihomoravského kola postoupil krajský vítěz, revitalizovaný park v brněnských Černovicích, ale taky farma Člupy u Bučovic, rezidence Diorit v Brně, proměna zemědělské krajiny u Mikulova a 6 výjezdových základen záchranky. Výsledky pořadatelé vyhlásí 5. listopadu. Pokračuje koordinátorka soutěže Markéta Červinková.
3: Vítězné projekty vybírá odborná porota. Jedna jediná cena se tady tomuhle vymyká a to je cena sympatie Adaptera Awards. Tam hlasují právě lidé. Můžou hlasovat pro svůj oblíbený projekt na stránkách adapteraawards.cz do 1. října.
0: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dříve. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku zataženo, během dne bude převažovat oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D1 kolem kilometru 165 ve směru na Prahu. Řidiči tam na dálnici hlásí poházené zakládací klíny. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Máme tu středu krátce po 19. hodině a to znamená, že vás u pořadu na pěknou notečku vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Půl hodinka s lidovou písničkou tu pro vás je každý všední den. Zářijové středy jsou ale letos speciální, protože jsme je věnovali horňáckým výročím, kterých je letos opravdu hodně. V prvních dvou dílech jsme vzpomněli na Emila Miškeříka, Jana Šáchu, Jaromíra Miškeříka a Josefa Tomše. Díly už jsou k zpětnému poslechu v archivu v aplikaci Můj rozhlas, pokud jste je nestihli živě. Mým spolumoderátorským hostem po celé září je zpěvák, hudec a etnolog Horňáckého regionálního centra Petr Mička. Ahoj Petře a prozraď nám, jaké výročí a osobnost s ním spojenou si připomeneme dnes.
2: Dobrý večer. Představíme si velického rodáka, výtečného zpěváka, tanečníka, v mládí též hudce, doktora Vladimíra Klusáka. Od jehož narození uplynulo v letošním roce 110 let. Narodil se v roce 1916 do kantorského rodu Klusáků, jehož velickou linii založil jeho děd, učitel Karel Klusák, když se i s rodinou přistěhoval v roce 1891 do Velké ze svého předchozího působiště Dolňáckého Josefova. Po matce pocházel ze starousedlého a zpěvného velického rodu Rumíšků. Po ní zdědil široký písňový repertoár i starobylý přednes.
1: Ale na Horňácku ve Velké nad Veličkou Klusák trvale nežil, je to tak?
2: Přesně tak. Po maturitě na Strážnickém gymnáziu studoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V souvislosti s uzavřením vysokých škol nacisty byl po dobu 7 měsíců vězněn v německém Oranienburgu a vysokoškolská studia dokončil až po druhé světové válce. Vedle zmíněných jazykových oborů si studia rozšířil i o hudební vědu a národopis. A natrvalo se usadil v Praze, kde působil nejdříve jako středoškolský profesor, odborný poradce Československého státního souboru písní a tanců a od roku 1957 se stává vedoucím redaktorem lidových písní a hudby v Československém rozhlase Praha. Mimo to byl sběratelem a upravovatelem lidových písní a autorem řady etnomuzikologických studií nebo popularizačních zpěvníků lidových písní, autorem celovečerních pořadů na Strážnickém festivalu nebo na domácích horňáckých slavnostech. Prostě dá se říct, že lidovou písní žil a zasvětil jí celý život.
1: Děkuju a my si k Vladimíru Klusákovi pustíme první hudební ukázku. Co to bude?
2: Pustíme si Klusákovu milovanou táhlou píseň To velické širé pole, na kterou navazují horňácké sedlácké. Doprovází brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, pro který Klusák upravil desítky partitur.

0: To byl Vladimír Klusák v sadě písní To velické širé pole a my jsme se s Petrem vydali také přímo do terénu a navštívili jsme dva pamětníky, kteří na tuto výraznou osobnost zavzpomínali. Byl to pan učitel, zpěvák a tanečník Antonín Mička, Petrův otec, a zpěvačka a veličanka Anna Bobčíková. Pojďme si pustit prvního jmenovaného a hned po něm další hudební ukázku.
1: Tak tady je Vladimír Klusák, to byl vlastně první bratranec mého tačky. Oni pocházeli, nebo prostě si vzali děvčata z největšího rumíškovského rodu, to byl veliký starosta, tenkrát burtmistr ve Velký Rumíšek. No a tačka, strýca Vladi, měl rumíškovou Bětu a můj dědáček si vzal rumíškovou Anešku. Takže jich známe a znám jich dobře, protože strýc Vladi chodíval k nám. Bylo to velice pěkné vždycky, když došli. Oni si s mojím tatínkem Janem, už byli bratranci první, pravda, zaspívali, sedli. To bylo nádherných počúvat. Já jsem vždycky seděl s otevřenou hubou, jak se říká, a počúval jsem. Jeho tatínek, strýc Klusák, pan Rýdící, jak se ve Velké povídalo, jeho tatínek, ten naučil hrát na husle. A to, že já jsem nebyl nějaký vynikající muzikant, jak si mě to nebavil, protože byl fotbal a co ostatní. A hrál. On vždycky říkal, hraj, uč se, podívaj se, Jožka Pešku, primáš, včelkaj, chodí, ten chodil ke mně a když jsem chodil kolem okén, on furt se vyčil hrál a jaký ho s něho primáš. No, já jsem strýca neposlechl, no a taky primáš nejsou. Ale opravdu strýc Vlaďa, ten, když chodil k nám, to bylo krásné posezení, povídání. On vždycky došel, když dojel z Prahy, tak samozřejmě všetkých bratranců objížděl. Objel svojich kamarádů, strýca Jana Šáchu, zvaného Měchuru, strýca Buláňa, a samozřejmě tam navštívil potom nás, protože to byli první tí bratranci. A to bylo sezení, zpívání, ukrývá se svojení a takhle, všechno ostatní jedlo se, pěkné to bylo. A pak ty zpěvy. Strýc Vlaďa Klusák měl krásný hlas, on zpíval tak jemňučko, žádné zvaní. A jeho táhle, to bylo nádhera počúvat. No a jináč, na horňáckých slavnostiach, to bylo vždycky dobré a pěkné, protože on, když vystupoval a šel, to už lidé stávali a tleskali. A jeho nejpěknější podání bylo starosvětská, kterou tančovával ze Zdeňku Jelínkovou. To byla paráda se na to dívat. To bylo prostě no, nádherné. Ale já říkám, ty zabíjačky třeba, když u nás naštívali, jsme zabíjali, tak to už se vědělo, kdo se večer pozve. Tak taťka nezapomněl na strýca Vlaďu a došlo se na večer, to byl takzvaný, to zařívá Karmina. To už bylo všechno skluděné a tak dále, tak on nachystané jejda. A za samozřejmě jídlo byl plný stůl, slivovica také tékla a zpěvy se nesly furt. A nejkrásnější mohlo být, že on měl miloval louky. Třeba když sekli Buláňovou lůku ve Velké, to bylo známé, strýc Buláň byl jeho kamarád, tak tam se sešli všetci tyto zpěváci, posekli tu lůku, ale jak on povídá, že na každém zastavení se brusila kosa, a jak se brusily kosy, tak se jí upilo něco, že? A potom se ta pěsnička, ty pěsničky, co zpívali, nesly od té Buláňové lůky, tam od hája, velice tam popot, až do své Velké. No a já si myslím, že nám strýc Vlaďa Klusák toho predal hodně, nám mladým. Třeba ve Velice, my jsme obdivovali, byla Velička, zpívali jsme, on vždycky došel, trošku nás poučoval, my jsme brali samozřejmě jako pana doktora, pana profesora, ne, tenkrát dělal ještě v Pražském rozhlase, vysílal folklorní pořady a tak dále. Tak to bylo pro nás kapacita a strýc Jan Šácha, zvaný Měchura, ten povídal vždycky, Laďo, ty jsi můj nejlepší kamarád a chlapcom tady pověst všecko možné a prodají to. Tak, to byl strýc Vlaďa Klusák.

0: Slyšeli jsme vzpomínku Antonína Myčky na dnešního jubilanta Vladimíra Klusáka, od jehož narození letos uplynulo 110 let. Petře, a co nám to hrálo potom za písničku?
1: Byly to Horňácké sedlácké v podání Vladimíra Klusáka a Brolnu v jeho vlastní úpravě. Jde o rozhlasovou nahrávku z roku 1986, která s dalšími rozhlasovými snímky vyšla v témže roce na Klusákově profilové gramodesce Na tej hore.
0: A pojďme si pustit i vzpomínku paní Anny Bobčíkové z Velké nad Veličkou.
2: Je nezapomenutelné to pondělní ráno před 20 lety, když jsme za raního šera stoupali do kopce k Velickému háju. To už z Buláňovy zahrady zazníval zpěv seců, snoubil se s barvami i vůní, porosený hluk jako chorál přírody se klenul nad údolím a padal do dědiny, měkce uložené do šeré zeleně raního úsvitu. Sečení Buláňovy louky nebyla ve Velké jenom běžná událost. Sešli se tu vybraní zpíváci a prožívali tu nejednu krásnou chvíli v přátelském kolektivu s pjatém prací a písněmi. A dodnes se tu scházejí na pozvání Francka Buláňa, který si dobře uvědomuje význam těchto vzácných tradic. A vzpomeňme dále, Buláňovy jízdy by vždycky vlídné a pohostinné zásluhou tetičky Buláňové a celé milé Buláňově rodiny. A tu radost z toho měli proto, že se tam zešli s kamarádama, se zpěvákama, už jich mamička čekali a už jich zvali a mamička zase doma varili vždycky masovou omáčku a teda šišky k tému a tak ještě se tu povečeralo a teda se rozcházeli až už potom dávno po tmě už dom.
0: To byla paní Anna Bobčíková a my si pustíme další nahrávku, kde uslyšíme Vladimíra Klusáka v písni Vyletěl vták. A v úvodu snímku uslyšíme i Jana Miroslava Krista, který vzpomíná na působení Vladimíra Klusáka v brněnském slováckém krůžku.
3: Během posledních předválečných let a počátkem protektorátu působil v krůžku Vladimír Klusák z Velké nad Veličkou, později dlouholetý vedoucí folklorní redakce Československého rozhlasu. Při 75. výročí krůžku vzpomněl na své zdejší i rozhlasové začátky a blahopřál jubilantovi písní, stejně jako příslušníci mladší, již poválečné generace, Dušan Holý a známý primář Martin Hrbáč se svou muzikou, s níž oba doprovodil.

0: Vladí, jak to bylo s tím, když se krůžek poprvé dostával do světa? Teda, ne.
1: Do éteru.
0: Do éteru, tak ano. Asi. Prosím.
1: No to byly takové zajímavé okamžiky. Já jsem v roku 35. jsem došel do Brna jako student a ani jsem se celkem moc neohřál a už jsem stál ve studiu brněnského rádia, jak se tenkrát říkal.

0: píseň vyletěl vták za doprovodu muziky Martina Hrbáče a druhého zpěváka jste jistě poznali, byl jim Dušan Holý. Úvodní komentář patřil Janu Miroslavu Kristovi a prozradil nám, že šlo o nahrávku slováckého krůžku v Brně k jeho 75. výročí založení. Vyšla posléze na albu Modlu Služebníci v roce 2003. A naše dnešní povídání věnované osobnosti zpěváka, tanečníka, rozhlasového redaktora a muže mnoha dalších schopností Vladimíra Klusáka pomalu spěje k závěru. Vybrali jsme pro vás ještě dva snímky Anny Bobčíkové a Antonína Myčky a samozřejmě ještě jednu nahrávku hudební. Děkuji i Petrovi a na závěr ho poprosím, aby nám snímek představil.
1: Vladimír Klusák byl interpretem vzácně propojující autentickou a poučenou interpretaci horňáckého zpěvu a tance. Jeho zpěv měl atributy starodávného přednesu s dříve tradičním zdobením melodie. Zcela jedinečné bylo jeho podání předzpěvů a tance starosvětská spolu se Zdenkou Jelinkovou, s níž starosvětské řadu let tančil. Taneční podání převzal od Martina Miškeříka a Alžběty Čambalové a po hudební stránce od otce, řídícího učitele Vladimíra Klusáka staršího, který byl nositelem hudeckého stylu legendárního velického primáše Pavla Trna a starosvětské skutečně hrával ve starodávném grífu. Starosvětské tedy byly pro Vladimíra Klusáka zcela signifikantní a myslím, že je na místě se jimi rozloučit, byť za doprovodu brolnu, ale v Klusákově úpravě.
0: A na závěr si ještě pustíme dvě vzpomínky pana Myčky a paní Bobčíkové, kterým moc děkujeme za vzpomínání a potom už starosvětské. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkné dny přeje Maria Vozdecká a Petr Myčka.
2: Já si ho velice vážím a navíc to byl člověk takový hrozně milý. On vždycky s takým úsměvem došel, vitají. Říkám, strýcu, vitajte. Ahoj, Jantošku. Jo, jo. A jak se máš? A já dobré, a vy? Ještě lepší, jak dobré to je. A opravdu byl takový lidský člověk, nebyl namyslený, nikde nic, to paráda. No. Tak já mám na něj pěkné vzpomínky.
3: Naši rodiče se znali přes Sokol, protože k Sokolu nepatřilo jenom cvičení, ale i ty naše tance a všechny ty zvyky byly zahrnuté. A proto můj tatíčka i mamička, máme sama fotky, jak jezdili v kroji, byli ze skupinu Veličanů oblečení do krojů a teda samozřejmě tam vystupovali. A Klusáková rodina, to byli hlavní organizátoré tady tohoto všeckého.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud z minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, který mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená.
1: Zase,
0: nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme vyvěšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesním jméně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí. No a teď jsme roztočili tuhle tu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se mi pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Kam já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi po všechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti mě byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to bylo hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli. To je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili. Takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyni Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní.

0: Takže vy jste byla
1: to
0: milá
1: teď. To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
0: Ano.
1: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
0: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
1: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu, tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako veskrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia Barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční a my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku dobrý den. A šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi. Já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně. Postupně. Tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje. Dneska, kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá, jo. V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli, tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita. Vy to říká tak smutně.
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba možná i třeba novináři nedonutili vás zavzpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne, po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komančů nebylo k sehnání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandí mi.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, zkonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Najdôležitejší rozdiel je, že sú vyrobené z úplne nových materiálov.
12: Prozrazuje Svetlane Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako sú karbonové vlákna, titan, letecký hliník, sú výrazne ľahšie, sú vybavené novými technológiami, ako napríklad sú poháňané na miesto reťazov karbonovým remeňom, prevodovku majú skovanú v zadnom náboji v kolese, takže u nej je vidieť, je bezudržbová, majú zabudovanú elektroniku, osvetlenie, elektronický zvonček. To najdôležitejšie je, že každý Favorit dnes sa vyrába na mieru pre svojho majiteľa.
10: Jak sa delá takové kolo na mieru?
11: Najprv si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. Štvrtým parametrom je flexibilita vášho tela. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tú skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by sa chceli vrátiť na silnici alebo do mesta. Jednak tá mestská cyklistika vám v priebehu dňa, jak sa dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplne iný pohľad na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s klbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlovka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí byť náležite dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak ste povedali, ale je to, lebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela ťažké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro nesítim.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také, kolo značky Favorit jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. SK. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned dvě a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklov, nadvězovali jsme na tradici starších Favoritů, které povedzme vidíme. Aj tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý Favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnu historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pro obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě.

0: byla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál druhý ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
1: Byl to můj druhý start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát. Takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na druhém místě. No a potom ve třetí etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzli, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
0: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil. A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, ono to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla dvěhodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou organičně v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partí šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lísky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí. I ten rozpustilý úsměv

0: Však národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říká-li se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by si věru říkat, že v jediném starém mlávenci vězí pět krokodýlů, sedm štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z níž jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel: co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel: ty jsi šťasten. Manžel: klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje: jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje: to jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.

Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokinářem někde ve čtvrti, kde je převaha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokinářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokinářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkop je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokináře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokinářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Greisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Greisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokinář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokinářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokinář. Snad proto, že pražský hokinář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokináři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokinářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokinářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hlíněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny,
štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál, kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne právě, já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. Všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. A mě milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: To je důležitý, jasně, důležitý spící. Jo, a takové věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to... Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti,
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis.
1: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mě líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten Stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba v štros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že se zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi povězte, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít kontrolu, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, já slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky čas, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný, trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuji za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal Noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne. Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte tak pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola, hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám čišníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Cimrmanova života, jeho

0: to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak, tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek, já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
1: Ne, v žádném případě, já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho, no, ukažte, že máte talent.
0: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie, tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili, i jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátký hry nebo krátký scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za tady ten bonovod, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prostorem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Cimrman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, který to všechny bavilí a bavilo a víme, odkud ta hláška je a to kolikrát nemusí se říkat ani celá, ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky a každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
1: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
0: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na noc, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
1: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
0: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Cimrman, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Cimrman, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Cimrman není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 anebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Cimrmana, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději a jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené cimrmanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Cimrman.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Fenomén Cimrman. A paní Květa ano. Je tou další, která čeká ano. na telefonu. Dobrý večer ano. přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše ano. posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který...
1: Miloň Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Miloň Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sestělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Miloň Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkář.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: No, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. No. Nač ten no. spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné léta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi jsem chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě a tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on myslí, asi o mě myslel, že jsem plaštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovském?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu opoutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme do předku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla čtvrtá fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám Dobytí severního pólu. Duna sever
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom poslední. Ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to fyzika.
0: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: No, a byla teď tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Cimrman. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Cimrmana, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte
1: pan
0: asi.
1: Pan Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Cimrman?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Cimrmanů?
1: U Cimrmanů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Cimrman dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat číslo. Pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste, ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jedno narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe na jich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co normálně. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jo. Jedno z půvabných míst je rozhledná nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho vynálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem
0: tam...
1: Mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Ale lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jenom ten humor, jo, Smoljaka, Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam věští pípače z těch uklíků. Třeba kouká do pípače a věští tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá jo. Hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano.
0: Ano.
1: je to prostě humor, na všichni humory, tedy to.
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, žádný hodně znalec, ale
0: Já vám děkuji, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc, hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak to za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhle to, Cimrman tohleto. Já říkám, kruciál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo táda od toho Svěráka. Teďko já říkám, no co to je, kruciál, když nic k tomu dalšího neříkají.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teď jsem ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krutný, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem jako potom už taky viděla. A hromadě jsem toho slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Tak my jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, no, takže takhle, no.
0: To chápu. No, paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla,
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. to nevadí. Vy na tom no. ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo,
1: no, ale
0: mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako... No
0: a to stojí za to. To za to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to

0: linka. Další posluchačka jménem Eva píše. Cimrmany jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Cimrmanem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega,

0: fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Járou Cimrmanem.
1: Kterou hru máte v podání souboru divadla Járy Cimrmana nejraději?
0: Hospodu na Mítince.
1: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Milon Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
0: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
1: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
0: určitě,
1: které Cimrman věnoval Hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
0: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
1: Díky a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschle.
1: Fenomén Cimrman jako téma noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanvaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá. Sonio, už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Cimrman. Jo?
1: A byla samozřejmě, jste... jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Cimrmana Zábřeh. Mm-hmm. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Cimrmani vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Cimrman už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Cimrmana. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škaroh lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Cimrmana. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Cimrman vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Cimrman žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Cimrmana ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano. My chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.
0: Fenomén Cimrman a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován. Ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih. Takže dobytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaník.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: Tak tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermani velice často vystupovali.
0: Ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se,
0: takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermany ze všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermany, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuju za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase někdy
1: Borku.
0: Naslyšenou.
1: Jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce.
1: Jasně.
0: Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká a zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí, malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den. S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš, tak je dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, k motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal, a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se. Nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
4: Pčí!
7: Dobrý trobroučku, jak pak ses vyspal?
4: Dobře, a tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč musím?
5: má.
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrrrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: A všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet a škrábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět, jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky.

0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná, nebo začarovaná?
1: Jeden, dva, tři, čtyři, jejich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
2: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
3: Kluci, už musíme do školy.
4: Ještě máme čas.
3: Podíváme se dovnitř.
1: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
5: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
6: Stačí jen trochu do nich strčit.
1: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
5: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
6: Prsk.
3: A je to.
4: Jde se.
1: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
4: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
1: Ani o krok dále. Jste v říši Mňoura krále.
5: To není slušné na někoho vyuknout, pane Mňoure.
7: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
1: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
7: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
3: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
1: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
8: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
4: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál a říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
8: Pochopte, co s autobusem, když jsme si ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
4: No ale
8: vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
4: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
8: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
4: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak. To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: A už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím.
4: No, tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme.

0: až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
1: Jak zmocníme?
0: Prostě ho lapnem.
2: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
3: A musel do nemocnice, to by bylo.
1: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
3: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
0: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
4: Teď paní zahrada vrzne brankou.
5: Vrzu.
4: A kluci už jsou v zahradě.
6: Kocoure mňoure.
4: Nic.
0: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
4: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
7: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buštu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář, co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lahala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla, Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.